0: jsem se probudila, ej.
1: Probudila.
2: Hned jsem se tím unavila, ej.
1: Unavila.
0: Čaruju a škodím ráda, spánek ten mi sílu dává. Au, to mě ale loupá v kříži. Kdo mě budí, když já ve dne spím? Kouzlím od půlnoci kránu, ej.
1: Kouzlí kránu.
0: Otevírám peklo bránu, ej.

0: kujom, pikle čarujom.
1: Mě zase loupá v kříži.
2: Posloucháš?
3: Rádio Junior.

0: Klepete se?
1: Ne!
0: Do země strašidel půjdeme!
2: Co to slyším? Dupy, dupy, dupy, dupy, dupy. Poslouchejte všichni tiše, nikdo ani muk. Bojíte se?
1: Ne!
2: Nemáte strach?
1: Ne!
2: Klepete se?
1: Ne!
0: Do země strašidel půjdeme!

tu pomalá chůze, ojí, ojí. Každé malé dítě ví, že je to mumie.

ve vzduchu si poletuje, lítá tam a zpět. Když bude chtít, ve vteřině obletí i svět. Ve vzduchu si poletuje.

co ti ušlo za života, z toho tě vlastní duch nevymotá. Já musel sloužit, že jsem krat, ale lásce sloužil rád. Bič je zlato mého rodu, konečně může duch do důchodu. Přátelé, díky na stokrát, já vám sloužil rád.

0: Počkej.
1: Hele, Vendelí, nezdržuješ. Už jsi jednou byl.
0: No jo.
1: Bojíš se hodně?
0: Středně.
1: Jak je to středně?
0: No, vršek by šel a spodek nechce.
1: Jen pojď.

nedělka hurá, maminka jí vaří čaje a pan doktor dodává, potit se, s potivostí nejdál dojdeš, potit se, to je rada má. Do tělíčka vnikl bacil v roztrhaném kabátku a ten bacil vzal si za cíl mučit naši agátku.

probacila nepříjemná

bradama. Leží baciel vzhůru bradou, což určitě ocení i pan doktor s dobrou radou, co se týká pocení.

0: Zlatá lásko, rád tě mám.
1: Radio Junior.

lach, lach, lach, lach. Jedna lachtaní rodina rozhodla se, že si vyjde do kina. Jeli vlakem, metrem, lodí a pak tramvají a teď u kina vesmír lachtají. Lachtaní úspory dali dohromady, koupili si lístky do první řady. Táta lachtan řekl, nebudem třít bídu a pro každého koupil pytlík a raší.

nehezky a tak lachtani si vyjeli na grotesky. Těšili se, jak bude veselo, když zazněl gonga, v sále se setmělo. Co to ale vidí jejich lachtaní zraky, sníh a mráz a sněhové mraky. Pro veliký úspěch změna programu, dnes dáváme film ze života lachtanů.

Skočil ze sedadla, nevídaná zlost ho popadla. Proto jsem se netrmácel přes celý svět, abych tady v kyně mrznul jako turecký med. Tady zima, doma zima, všude jen chlad, kde má chudák lachtan relaxovat. Nedivte se té lachtaní rodině, že pak rozšlapala

0: to není možný, tohle to je nějaký podvod.
1: A co?
0: No ty zvířata, že by takhle hráli.
1: Normálně hrajou.
0: Ale to je nějaký podvod.
1: Ale není.
0: Ty budou manipulovaný.
1: Ale ne, jsou to naučený.
0: Cvičený.
1: No cvičený, no. Naučili se to.
0: No, no to jo. No. Ale stejně je to opičárno.
1: Ale není to opičárno.
0: Kravál. Já to nemám rád.
1: A mně se to líbí náhodou.
0: A mně ne.
1: A mně jo.

večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí, někdy mám pocit, že žít se s tebou nedá. Třeba když míváš nálady, když je to nahoru a dolů, mám chuť se zbalit.

i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád,

0: Terezou Rašovou.
1: Dobré ráno všem našim milým posluchačům Radia Junior. Dnes je 15. října, Mezinárodní den bílé hole. Víte, o co jde? Bílou hůl používají nevidomí, aby se jim lépe orientovalo v prostoru. Hůl jim taky může třeba zachránit život, když díky ní zjistí, že je někde před nimi díra, kam by mohli spadnout, nebo nějaká velká překážka, do které by mohli narazit. Nevidomý člověk je ten člověk, který zkrátka velmi špatně vidí anebo nevidí vůbec. Bílá hůl je naprosto skvělá pomůcka, díky které taky my ostatní nevidomého hned poznáme a víme, že na něj máme být opatrní a případně mu nabídnout i pomoc, pokud máme dojem, že je to potřeba. V ranním restartu máme dnes téma nevidomí. Řekneme si něco o asistenčních psech. Dozvíte se, který slavný zpěvák byl nevidomý a jaké všechny pomůcky můžou nevidomí používat, aby si trošku usnadnili život. Věděli jste, že existuje dokonce speciální fotbal pro nevidomé, kterému se říká goalball? Tak to taky probereme. A začneme zprávami.
0: Rádio Junior. Minutové zprávy.
1: Od dneška do 18. října se v Praze koná Signál Festival. 14. ročník festivalu má pro návštěvníky celkem 21 instalací. 8 z nich je v placené zóně Signál Inside. V kampusu Hybernská jsou připravené rodinné dílny s názvem Údolí medúz. Mladší děti si tu můžou vytvořit vlastní animované medúzy a starší děti si vyzkoušejí třeba pájení a programování LED pásku. Na děti a rodiče tu taky čeká interaktivní instalace Zvukový robot, kde je možné si pohrát s tóny, rytmy a fantazií. Režisér, producent a scénárista Ivo Macharáček dotočil novou českou výpravnou pohádku Líné království. Pohádka o chytré princezně, pracovitém kováři a čarodějnici, která je posedlá věčným mládím, půjde do kin 11. března 2027. Ve filmu se představí Jaroslav Plesl jako král, Veronika Kek-Kubařová jako královna, Elizaveta Maximová jako čarodějnice, Sofie Anna Švehlíková jako princezna nebo Adam Bardy jako kovář. A dnes bude polojasno až oblačno, nejvyšší teploty vystoupají na 12 až 17 stupňů, v tisíci metrech na horách bude kolem 9 stupňů Celsia. Krásné čtvrteční ráno.

Olga Lounová, cyklista v ranním restartu Rádia Junior, a my taky jedem dál, je 6 hodin a 5 minutek. Dneska je 15. října a téma ranního restartu zní nevidomí. Nevím, jestli vlastně jste tohle slovo všichni už někdy slyšeli, jestli víte, kdo je to člověk, který je nevidomý. Tak si to pojďme říct. Ono totiž není to samé říct, že někdo je nevidomý, anebo říct, že je to člověk se zrakovým postižením. Já jsem pochopila, že když je někdo člověk se zrakovým postižením, tak může třeba vidět špatně nebo ještě hůř, a ten člověk, který je nevidomý, také ale může vidět jako ještě trošku něco malinko vidět, anebo taky nemusí vidět vůbec. Takže pojďme si to vlastně vysvětlit takto. Když někdo je člověk se zrakovým postižením, tak může mít buď zrakovou vadu lehčího stupně, která se dá napravit nošením brýlí a vlastně vidí normálně v uvozovkách, nebo může mít těžké zrakové postižení, kde už brýle nepomůžou, aby člověk běžně viděl, ale pomůžou třeba vidět něco lépe, třeba nějaká velká lupa to může být, nebo nějaká speciální, opravdu velmi, velmi hodně zvětšovací lupa. No a nevidomí lidé jsou vlastně také podskupina těch lidí se zrakovým postižením, ale zkrátka nevidí. Ovšem, nemusí to znamenat, že nevidí jako vůbec nic, protože nevidomí lidé vlastně můžou rozlišovat trošku světlo, můžou rozlišovat stíny nebo nějaké obrysy, nebo i vidět část určitých předmětů. Takže podle výsledků očního vyšetření je možné zrakově postiženého člověka zařadit vlastně do 5 různých kategorií zrakového postižení. Je to za prvé střední slabozrakost, za druhé silná slabozrakost, za třetí těžce slabý zrak, za čtvrté praktická nevidomost, kdy člověk ještě dokáže právě trošku odlišovat světlo a tmu. No a pak je to úplná nevidomost, ale těch lidí, kteří jsou zcela nevidomí, zase až tolik není, jak jsem se dívala podle procent. Každopádně všichni lidé, kteří téměř nevidí nebo nevidí, musí používat mnohem více své další smysly, jako je třeba sluch, čich nebo hmat, takže hodně poslouchají zvuky kolem sebe, vnímají různé vůně, někdy také pachy samozřejmě, a taky jim pomáhá osahat si věci, aby měli představu, jak ty věci vypadají, nebo je vlastně i najdou, kde jsou pomocí toho hmatu, také osahávají ty věci, aby věděli, z jakého jsou materiálu a tak podobně. A třeba Anička Zítová, naše produkční a multimediální redaktorka, mi včera

vyprávěla, že jednou takhle převáděla jednoho pána, který pracuje tady v rozhlase a nevidí. No a ona měla na sobě nastříkaný nějaký parfém a ten pán si ji pamatoval a pak popisoval někomu jinému, že převáděl právě slečnu, která krásně vonila. Takže vlastně nevidomí lidé mnohem více vnímají tady ty věci, třeba právě parfémy, vůně a různé zvuky. Takže to je dobré si uvědomit, i o tom si budeme ještě povídat v ranním restartu Rádia Junior. Například za chvilku vám pustím anketu, ve které jsem se ptala dětí, jakou činnost, kterou by měli běžně odpoledne dělat, by dokázali dělat se zavázanýma očima, ale bylo by to pro ně hodně těžké, a jak by si s tím poradili. Tak to už si poslechneme po písničce.

0: Posloucháte ranní restart Rádia Junior dnes na téma nevidomí. Je 15. října, je čtvrtek a je 6 hodin a 13 minut. Já jsem tady měla v úterý na exkurzi školní redakci ze základní školy Citadela a tak jsem samozřejmě s nimi natočila ankety a dala jsem jim docela za mě těžký úkol. Představte si, že máte zavázané oči. Jaká činnost by pro vás byla dnes odpoledne nejtěžší a jak byste si poradili? Tak si pojďte poslechnout, co mi holky a kluci odpověděli.
1: Pro mě by bylo asi nejtěžší chytat v bráně a poradil bych si s tím asi tak, že bych na míč zavěsil zvoleček.
2: Pro mě by bylo asi těžký řešit matiku, protože bych nevěděl příklady. Já bych poprosil ségru, aby mi přečetla ty příklady a já bych je vyřešil. A ať by mi řekla, kde jsou, ať bych to mohl vyplnit.
3: Pro mě by bylo nejtěžší jít na hodinu florbalu a vyřešil bych to tak, že bych se s ní omluvil.
4: Pro mě by bylo nejtěžší, že bych šla sama ze školy a vyřešila bych to tak, že bych buď to šla jenom po jedné straně, nebo bych se někoho zeptala na cestu.
5: Pro mě by bylo asi nejtěžší jít na grafiku a vyřešila bych to tak, že bych asi neudělala absolutně žádný plagát.
6: Pro mě by bylo úplně nejtěžší pomáhat s vařením a neuseknout si nožem prsty. Vyřešil bych to tak, že bych vůbec nevařil.
7: Nevím, co by jsem měl dělat. Jak se bavím, tak jako závislí na ten zrak, nebo prostě jak to mám říct. Tak ono, asi to vyřeším tak, že počkám na příští den a pak si tu pásku můžu sundat.
8: Pro mě by bylo nejtěžší háčkovat a vyřešila bych to tak, že bych to nahmatala a někdo by mi říkal, co mám jako udělat.
9: Pro mě by bylo nejtěžší stavět něco ze takový stavebnice, v které se různě potkávají magnety a vyřešil bych to tak, že bych si to nahmatal a stavěl podle toho, kde jsou konce a kde ne.
7: By pro mě bylo asi těžký vědět, co je za čas, takže by jsem to prostě vyřešil tak, že by jsem se někoho zeptal, co je za čas.

0: Tvůj král, Emma Karpeles. Ano, tak je 6 hodin, 18 minutek, čas na...
1: Vtípek Rádia Junior.
0: Dnešní vtípek se bude týkat nevidomých. Já jsem si říkala, jestli vůbec najdu nějaký vtip na toto téma, aby se na mě nezlobili nevidomí, ale já si myslím, že pokud někdo z vás teď posloucháte, tak a jste nevidomí, tak já doufám, že i tento vtip se vám bude líbit. Víte, proč nevidomí lidé neradi skáčou s padákem? Protože to strašlivě děsí jejich vodící psy.

0: Krásné a příjemné ráno vám přeje Rašová Terka, moderatérka. Je 6:23, my si povídáme na téma nevidomí a možná, že jste přemýšleli nad tím, jak nevidomí lidé vlastně čtou, když nevidí. A možná také už jste slyšeli o tom, že existuje Brailleovo písmo, což je takové speciální písmo a nevidomí lidé ho čtou pomocí prstů. Takže oni přejíždějí po papíře a čtou pomocí prstů. Toto Brailleovo písmo vymyslel už v roce 1842 Louis Braille, takže česky bychom to asi vyslovili Louis Braille, a tehdy mu bylo 15 let, takže to je skvělé, klobouk dolů, že v 15 letech vymyslíte něco, co pomůže všem ostatním nevidomým, a vymyslíte zkrátka své speciální písmo. A tohleto písmo funguje jako taková tajná šifra a můžete si to představit, ten systém, tak, že každé to písmenko má takovou jakoby mřížku 6 bodů, jsou to 3 body nad sebou a vedle další 3 body, takže dohromady jich máte 6 a vždycky ten jeden anebo více těch bodů je vystouplých a podle toho vy musíte vědět, co to znamená. Takže třeba když je vystouplý pouze ten jeden bod, jediná tečka v levém úplně horním rohu, tak to je písmeno A. A potom, když ty 2 tečky jsou pod sebou v levém sloupci, takže levá horní tečka a pod tím ta prostřední levá tečka, no tak to je písmenko B. Takže takhle vy se musíte naučit číst pomocí prstů jednotlivé znaky, jednotlivá ta písmenka, a pak si klidně přečtete celou knihu. To mi přijde vlastně úplně fascinující a je to naprosto skvělý nápad.
1: Hele, pocen, už o tom víš.
2: O čem?
1: No, že na hitparádu Rádia Junior nemusíš o víkendu čekat až do 5 odpoledne. Nově si ji můžeš poslechnout už v sobotu v 9 ráno.
2: Je, tak to si dám k snídani. A co hlasování? Bude už fungovat?
1: No jasně, že jo. To taky startuje v sobotu v 9 ráno, kdy se ti na webu radiojunior.cz objeví nové pořadí 10 hitů a 2 novinky k tomu.
2: Hlasovat můžu až do středy do 8 večer?
1: No jasně. A znáš i tu vychytávku s hlasovací tabulkou?
2: Že když v ní klikneš na jména zpěváků a zpěvaček, tak se dostaneš na rozhovory s nimi?
1: Jo.
2: Ha, sypiš? Už jsem se takhle dívala třeba na videorozhovor s Lollipop, s Rebelkami, Pokáčem nebo Ivanou Korolovou.
1: Tak to jsem čekal.
2: Já zas vždycky při poslechu hitparády čekám na to, až se dozvím odpověď na soutěžní postřehovku, protože chci vyhrát merch od zpěváků a zpěvaček.
1: A už jsi něco vyhrála?
2: Ještě ne. Ale dozvěděla jsem se spoustu fun facts z pop music a to se taky vyplatí.

očekávají, za svý štěstí můžeš sám. Přitom jedí, náhodu sis nevybral, jak se před ní teda ale můžem vlastně bránit. A jak vůbec pochopit všechny ty krutý rány. Člověk se narodil, aby tu byl pro člověka. Co když jeden navždy zmizí, kde pak smysl hledat? Klidně mi vyčti, že mý slova jsou jen kliše, co teď nechci slyšet, ale ten boj

Stronger Than Storm. Ano, tak tohle byl závěr písničky, kterou jste právě teď slyšeli ve vysílání Rádia Junior. Je 6:29. Dneska je 15. října. Svátek má Tereza, bych vám chtěla připomenout. A dneska si povídáme na téma nevidomí. Probereme například, který slavný zpěvák je také nevidomý a myslím si, že aspoň jeden hit od něj určitě znáte. Budeme si taky povídat o sportu, který hrají nevidomí a jmenuje se goalball. A po 7. hodině budeme soutěžit o 2 vstupenky na placenou část festivalu Signal Fest. Takže pokud jste z Prahy nebo okolí, nebo plánujete zrovna jet teď do Prahy, no tak můžete vyhrát 2 vstupenky právě dneska po 7. hodince. A teď už si představíme píseň z hit parády. Je to píseň od megahvězdy světové pop music, která svoje dětství trávila na malé plantáži vánočních stromků v americké Pensylvánii. Její rodina vlastnila několik amerických kovbojských koní a poníků a v dětství soutěžila v jezdeckých show a taky začala zpívat v muzikálech. Už ve 14 letech získala smlouvu s nahrávací společností a začalo se jí přezdívat princezna country. Teď je jí 36 let a každý její hit se okamžitě katapultuje na přední příčky světových hit parád. Její fanoušci umí rozpoznat každý detail v textech a když vydá novou skladbu, internet se na chvíli úplně zastaví. Ano, je to úžasná Taylor Swift! A teď už si od ní užijte její píseň Opelite, která je o tom, že i po těžkých životních chvílích může přijít nový začátek.

0: Taylor Swift a Opelite, píseň, která soutěžila tento týden o vaše hlasy v hitparádě Rádia Junior. Já se dívám na výsledky, protože vždycky se hlasuje do středy do 20 hodin. A na našem webu radiojunior.cz můžete vidět, jak to dopadlo tentokrát. Na prvním místě je Lilian No Stress 34,1% hlasů. A na druhém místě Botox My 2 25,8%. A na třetím místě Lollipops, Všechny barvy máme, takže Taylor Swift je na 8. místě, moc hlasů nezískala, což mě překvapuje teda. No tak uvidíme, jak to bude vypadat v další hitparádě, kterou si můžete poslechnout už tuto neděli, teda vlastně v sobotu už. A potom můžete hlasovat zase od soboty od 9 hodin znovu až do středy do 20.00. Tak třeba tentokrát Taylor Swift někam posunete a třeba taky ne. My si dneska ráno povídáme na téma nevidomí. Takže já, když jsem tady měla děti na exkurzi, byly to děti ze 4. třídy základní a mateřské školy Chlum, tak jsem po nich chtěla, jestli by mohli popsat jejich nejoblíbenější předmět, který mají v pokojíčku, ale tak, aby si ho dokázali představit i nevidomí. Tak si pojďte poslechnout, jak krásně své oblíbené předměty, a nejsou to jen hračky, popsali.
1: Já mám v pokojičku nejradši za věc takovou lampičku malinkatou, která se může různě přenášet kamkoliv a má na sobě kamínky a třpití se.
2: Můj předmět v pokojičku je takový projektor, který je černý a může ti ukázat obrazovky na zdi nebo na zemi. Promítá ten měsíc a nějaký různý planety.
0: A ty si to pouštíš třeba před spaním večer?
2: Jo.
3: Moje nejoblíbenější hračka v pokoji je panda. Je černobílá a jmenuje se Panda Panda Pandová. A je to plyšák. A já ji mám vlastně už od té doby, co jsem se narodila, takže už je vlastně nejstarší plyšák, který ho mám.
4: Já mám nejoblíbenější hračku mýho plyšáka Boba. Je taková vlastně, se dá říct, bobří koule. Má takový bílý bříško, má takový mini růžky. Je hrozně roztomilý a v noci, nebo když jdu prostě spát, tak nemůžu bez něj usnout prostě. A ještě jsem měl vlastně Boba, to byl můj křeček, který mu už umřel, ale ten Bob prostě nevím, vždycky potřebuju nějakého plyšáka držet, no.
0: A jakou má barvu?
4: Zelenou.
2: No, tak já mám nejradši také jednoho plyšáka, kterýho už mám 7 let. Jmenuje se teda Funík. On už je jakovej hodně zašitej, že on má jednu menší a větší nohu a je bílo-černý.
0: A je to co za zvířátko?
2: Pes.
5: Takže já mám nejoblíbenější hračku Indoraptora a jmenuje se Indoraptor normálně. Je to takový dinosaurus a je hrozně velký a není to plyšák, je to normálně plastová hračka, která umí žrát normální hračky a mě tam docela straší. A dostala jsem ji na narozky od táty.
4: Tak moje nejoblíbenější hračka je to takový zlatý medvídek, jmenuje se Bžunda. Má šálu, na ní má včeličku a na srdci má taky včeličku. Ještě má bílej čumáček. A už byl jednou šitej.
2: Plyšák, je to střední a má barvu šedou a břicho má bílý a má takový roztomilý uši a má vzadu na zádech má takový zip a do toho se dá dát nějaká deka. A když já jakoby chci spát, tak já bez toho nemůžu usnout.

Krásné ráno vám přeje Rašová Terka, moderatérka. Posloucháte ranní Restart Rádia Junior, je 6 hodin a 42 minutek. Dneska je 15. října, což je Mezinárodní den bílé hole a proto si právě povídáme o tom, jak žijí nevidomí. Například jsme si už řekli, že čtou pomocí Brailova písma, používají bílou hůl, která jim pomáhá v orientaci v prostoru a také nám pomáhá, abychom věděli, že někdo zkrátka dobře nevidí a že mu třeba můžeme pomoct nebo se mu také uhnout. No a nevidomí někteří také mají pejska, svého nejlepšího kamaráda, ale taky velikánského pomocníka, který jim pomáhá právě s tím najít volné místo v autobuse, dovést je na přechod a podobně. Takoví psy bývají nejčastěji labradoři nebo zlatí retrievři, říká se jim asistenční psy. A když uvidíte takového pejska, který má takový zvláštní speciální postroj a má tam napsáno pracuji, tak ho nesmíte hladit ani krmit, protože on by ztratil pozornost, je zkrátka v práci a má za úkol svého pánička nebo paničku někam dovést anebo s něčím mu pomoct. No a zaujal mě příběh Morise Franka, který kdysi v Americe, když vůbec žádní asistenční psi se tam nepoužívali, se dozvěděl, že ve Švýcarsku jakási paní jménem Doroty trénuje právě německé ovčáky, aby vodili lidi. No a tak ten Morris se vydal přes celý oceán z Ameriky až do Švýcarska a domluvil se s ní, že by chtěl také pejska a že by to chtěl vyzkoušet. Dostal Franku jménem Buddy a když se s ní vrátil do Ameriky, tak vůbec nikdo nevěřil, že pes by dokázal člověka třeba převést přes rušnou ulici plnou lidí a plnou aut. No a ten Morris před zraky všech novinářů přešel z Buddy nejnebezpečnější ulici v New Yorku. Takže Buddy ho prostě převedla úplně neohroženě a všichni byli úplně překvapení. A tímto tato dvojka dokázala celému světu, že psi jsou zkrátka pro nevidomé opravdoví strážní andělé a takový skvělí pomocníci. A od té doby se začaly právě i v Americe používat asistenční psy. A také jsem se dozvěděla o krásném příběhu, o kterém jsem vůbec nevěděla, že když byl kdysi ten útok na dvojčata, tak v 76. patře Světového obchodního centra byl Michael Hinkson, což byl od narození nevidomý muž a měl tam sebou vodícího pejska. A představte si, že když to tryskové letadlo vlastně nabouralo do tady toho vysokánského mrakodrapu, tak tady ten pejsek dokázal dovést svého pána do bezpečí. Sestupovali 78 schodišť, museli se stoupit dolů. Pomalu a neohroženě ho zkrátka vyvedl a zachránil mu život. Tak to mi přijde naprosto úžasné. Takovýhle psí záchranář, to je fakt něco neskutečného. Takový pejsci by si zasloužili opravdu speciální ocenění. A samozřejmě, že tento pejsek si ho také odnesl v roce 2002, získal ocenění Award for Canine Excellence v kategorii asistenční psů. Ale bohužel už zemřel v roce 2011, tato Fenka Rozeal zemřela. Krásný příběh, myslím si, že je, asi všichni nevidomí, kteří mají asistenčního pejska, by potvrdili, že to je prostě dar a že to je úžasné mít takového skvělého parťáka. A myslím, že k tomuto tématu se nám i krásně hodí píseň Naděje.

Krásné ráno. My si povídáme na téma nevidomí. A možná ani nevíte, že i jeden velmi slavný zpěvák Stevie Wonder je nevidomý už od narození a je velmi talentovaný. Představte si, že už ve svých 12 letech podepsal svou první smlouvu se společností Motown Records a prosadil se svým dětským sopránem a skvělou hrou na foukací harmoniku. A možná, že od něj znáte i písničku I just called to say I love you. Tak já si myslím, že bychom si ji teď mohli poslechnout.

Stevie Wonder nám zavolal jenom tak, že nás miluje v této písničce. No a teď je tady důležité téma. Dnes je 15. října, takže kdo má svátek? Kdo? No přece Tereza, krásné ženské jméno řeckého původu, ale nejasného významu, což mi teda připadá trošku nefér. Já tady vždycky říkám, jak kdo má krásné významy a zrovna já, když jsem Tereza, tak to je nejasného významu. Základ je tedy z řečtiny a vykládá se možná jako záštita nebo ochrana, takže

0: krásná píseň pro všechny Teresky od Valdemara Matušky. Už je 6:56, dneska je 15. října, posloucháte ranní Restart Rádia Junior a my si teď dáme rekapitulaci hitparády.
1: Rekapitulace.
2: Jo, ta škola je občas velké trápení.
3: Bea Wolf přichází s novinkou Škola.

Na šesté příčce je Ignor od Pokáče. První pětku otevírá Eva Farná a její Perpetuum.

0: Na druhém místě máme skupinu Botox s hitovkou My 2. Ve 318. kole vítězí Lillian se singlem No Stress. Gratulujeme!
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
2: Ranní restart
3: s Terezou Rašovou.
4: Krásné ráno všem našim milým posluchačům Rádia Junior, je 7 hodin, dneska je 15. října, Mezinárodní den bílé hole, takže téma dnešního rána je jasné, téma je nevidomí. Už jsme si řekli, kdo jsou to nevidomí, k čemu jim slouží bílá hůl, že používají Brailovo písmo, také jsme si povídali o asistenčních psech. No a v této hodince mezi 7 a 8 také budeme soutěžit o 2 vstupenky do placené části Signál festivalu, který dneska začíná a koná se v Praze. Zavoláme řediteli nadačního fondu Českého rozhlasu Světluška a také se dozvíte, jaké moderní pomůcky pro nevidomé vlastně existují a jaký sport nevidomí můžou hrát. Je to speciální fotbal pro nevidomé. Tak si na to počkejte, ale teď začínáme s právami.
2: Rádio Junior.
1: Minutové zprávy.
4: Od dneška do 18. října se v Praze koná Signál festival. 14. ročník festivalu má pro návštěvníky celkem 21 instalací. 8 z nich je v placené zóně Signál Inside. V kampusu Hybernská jsou připravené rodinné dílny s názvem Údolí medúz. Mladší děti si tu vytvoří vlastní animované medúzy, starší děti si vyzkoušejí pájení a programování LED pásku. Na děti a rodiče tu taky čeká interaktivní instalace Zvukový robot, kde je možné rozehrát vlastní fantazii tónů, rytmu a melodií. Režisér, producent a scénárista Ivo Macharáček dotočil novou českou výpravnou pohádku Líné království. Pohádka o chytré princezně, pracovitém kováři a čarodějnici, která je posedlá věčným mládím, uvidí diváci v kinech od 11. března 2027. Ve filmu se představí Jaroslav Plesl jako král, Veronika Kek-Kubařová jako královna, Elizaveta Maximová jako čarodějnice, Sofie Anna Švehlíková jako princezna nebo Adam Várdy jako kovář. A počasí dneska bude polojasno až oblačno a nejvyšší teploty vystoupají na 12 až 17 stupňů. V 1000 metrech na horách bude kolem 9 stupňů Celsia.

Eva Farna na ostří nože a vy posloucháte ranní restart Rádia Junior. Povídáme si na téma nevidomí. Někdy si myslím, že to opravdu může být na ostří nože, když jste nevidomí, jste doma a máte si třeba ukrojit okurku nebo si nalít hrneček a lijete tam vroucí vodu, tak to může být asi velmi nebezpečné. Tak jsem zjišťovala, jaké pomůcky vlastně nevidomým usnadňují život a musím říct, že jsem naprosto fascinovaná a překvapená, jaké vychytávky už vlastně v tomto světě existují. Například právě, když si nalévají do hrnečku třeba horkou vodu, tak můžou použít takzvaný indikátor hladiny kapalin. To je takový plastový kolíček, který se zavěsí na okraj hrnku nebo skleničky a když nevidomý nalévá horký čaj nebo vodu, tak tekutina propojí kovové kontakty a přístroj začne pípat nebo vyborovat, čímž zabrání přetečení toho hrnečku. Zkrátka upozorní na to, že už je tam té tekutiny tak akorát, aby to nepřeteklo. Taky existuje mluvící indikátor barev. To znamená, to je taková věcička, kterou vy přiložíte k látce a ona vám řekne, jakou to má barvu. Takže přiložíte, řeknete, tohle je, ono vám to řekne, to je modré. To je skvělé, to jsem vůbec nevěděla, že něco takového existuje. No a taky je úplně úžasná věc, že už existuje chytrá bílá hůl, takže nejenom obyčejná bílá hůl, ale dokonce chytrá, což je taková moderní verze a obsahuje v sobě senzory, které vibrováním upozorňují na různé překážky, ale pozor, ne jenom na ty překážky dole na chodníku, ale i třeba na ty překážky, které jsou ve výšce hrudníku toho nevidomého nebo ve výšce hlavy. Protože to bývá častý problém, že oni si tou bílou holí dokážou osahat, co je před nimi nebo někde na stranách na chodníku, ale to, co je kolem hlavy, to vlastně nedokážou vědět. Takže třeba se jim někdy stávají takové nepříjemné úrazy, že nabourají do nějakého stromu, kde větev, třeba ještě si vypíchnou to oko a podobně. Takže tohle je vlastně skvělé, že ta chytrá bílá hůl upozorní i na ty věci, co jsou nahoře. A dokonce se může přes Bluetooth propojit s telefonem a funguje i jako navigace. Tak k tomuhle jsou ty moderní technologie vážně naprosto skvělé. To teda klobouk dolů. Pak taky existují AI brýle, což jsou speciální taková kamerka to je, která se magneticky přichytí na obroučky úplně běžných brýlí a pomocí umělé inteligence dokáže nevidomému do sluchátka předčítat třeba tištěný text nebo dokonce dokáže rozpoznat tváře přátel nebo vám řekne, jakou bankovku zrovna držíte v ruce nebo vám popíše předmět, který zrovna vidíte, tak to mi přijde taky jako skvělá vychytávka a naprosto skvělá pomoc. No a teď už je 7 hodin 8 minut, takže my si dáme písničku, rozproudíme se, protože je tady písnička Pedro. A pak už budeme soutěžit o 2 vstupenky do placené části festivalu Signal Festival, takže pokud můžete jít na tento festival, radši se doma zeptejte, jestli máte čas, protože začíná už dneska a trvá do 18. října, tak pokud můžete, a třeba byla bych ráda, kdybyste se zapojili hlavně vy, kteří jste nevyhráli u nás v Rádiu Junior, tak za chviličku budete mít možnost soutěžit.

0: Tak dobrá pecka si myslím takhle v raním restartu Rádia Junior. Doufám, že jste se hezky rozproudili, že máte hned příjemnější ráno po písničce Pedro a budete ho mít možná ještě příjemnější, pokud vyhrajete v naší soutěži, která je na řadě právě teď. A já vám řeknu, jak to funguje, pokud jste ještě nikdy neslyšeli ranní restart. Je to jednoduché. Pustím vám tajemný zvuk a vy máte za úkol uhodnout, co to je za zvuk a zavolat mi na číslo 800 199 199. Pokud se mi dovoláte a řeknete pak do vysílání správnou odpověď, tak vyhráváte dneska 2 vstupenky do placené části Signál festivalu a ten se koná už ode dneška od 15. října do 18. října v Praze. Já doufám, že všechno je jasné. Tajemný zvuk dnes nějakým způsobem souvisí s naším ranním tématem. Naše ranní téma zní nevědomí a já už vám nic dalšího říkat nebudu a jdeme na to.
1: Tajemný zvuk.

0: pokud jste poznali, o co šlo, co tohle to bylo za zvuk, tak volejte na číslo 800 199 199.
1: Jsme víc než stíny zapomenutých bohů, všechno, co je v nás, ještě nespálil čas. Máme zárodky svatozáří a zbytky rohů, ven to děs.

0: Jedeme dál. Rybičky 48, posloucháte ranní Restart Rádia Junior a momentálně probíhá naše úžasná telefonická soutěž. Já mám na telefonu Filipa, ahoj.
1: Ahoj.
0: Filipe, tak my si pustíme tajemný zvuk ještě jednou a potom zkusíš uhodnout, o co dneska jde.
1: Jo.
0: Filipe, tak co to je podle tebe?
1: Já si myslím, že je to, jak tiká semafor, když čekáme, takže to.
0: A jak to souvisí s tím tématem nevědomí?
1: No, ono to ťuká, když ti nevědomí vlastně, aby věděli, kdy mají přejít, tak ono to potom začne tikat rychleji.
0: Mm-hmm. Takže když to tiká rychleji, tak mají přejít, myslíš, jo?
1: Mhm.
0: Myslíš, že bych vám dala takhle strašně jednoduchý tajemný zvuk?
1: Nevím.
0: Je to tak, Filipe, já ti moc gratuluju. Získáváš dvě vstupenky na Signál Festival. Ty tam máš ozvěnu, můžeš si jít když tak do jiné místnosti nebo vypnout rádio?
1: Jo, já jdu do jiné místnosti.
0: Tak jo. Tak doufám, že máš radost. Byl jsi někdy na Signál Festivalu?
1: Jo.
0: Jo, takže už víš, co tě čeká, že tam budou nějaké projekce na budovy a takhle.
1: Jo.
0: Takže se ti to líbí?
1: Jo.
0: Výborně. Já pro tebe mám dneska docela takové záludné otázky, bych řekla. Jsou to otázky, které jsou z anket, co jsem natočila s dětmi a týkají se nevidomých. Takže první moje otázka je, jestli by si mohl popsat pro všechny nevidomé, jak vypadá tvoje nejoblíbenější věc v pokojíčku?
1: Moje nejoblíbenější věc v pokoji, tak asi... No já nevím, já to mám asi Lego.
0: Lego, takže to je docela asi jednoduché, ale kdyby třeba někdo nevěděl, jak to vypadá, dokázal bys to nějak popsat?
1: Vlastně prostě jsou takové kostičky, které na sebe můžeme skládat a můžeme z toho stavět různé věci.
0: Mm-hmm, no paráda. A teďka další moje záludná otázka, jo? Kdyby si dneska odpoledne měl zavázané oči, tak která činnost by pro tebe byla asi nejtěžší a jak by si si s tím poradil?
1: Chození někde venku prostě.
0: Třeba jít ze školy domů, viď?
1: Jo.
0: No jak bys to vyřešil?
1: Asi bych poprosil nějakého kamaráda, aby se mnou šel.
0: Mm-hmm. No to je, myslím, skvělé řešení. Já, když jsem se dětí ptala právě, tak třeba říkali, že by měli jít na florbal a že by se radši omluvili, což je velká škoda. Co tebe dneska čeká odpoledne? Máš nějaký kroužek?
1: Jo, zrovna dneska mám judo a ještě hraní na housla.
0: Tak myslíš, že judo by se dalo dělat se zavázanýma očima?
1: Asi jo, ale bylo by to hodně těžký.
0: Ale ty housle by možná šly, viď?
1: Jo, to jo.
0: To jo. Filipe, kolik ti vlastně je let?
1: 12 a bude mi 13, tak za 4 roku.
0: 12 let. No tak já jsem ráda, že jsi vyhrál lístky na Signál Festival. Hezky si je užij, ať máš dneska krásný den a papa. Čau.
1: Ahoj.

0: krásné ráno, posloucháte ranní restart Rádia Junior. 15. říjen je mezinárodním dnem bílé hole. Dnes ráno si proto povídáme na téma nevidomí a já jsem moc ráda, že můžu po telefonu přivítat v našem vysílání Jiřího Váňu, ředitele nadačního fondu Českého rozhlasu Světluška. Jirko, dobré ráno.
1: Dobré ráno, děkuji za pozvání.
0: Světluška existuje už docela dlouho, od roku 2003. Vy pomáháte lidem se zrakovým postižením, ale pořádáte i různé akce jako noční běh pro Světlušku, koncert Světlo pro Světlušku nebo provozujete kavárnu po tmě. Tak pojďme prosím říct, jak přesně lidem se zrakovým postižením vlastně pomáháte.
1: V podstatě je to dvěma cestami. Jedna cesta je ta, protože jsme nadační fond, tak vlastně získáváme peníze a ty v průběhu celého roku rozdělujeme. Jak jednotlivým žadatelům, kteří u nás požádají o nějakou pomoc, tak i organizacím, které vlastně pomáhají lidem s těžkým zrakovým postižením. A ta druhá cesta, jak jste zmínila, je přesně ta osvětová, kdy pořádáme nejrůznější akce, kdy se snažíme propojit ten svět vidících a nevidomých a ukázat vlastně ty jednotlivé možnosti. I ty jednotlivé příběhy.
0: Vy jste říkal, že rozdělujete peníze. A jak podle čeho třeba vyberete, komu je hlavně dáte?
1: To by bylo asi na dlouho, ale když to řeknu jednoduše, máme vždycky u každého z našich programů odbornou hodnotící komisi, která se skládá z lidí z terénu, lékařů a tak dál. A vlastně je možné u nás žádat v průběhu celého roku, takže když si to představíte, tak třeba komise pro individuální žadatele, pro fyzické osoby se schází 5x za rok a vždycky prostě posoudí všechny ty žádosti, které nám přišly a rozděluje tu částku podle potřebnosti oprávněnosti toho nároku.
0: Zkrátka se snažíte vybrat toho, komu to nejvíc v tu chvíli asi pomůže.
1: Přesně tak. A možná dobrá zpráva je to, že dokážeme v podstatě podpořit i díky našim partnerům, i díky tomu, jak je Světluška známá, dokážeme podpořit prakticky všechny žádosti, které jsou relevantní, které opravdu splňují ty předpoklady, které chceme.
0: Vážně, no tak to je úžasná zpráva. Mm-hmm. No a na webových stránkách Světlušky mě zaujalo, že vy taky provozujete půjčovnu různých pomůcek. Tak o jaké pomůcky třeba jde, k čemu jsou a které z nich, o které bývá vlastně největší zájem?
1: To je jedna ze služeb, na kterou jsme hrdí, která není asi obvyklá u nadačního fondu, který by měl zjednodušeně vybrat a rozdělit peníze. Ale my jsme vlastně tuhle službu zakládali před 5 lety a to, co mě na ní těší, že vlastně ve půjčovně pracují dvě kolegyně s těžkým zrakovým postižením. Takže i těm našim žadatelům mají o hodně blíž a dokáží jim naprosto kvalifikovaně poradit. A pokud se týká těch jednotlivých pomůcek, jsou to věci od třeba ozvučeného mobilního telefonu až po velké kamerové lupy, kdy ta jedna kamerová lupa může stát třeba 150 000 korun. A právě proto máme tu půjčovnu, protože ne každý by třeba na tu koupi dosáhl a my nabízíme vlastně možnost vyzkoušet si tu, kterou konkrétní pomůcku, jestli tomu člověku prostě sedí. A když jste se ptala na zájem, tak asi nejpoptávanější jsou ty kamerové lupy právě kvůli té finanční náročnosti, kvůli té ceně.
0: Mm. To je velmi zajímavé. I na jak dlouho to třeba půjčujete? To je třeba na rok, na měsíc?
1: Je to hodně individuální, my se snažíme, protože trochu vykrýváme ten stávající systém a když třeba někdo neuspěje s žádostí na úřadu práce o tu konkrétní pomůcku, anebo třeba častý žadatel je školák, který dostane tuhle kvalitní pomůcku do školy, ale zároveň se bojí si ji přenášet nebo prostě není vůbec určená k tomu, aby se přenášela, takže když jste doma dělat úkoly, tak vlastně mu pomoc téhle z té pomůcky chybí, tak i to může být jeden z typů našich žadatelů a tam klidně půjčujeme tu pomůcku na celý rok, pokud je to možné. Ale je to zhruba od měsíce, kdy ten měsíc je na to, abyste si tu pomůcku vlastně vyzkoušeli, jak se vám s ní pracuje, až po půl rok nebo třeba rok v případě těch školáků, pokud samozřejmě těch pomůcek máme v tu chvíli dost a můžeme si dovolit takhle dlouhou výpůjčku.
0: No to je naprosto super. Já už jsem na začátku zmínila kavárnu po tmě. Tu si lidé můžou právě teďka zkoušet v Olomouci v rámci festivalu Prý Bohemia Radio. Bude tam do 25. října. Tak vy jste ji určitě už někdy vyzkoušel, že? Tak jaké to pro vás bylo?
1: Když to bylo úplně poprvé, tak to jsem nebyl ještě ve světlušce a musím říct, že já jsem měl dost intenzivní fyzický zážitek, kdy prvních 10 minut jsem se v té tmě křečovitě držel stolu, protože jsem měl pocit, že to je asi jediné místo, které mám nějakým způsobem pod kontrolou nebo na které dosáhnu. Takže těch prvních 10 minut nebylo příjemných, ale pak se to vlastně úplně otočilo a zvyknul jsem si na ty hlasy, zvyknul jsem si na toho našeho obsluhujícího, který měl krásný hlas. Takže pak jsem si to začal užívat, ale prvních 5-10 minut bylo vlastně docela i nepříjemných, pokud to tak můžu říct.
0: No, já jsem taky byla v kavárně po tmě a taky potvrzuju, že to bylo hlavně ze začátku hodně nepříjemné. Jak na to reagují takhle obecně návštěvníci? Jaké máte zpětné reakce?
1: Je to asi podobné, je to od toho, že si to někdo vyloženě užívá, máme i lidi, kteří se k nám cíleně vrací vlastně za tímhle s tím zážitkem, ale co je pro mě jako nejdůležitější, když pak vidím, a já jsem měl i několik směn vlastně na kavárně, když ty lidé potom odcházejí s tím svým kavárníkem, tak po těch 30-40 minutách se vlastně venku někdy loučí, jako kdyby byli staří známí. A myslím si, že v tomhle ta kavárna funguje skvěle, protože ono i to, že jste vlastně v absolutní tmě, nikdo nikoho nevidí, tak vás i trošku motivuje nebo možná odbourává ty bariéry a dost často se lidi zeptají i na věci, na které by se třeba běžně těch nevědomých nezeptali. A dozví se z toho světa daleko víc. Myslím si, že pokud říkáme, že chceme propojovat ten svět vidících a nevidomých a odstraňovat bariéry, tak ta kavárna je ukázkové místo, kde se nám to daří.
0: Takže přijďte určitě vyzkoušet do Olomouce. A Jirko, z čeho máte v poslední době největší radost ve spojitosti se světluškou?
1: Já si myslím, vy jste zmiňovala i noční běhy pro světlušku. To je vlastně série, která měla dlouho 7 zastávek. Vždycky jsme běhali na jaře v 7 krajských městech. A my postupně díky velkému zájmu přidáváme nové lokality. Loni jsme přidali Liberec, ale to jsme přidali Zlín a vždycky jsme tak trošku v očekávání, jak to dopadne, jestli lidi přijdou nebo nepřijdou, tak v Liberci nám přišlo o 200 lidí víc než loni a ve Zlíně letos na tom premiérovém běhu bylo nějakých přes 700 lidí. Takže tohle mi dělá radost, protože vlastně je vidět, že lidi tu světlušku znají, že ji chtějí podpořit a přicházejí za námi vlastně, jak to víc dobře naladění lidé, takže je to příjemné setkávání. Tohle, ta atmosféra vlastně kolem světlušky mi dělá radost.
0: No, z vás úplně je cítit, jak vás to vlastně baví a naplňuje. Takže my taky děkujeme za vaši úžasnou práci. To byl Jiří Váňa, ředitel nadačního fondu Českého rozhlasu Světluška. Jirko, moc vám děkuji a přeji vám i, ať dnes někomu jako Světluška rozsvítíte den.
1: Díky moc za pozvání a přeju hezký den.
0: Naschledanou.
1: Naschledanou.

0: Posloucháte ranní restart Rádia Junior, je 7 hodin a 32 minut. Dneska mají svátek všechny Teresky, je 15. října a samozřejmě je tu i váš oblíbený zvídavec Evy Sinkovičové.
1: Zvídavec Evy Sinkovičové.
2: Zdravím všechny zvídavce, vítejte u dnešního dílu a pojďte se rychle něco nového dozvědět. Kdo by neznal Disney pohádky? Skoro každý si oblíbil alespoň nějakou Disney postavičku. Mickey Mouse, kačera Donalda nebo třeba Disney Sněhurku. I tenhle barevný pohádkový svět Walta Disneyho ale skrývá spoustu zajímavostí, které jste možná nevěděli. Walt Disney, filmový producent, režisér, scénárista a animátor, který založil firmu Walt Disney Productions, je právě tou osobou, bez které by kouzelný svět Disney pohádek nikdy nevznikl. Jednou z nejznámějších postaviček je Mickey Mouse, který je zároveň i jednou z prvních postav, které Walt Disney vymyslel. Nejprve dostal jméno Mortimer Mouse, to se ale nelíbilo manželce Walta a přejmenovali ho na Mickeyho. Mickey mu bude letos 93 let. Někdy se o něm říká, že je první neživou postavou, která dostala filmovou cenu Oscar. Ve skutečnosti ji získal Walt Disney, a to více než 20krát, ale mnohokrát právě za filmy s Mickeym. Mickey Mouse však jako první animovaná postavička získal vlastní hvězdu na chodníku slávy v Hollywoodu. Mickey spatřil světlo světa roku 1928 a od roku 1940 se jeho vzhled už skoro nezměnil. Nejprve vydával jen zvuky a smál se třeba jako náš krteček, později se ale Mickey Mouse rozmluvil. Walt Disney bral své postavičky skoro jako své animované přátele. A protože díky popularitě filmů věděl, že není jediný, rozhodl se své přátele z filmového plátna oživit. Kdo by nechtěl potkat Mickey Mouse, se kterým si může popovídat. A právě to bylo možné v zábavním parku Disneyland. Tam se o zábavu dětí stará v průměru 150 tisíc zaměstnanců, včetně herců v kostýmech Disney postav. První park byl otevřen v Kalifornii a netrvalo dlouho a začaly se otevírat další, protože rodin s dětmi, které toužily vidět Mickeyho a další postavy živě, bylo neuvěřitelné množství. Disney postavy a Disney pohádky ovlivňují téměř všechny děti na světě už skoro 100 let. Představte si, že třeba po premiéře Disney pohádky Princezna a žabák, kde princ zakletý v žábu čeká na polibek, se dostalo asi 50 dětí do amerických nemocnic s bakterií salmonelou v těle, protože pusinkovali žáby a čekali, jestli se nepromění v prince. Takže až takový vliv Disneyovky mohou mít. Věděli byste, která jediná Disney princezna má tetování? Je to Pocahontas. A co vy? Máte rádi Disney pohádky? Která postava je vaše nejoblíbenější? Napište mi. Holky a kluci, pokud chcete o zajímavostech pohádkového Disney světa někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu. Kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi ji určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu Zvídavce. Tak ahoj!

Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin. A zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

Náhradní díly v ranním restartu Rádia Junior je 7 hodin 40, skoro 4 minutek. Dneska je 15. října, Mezinárodní den Bílé hole. Téma ranního restartu zní nevidomí. My už jsme si toho řekli opravdu hodně, ale ještě jsme neprobrali sport pro nevidomé. Slibovala jsem vám, že vám něco řeknu více o goalballu. Je to fotbal, který se hraje vlastně po tmě. Není to, že by tam byla úplná tma, ale zkrátka je to fotbal pro nevidomé. Je to i speciální paralympijský sport a to hřiště na goalball vypadá trošku jinak než na obyčejný fotbal, protože ta brána je na každé straně veliká a je vlastně po celé té lajně, na každé straně. Hraje se to jenom 3-3, takže jsou 3 hráči, kteří se snaží dostat vlastně ten míč do brány toho soupeře a ti 3, kteří brání, tak vlastně leží na zemi a snaží se ten míč nějak jako chytit, aby se nedostal do té brány. A je důležité upozornit na to, že to není jen tak obyčejný míč, ale je to speciální míč, který má uvnitř rolničky, takže když se kutálí po zemi, tak zvoní. A kolem dokola musí být úplně ticho, aby všichni sportovci slyšeli právě ten míč, aby věděli, kde se pohybuje, takže diváci nefandí, nekřičí, netleskají, nedupají, prostě musí být potichu. A co mě zaujalo, aby to bylo spravedlivé, tak všichni hráči, kteří hrají, tak musí mít ještě takové černé brýle, aby to prostě bylo opravdu fér, aby nikdo neviděl vůbec nic. No a je to sport, který jsem, když jsem se na to dívala, tak mě přišlo strašně zajímavé to sledovat, protože to musí být i tak hrozně těžké vlastně jenom podle sluchu ten míč nějak jako odhadnout, kam letí a vlastně ho chytit, aby nepadl do brány. Velmi zajímavé a přiznám se, že jsem vůbec nevěděla, že goalball existuje. My si dáme písničku Best Day of My Life. Já doufám, že dnešní den také bude ten třeba nejlepší den ve vašem životě. Třeba to tak bude.

Dneska si povídáme na téma nevidomí a chtěla jsem ještě zmínit jednoho slovenského romského zpěváka Mária Biháriho, který také zpíval v Česku, nebo i působí v Česku a už od 8 let je nevidomý, takže ne od narození. Nevím, jestli jste o něm někdy slyšeli, ale vystupoval také nebo zpíval ve dvojici Zuzana Navarová a Ivan Gutierrez společně měli vlastně hudební skupinu Koa a on je doprovázel a Mario Bihari je také hráč právě toho goalballu, což mě zaujalo, toho fotbalu pro nevidomé, o kterém jsme si říkali před chvilkou. Takže v 7 letech začal hrát na klavír, v 10 letech začal hrát na akordeon a potom právě už se z něj stal nejenom hudebník a také hráč goalballu, ale taky si udělal masérský kurz. Je pravda, že někteří nevidomí také pracují jako maséři a také to dělá tak, že jeho kolegyně masíruje a on doprovází tu masáž živou hudbou, improvizuje na klavír u té masáže. To je taky zajímavý nápad, jak vlastně zpříjemnit mít někomu masáž a taky si vydělat. A já si myslím, že bychom si mohli dát jednu písničku, ve které Mária Biháriho uslyšíte. Je tam společně se Zuzanou Navarovou a píseň se jmenuje Bagdád.

Devátý je Strach od Pavla Čatka. Opalite od Taylor Swift je na 8. příčce.

Na šesté příčce je Ignor od Pokáče. První pětku otevírá Eva Farná a její Perpetuum.

0: Na druhém místě máme skupinu Botox s hitovkou Medva. A ve 318. kole vítězí Lilian se singlem No Stress. Gratulujeme.
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
2: A hitparádu si můžete poslechnout v sobotu v 9 hodin, takže určitě se na to už těšíte. Teďka teda nehlasujeme, hlasování vždycky končí ve středu ve 20 hodin. Ráda bych vás pozvala na dnešní klub Rádia Junior, moderuje Eva Sinkovičová a v 19 hodin přijde Jan Smrčka s manželkou a to jsou balonáři. Musím se přiznat, že tyto hosty jsem doporučila já, protože jsem vyhrála let balónem a s panem Smrčkou jsem letěla přímo balónem, takže to byl úžasný zážitek a Honza bude právě povídat o tom, jak se k létání balónem dostal, jaké to vlastně je a jeho manželka dokáže také zašívat balóny. A já jsem ani nevěděla, že takový balón může vlastně letět s dírou, ale je to tak. Já jsem zrovna letěla balónem, který v sobě měl tu díru docela velkou a tak uslyšíte i o tom, jak se balóny zašívají, jak se opravují, za jakého počasí se dá letat v balónu. Myslím si, že to bude moc krásné povídání, takže dnes na Rádiu Junior od 19 hodin. Je 7 hodin 58 minut, takže já už se s vámi loučím. Zvu vás na pohádku, která začíná v 8 hodin teď ráno. Je to už 4. díl Pohrátek aneb Cesta pavoučka Vinska a loučím se s vámi, užijte si hezký den, zítra tady bude v ranním restartu Péťa Komínek a já už si na něj jdu připravit ranní pomstu. Tak ahoj, loučí se Rašová Terka, moderatérka.

0: Radio Junior, pohádka.
1: Ťuky-ťuk, ťuky-ťuk, zelené lesy, třpidivá říčko, mohu vás prosím navštívit? Rád bych totiž viděl, jak se čarodějky a čarodějové připravují na svůj sled.
2: To je přeci Vincek. Vítáme tě, pavoučku. Jen pojď, rádi tě pohostíme a povyprávíme náš příběh.
3: Duben je pěkně bláznivý měsíc v roce. Střídají se všechny druhy počasí. Chvíli prší, chvíli svítí sluníčko, někdy padají kroupy a někdy i sníh. A často se z toho všeho na nebi vyklube i nádherně barevná duha. Počasí si prostě dělá, co chce, tropí samé neplechy a pěkně s námi špásuje. Ne nadarmo se takovému proměnlivému počasí říká po česku aprílové a po německu aprilwetter. Proč to tak asi je? Co když v tom mají prsty čarodějnice a kouzelníci? Vždyť posledního dubna neboli apríla je jejich slavnost. Bylo trochu pošmourné dubnové ráno. Nad hochvaldskými lesy a nad horským potůčkem jménem Schönbach si líně hověla paní Mlha, řečená Nýbl Frýjárová, a vůbec se jí nechtělo vstávat. Zívla a protáhla se. Budu dnes celý den odpočívat. Nechce se mi vůbec nic dělat.
4: Ale, co to slyším?
3: Ozvalo se jasným hlasem sluníčko, které vykukovalo spod velikého načechraného mraku.
4: Stávej, mlhoný Blfrýjárová, ať už je konečně krásný den.
5: Jenže mně se vůbec nechce. Jsem ospala a taky trochu naštvaná a rozmrzela. V noci mě pořád něco budilo, takové divné zvuky a skřeky a halekání. Špatně jsem spala.
4: No ano, vždyť se blíží velký čarodějnický a kouzelnický rej. Budou sedít čáry máry, abrakadabra, hokus pokus, simsalabim. Dnes je Filipojakubská noc. Všechny čarodějnice, malé, menší i nejmenší, velké, větší i největší, se připravují na svou slavnost. Budou se slétat na vrcholku kopce, mezi čarodějnicemi nazývaném Mons Naklety, odkud je dobře vidět do širého kraje. Chystají se jako každý rok dělat obrovský oheň, u kterého budou tančit, zpívat, dovádět a výskat. Všechno zlé, co se za rok nahromadilo, se bude v kouzelném ohni pálit. A měsíc květen neboli máj se bude po půlnoci vítat. To se určitě celou noc již všichni čarodějové a čarodějky připravovali. Míchali kouzelné lektvary, listovali ve svých knihách kouzel a leštili a zdobili svá košťata a čarodějnické hůlky. To byly ty zvuky, které ti nedovolili klidně spát.
3: Najednou se z čerstvě zeleného mechu a mladoučkého kapradí ozvalo.
6: Puparduc, šuparduc, naštvanec, mlhovec, ospalec, vstávanec, zlesovec.
3: A do paní Mlhy Nýbl Frýjárové, jako kdyby veliké mraveniště vstoupilo a po celém těle ji všichni mravenci začali šimrat. Šila sebou, chichotala se, všemi mlhovými pahýlky hýbala. A pak se smála a smála a smála tak, až se za své velké mlhové břicho popadala. Slunce valilo svá veliká veselá kukadla a také se začalo smát. Paní Mlha Nýbl Frýjárová se tím svým hemžením začala zvedat a stoupala vzhůru. Zpoza mohutného kamene porostlého mechem se pořád a čím dál tím hlasitěji ozývalo.
6: Puparduc, šuparduc, naštvanec, mlhovec, ospalec, vstávanec, zlesovec.

Šuperduc, šuperduc, naštvanec, mlouvec, ospalec, vstávanec, zlesovec. Slunce se zvědavě rozhlíželo a hledalo, kdo to tajemné zaklínadlo říká. Kdo je ten, komu se povedlo paní Mlhu Nýbl Frýjárovou donutit vstát? A už to vidí. Tamhle vzadu za tím kamenem vykukuje tmavá, kudrnatá hlavička. Je to docela malinkatá čarodějnička, sotva stojí na nožičkách. Vždyť je to ještě úplné čarodějnické miminko. Sedí na svém košťátku, mává svou miminčí čarodějnickou hůlkou a žvatlá své mlhové zaklínadlo. Sluníčko se usmívá a říká: Ty jsi ale šikovná čarodějnička, už takhle malá si zvládla něco, s čím i velké dospělé čarodějnice mají hodně práce. Mám z tebe velikou radost. Děkuji ti za pomoc a za to, že jsi mi s paní Mlhou Nýbl Frýjárovou pomohla, ti věnuji kouzelný sluneční kamínek, který tě bude ochraňovat od všech zlých čar a kouzel.

0: Řekněte oba ano.
1: Ano. To se mi zdá, to pravda není.
2: Jak ty jsi krásná, pano.

0: Naše rádio není jenom slyšet, je i vidět.
1: Nevěříš?
0: Tak si najdi YouTube kanál Rádia Junior a přesvědč se na vlastní oči.
1: Podívej se na naše vysílací studia a moderátory v akci.
0: Těš se na videozáznamy živých rozhovorů s herci, zpěváky a dalšími mega zajímavými hosty.
1: A to zdaleka není vše.
0: Mrkni na YouTube kanál.

0: sama psa?
1: Ne.
0: Můžu si jít ven hrát?
1: Ne.
0: Můžu si zapnout komp?
1: Ne.
0: Můžu dát kočce dort?
1: Ne.
0: Můžu jít později spát?
1: Ne.
0: Můžeš mi koupit prach?
1: Ne.
0: Můžu počmárat zeď?
1: Ne.
0: Můžem do

0: Děkujem.
1: Ahoj.
2: Ahoj.

0: tomu se chytám. Velký hlupák si a budeš. K rybě zpátky hned teď půjdeš. Řekneš, ať hned bez váhání splní každé moje přání.
1: Koukej tý rybě vyřídit, že chci všechno, rozumíš, všechno.
0: Rybáře to trápí, k rybě

ženu necky, potom zámek, věci všecky. Nakonec rybářka směla, by vládnout rybce sama chtěla. Rybička se rozlobila, bohatá

0: Chcete si usnadnit poslech Českého rozhlasu?
1: Stáhněte si novou aplikaci Můj rozhlas, která je plná super audií a užitečných vychytávek.
0: Vyberte si, co vás baví a poslouchejte kdykoliv a kdekoliv, třeba i offline.
1: Nový audioportál můžete používat i na webu můjrozhlas.cz.

0: chlapci, vítejte v mé, tedy už šounově pohádkové školce.
1: Ahoj holky, ahoj kluci, ahoj ušoune.
0: Moc hezky hraješ na kytaru, Jani, ale dneska...
1: To jsem ale nehrála já, ušounku. Vždyť tu stojím vedle tebe a vidíš nějakou kytaru?
0: No, máš pravdu, nevidím, ale slyším, jak to děláš. To jsem nevěděl, že už jsou i takové vynálezy neviditelňácké, díky kterým můžeš hrát na kytaru na dálku.
1: No, takový vynález by mě určitě moc zajímal, ale zatím ho nikdo nevynalezl.
0: Ale někdo tady na kytaru hraje.
1: No ano, samozřejmě, že to taky slyším. Pojď, podíváme se po našem neznámém kytaristovi. Haló, dobrý den. Je tu někdo?
0: Haló, haló. Kdo pak nám to tu hraje? Koukej, Jani, to je krásná kytara, ale je tu sama. Žádný kytarista, to je divné.
1: No vážně, tak ten kytarista asi už odešel.
0: Ale my přece vůbec nikoho neviděli. Kouzelná kytara, co hraje sama, no teda, je.
1: Holky a kluci, my tady mrkáme a jdeme zjistit, jak se nám sem ta kouzelná kytara dostala, a vy si zatím užijte písničku.

0: kluci, stále posloucháte Ušou Novu, tedy mou pohádkovou školku, kde se najednou zčista jasna objevila kytara, co sama hraje. Podle mého odhadu kouzelná. No, tak zkus na ní zahrát, Jani.
1: Myslíš?
0: No, určitě.
1: Já ti nevím, to se nedělá někomu hrát na nástroj, když se nedovolíš.
0: Ale ten někdo tady není. Prostě asi neexistuje, no. No, není tu. Možná je to opuštěná kouzelná kytara. A když se nad tím vážně zamyslím, říkám si, proč by někde byla kytara, co ráda hraje? A ty, která ráda hraješ a zpíváš, tak proč byste se neskamarádili?
1: No máš pravdu. Milá kouzelná kytaro, jsem ta méně ušatá z pohádkové školky, Jana, a ráda bych si na tebe zahrála. Prosím, můžu?
0: Ale to vypadá jako souhlas. Jasně, souhlasí určitě. No tak to jsem teda zvědavý.
1: No tak já zkusím třeba zlaté střevíčky.

0: Co se to děje? Z mých bod do školky jsou zlaté střevíčky.
1: No to jsou věci na tom světě. Tak holky a kluci, ta naše kouzelná kytara mění písničky na pravdu. Vypadá to, no, tak teda to asi je tak. Ale ještě to radši jednou zkusíme, co, Jani?
2: No jasně, tak třeba...

0: ty jsi tomu dala zrovna vraný koně, ale jsou krásní, to zas ano. Ale je to o dost lepší, než kdybys zpívala třeba o rozuřeném tygrovi.
1: No to je pravda, ale koně ve školce, to se mi vážně moc nepovedlo. Koníci nám zničí celou školku, co teď?
0: No co teď, co teď? No, koníky odvedeme na louku a zatím pustíme pohádku, jo?
1: Dobře, díky, Ušonku, já tě nemít.
0: No, tak máš vraný koně. No.
2: Ušounova pohádka.
3: Mýtina pod kaštanem.
4: Když půjdete tímhle hustým lesem, co v něm rostou ty největší houby a kde dozrávají ty nejsladší maliny, přehradí vám cestu potůček. A když ještě přeskočíte potůček, co v něm žijí raci a zelené malé žabičky, skočíte rovnou na mýtinu. Té mýtině se od nepaměti říká mýtina pod kaštanem. Aby taky ne. Na samý kraj mýtiny se totiž kdysi dávno zakutálel malý kaštan. Na podzim se schoulil do mechu, v zimě se prospal pod sněhem a jen co si sluníčko začalo umývat jarní ospalky, slupka praskla a malý stromeček byl na světě. Rostl a rostl, větve natahoval do výšky a roztahoval do šířky a za pár let z něho vyrostl pořádný strom.

0: Pak budlinky zašpičatí ježci na větví. Jednoho dne sem přišel mladý hajný. Jmenoval se Matěj. Za ruku si vedl panenku jak z cukrkandlu. Kukadla jako dvě trnky, vlasy světlejší než len a ta chůze, srnky by jí mohly závidět. Jmenovala se Anička, ale Matěj jí říkal Naninko. A když pak svolila, že se stane jeho ženou, postavili si pod kaštanem útulnou hájovnu. Pěkně si ji obílili, Naninka umyla okna a pověsila vyšívané záclonky. Matěj porazil starý smrk, nařezal z něj prkna a stloukl nábytek. Židle a stůl, skříň a dvě postele, lavici ke kamnům a nezapomněl ani na kolébku. Nad vrata pověsili paroží 12, jak to nad vraty každé správné hájovny má být. A pod kaštán si postavili lavičku, aby měli kde odpočívat. Zima utekla jako voda. Les, potůček i mítina se pomalu probouzeli ze zimního spánku. Ptáčci se předháněli v jarním trilkování, kaštan se zahalil do bílých květů. Jednoho rána se stalo něco zvláštního. Na mítině všechno utichlo. Potůček klokotal tišeji než obvykle. Les čekal, že Matěj zkontroluje po zimě, je-li všechno tak, jak má být, ale Matěj nic. Sedí, rukou si podpírá bradu, pak chvilku chodí bez cíle sem a tam, zase si sedne a vzdychne, jako by ho bolely zuby. Zvědavost nedala zvířátkům, aby se nepřišla podívat, co se to v hájovně pod kaštanem děje. Když tu přerušilo ticho Naninčino zvolání. Matěji, máme kluka! Bumbác! Spadl Matěj leknutím z lavičky. Naninka stojí ve dveřích, v ruce malý uzlíček a jen se usmívá. Matěji, jsi táta! Vstávej a pojď ho přivítat. Kluka? Já mám kluka! Volá Matěj a oprašuje si kalhoty. Kluka! Já mám kluka! Vrací mu vesele ozvěna. Kde pak ty, ozvěno? Já mám kluka. Naninko moje zlatá, máme kluka! Matěj roztáčí Naninku po celé mítině a prcek s pusou do kořán koulí oči z peřinky. Takový rej v životě neviděl.
1: Kdo mě slyší, obdivujte, jakého mám covalíka. Nezabrečí, nezafňuká, jen má pusu od mlíka. Nejlepší je, nejkrásnější, nejchytřejší v lese. Dobře radím, ať se před ním v lese každý třese.
0: Matěji, nehulákej, polekáš malého, strachuje se Naninka, ale Matěj burácí dál. A bude Matěj po mně. Copak mě se nezeptáš, špitla Naninka. Ženo, můj děda byl Matěj, táta byl Matěj, já jsem Matěj, tak bude náš syn taky Matěj. A bude to chachar, silnější než jelen, chytřejší než liška, hbitější než veverka, zkrátka bude lepší než celý les se zvířátky dohromady. To už nevydržela zvědavá vosa. Proletěla kolem kudrnaté hlavičky v zavinovačce a dobře si ji prohlédla. Bzí, bzí, bzí. Pozor, Matěji, vosa bzučice, její žihadlo by mohlo malému ublížit. Nic se neboj, ženo, na mého synka si netroufne ani medvěd, natož nějaká hloupá vosa. Nepřestal se vytahovat Matěj. Jenže vosa je vosa. Když se po ní ohnal, vstekle zabzučela a dala mu pořádné žihadlo. A pro jistotu hned další. Awajs, ohání se Matěj. Však já na tebe pošlu synka, aby ti srovnal proužky na zadečku, jen co trošku povyroste. Vosa si přepočítala proužky a když zjistila, že jsou tam, kde mají být, bodla Matěje pro pořádek ještě do nosu. A bzí, bzí, s výsměchem odletěla. Naninko, dones mi cibuli, ty píchance zatraceně pálí. Dobře ti tak, zlobí se Naninka. Co pak je správné takhle se chlubit? Matěji, Naninka má pravdu. Zahruzila moudrá příroda a ze smrku schodila pořádnou šišku rovnou Matějovi na hlavu. Matěj se otočil a rozkřikl se. Co to bylo? Auweis, dostal jsem šiškou do hlavy? Příroda se na tebe zlobí, polekala se Naninka. Nevím proč, můj syn je stejně nejlepší, zkrátka celý po mně. Tak tobě, Matěji, jedna šiška jako varování nestačila? Zlobí se dál příroda a větve kaštanu se zachvěly, až z jejich květů začal poletovat pyl a polechtal Matěje v nose.
2: Hepčí!
0: Kýchá Matěj na celou paseku. A ani nevěděl jak, zakopl opařez a rozplácl se jak široký, tak dlouhý. Naninka se neudržela a zasmála se jako sluníčko, i když se jí v srdíčku usadil strach. Matěji, nepřivolávej na našeho synka neštěstí, nevychloubej se před celým lesem, prosí.
2: Já jsem přece hajný a přírodu znám dobře, tak proč by se zlobila zrovna na mě?
0: V korunách stromů to zašumělo. Les najednou potemněl, vítr se prudce zatočil nad pasekou a větve kaštanu začaly bubnovat na střechu hájovny podivnou písničku.

0: může padnout hodně hluboko.
1: Slyšíš, Matěji? Polekala se Naninka. Vždyť náš chlapec je úplně stejný jako jiné děti.
2: Bá ne, Naninko, můj syn je daleko nejlepší, nejchytřejší, nejsilnější.
1: Nech toho hulákání, nebo se malý rozpláče, prosí Naninka.
2: A jinak si pořádně zakřičí, ať každý slyší jeho hlas. Překřičí jednou celý les i s ozvěnou.
1: A to už bylo i na trpělivou přírodu opravdu moc. Vítr se prudce zatočil nad pasekou, foukl malému do otevřené pusinky a vzal mu dar hlasu. A s tím něžným dětským hláskem odletěl někam za kopec.

0: Diváci, stále posloucháte Ušounovu, tedy mou pohádkovou školku, ve které právě skončila pohádka.
1: Před pohádkou jsem holky a kluci udělala jednu chybu, i když už jsem skoro jistě věděla, že kouzelná kytara, která se nám objevila v pohádkové školce, plní písničky ve skutečnost. Zaspívala jsem já Trumbera, já mám koně vraný koně.
0: No a oni tu hned lebili, ale zvládli jsme je a odvedli na louku.
1: Takže teď bezpečnější bude, když já už na tuhle kouzelnou kytaru hrát nebudu a ona nám zahraje sama.
0: No a zahraje nám sama naši dnešní hádanku. Co říkáte? Ušounova hádanka.
1: Tak, holky a kluci, nastražte uši.
0: Kouzelná kytara nám zahraje tři melodie a my je spolu uhádneme.

0: 3, 2, 1. Pec nám spadla. Jo, správně.
1: Výborně.
0: Správně.

0: do třetice všeho dobrého to byla melodie 3, 2, 1.
1: Kočka leze dírou.
0: Hurá.
1: Sláva, sláva, uhádli jsme to.
0: To jsme ale šikulové.
1: No a co teď? Neměli bychom najít kytaře jejího kytaristu? Nebo kde je vlastně taková kytara doma?
0: Kytaro, prosím tě, my tě omrkneme, ano? Tak, zepředu nic, vzadu jenom nálepka, na které je napsáno okoř, nic víc.
1: No, z toho poznáme jen, že byla na hradě okoři.
0: Je, kytaro, ty chceš, abychom si s tebou zaspívali písničku Na hradě okoři?
1: No, vypadá to tak.
0: No dobře, ale snad, když na tebe nebudu hrát já, bude všechno v pořádku. Nerada bych se tu potkala s bílou paní.
1: A proč? Bílá paní je přece bez vás strašidlo.
0: No já nevím, ale necháme se překvapit.
1: Už novo zpívání.

0: máte už jen novou tady mou pohádkovou školku a dneska je tady u nás na návštěvě kouzelná kytara?
1: Hraje moc krásně, jenom pořád nevíme, odkud je.
0: Dále!
1: Vypadá to, že přichází někdo s vysvětlením.
2: Buongiorno, díky bohu, je tady. Dovolte, abych se představil. Jsem maestro Strunino Kitarino z Orchestrino Magico. Doteď velmi, velmi smutný maestro Strunino Kitarino z Orchestrino Magico. Protože já přišla šatná a kouzelná kytára nebyla. Naštěstí maestro Strunino Kitarino z Orchestrino Magico našel ty pošťáci z pletení a je tady pro tebe.
0: Dobrý den, maestro.
2: Maestro Strunino Kitarino z Orchestrino Magico.
1: Není nic krásnějšího, než když se shledají dva, kteří k sobě patří.
0: No to máš pravdu, Jani. Je to i hezká tečka za naší dnešní pohádkovou školkou.
2: Děláte tečka, bellissimo, velmi, velmi, velmi šťastný maestro Strunino Kitarino z Orchestrino Magico vás pozvat kouzelný koncert.
1: Je, to se moc těším.
0: Ty brďo, tam jsou všechny nástroje kouzelné? A děje se tam taky ta pravda, i když hrají ostatní nástroje? A kolik takových kouzelných kytar na světě je? A co se stane, když na ně brnká někdo, kdo to vůbec neumí? A mohl bych to zkusit taky já?
1: Počkej,
0: mohl bych se na ní brnknout? Co,
1: počkej, zadrž ušounku. Všechno se dozvíš. Nech se taky trošku překvapit. To přece ke kouzelnému koncertu patří. Nech se překvapit.
2: Ale hlavně těšit, vždyť bude hrát maestro Strunino Kitarino z Orchestrino Magico na kouzelná kytara.
1: Holky a kluci, běžíme na koncert a už se s vámi loučíme.
0: Jen vás ještě jako vždycky chceme poprosit o obrázky. Namalujte nám dneska, prosím, nějaký kouzelný hudební nástroj.
1: Vymyslete si ho tak, jak by se vám nejvíc líbil.
0: No já myslím, že by to klidně mohlo být i několik kouzelných nástrojů dohromady.
1: A pak stačí, když váš obrázek rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ushoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRádio. Kdyby si s tím nevěděli rady, poraďte jim.
0: Jo, a my pak šupy to prsto někomu z vás za obrázek pošleme odměnu.
1: Tak a my se musíme honem hezky obléknout, abychom mohli jít na koncert. Tak ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně.
0: No tak ahoj, ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi váš Ušoun Rušoun.
1: A o něco méně ušatá uspěchaná Jana Richterová. A na závěr si prostě musíme dát písničku Kytarista.
0: Jo, to jo. Ušounova písnička.

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

0: hotové správy.
1: Od dneška do 18. října se v Praze koná Signál Festival. 14. ročník festivalu má pro návštěvníky celkem 21 instalací. 8 z nich je v placené zóně Signál Inside. V kampusu Hybernská jsou připravené rodinné dílny s názvem Údolí Medúz. Na děti a rodiče tu taky čeká interaktivní instalace Zvukový robot. Režisér, producent a scénárista Ivo Macharáček dotočil novou českou pohádku Líné království. Pohádka o chytré princezně, pracovitém kováři a čarodějnici, která je posedlá věčným mládím, půjde do kin 11. března 2027. Ve filmu hrají například Jaroslav Plesl, Veronika Kek-Kubařová, Elizaveta Maximová nebo Sofie Anna Švehlíková. A počasí dnes bude polojasno až oblačno, nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů.

0: se uklidním.
1: Pohádkové poklady.
2: Královna Koloběžka, Bubáci a Hastrmani,
1: Zlatovláska, Sůl nad zlato
2: a tak dále a tak dále.
1: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
2: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
1: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu Radio Junior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: podzime, tam je plačtivý den. Pěkně tě,
1: pěkně tě
0: prosíme,
1: prosíme,
0: počkej,
1: počkej.

0: vás, kde vznikl chleba, sýr, sendvič nebo zmrzlina?
1: No jasně, že nás to zajímá.
0: Tak to si nenechte ujít nové pohádky od Skřítka Hajaji s názvem Sladké a slané cestování. Rádio Junior je vysílá od 12. října každý den v 19.50.
1: A pustit si je můžete i na webu radiojunior.cz a v aplikaci Můj rozhlas, že jo?
0: Přesně tak.
1: A já, jak myslím na ten sendvič, tak jsem úplně dostal hlad.
0: Víš, že já taky.
1: Tak pojdem si dát něco k jídlu.
0: Jupi, už běžím.

0: Máte mladšího sourozence?
1: Který chodí rád do Ušounovy pohádkové školky?
0: Tak mu prosím vás vyřiďte, že Jana Richterová s Ušounem Rušounem se těší na každé ráno, kdy Ušounovu pohádkovou školku vysíláme v 9 hodin a těší se i na odpoledne, kdy je Ušoškolka na rádiu Junior ve 14 hodin.
1: Spolu s malými kamarády zažívají spoustu legrace a dobrodružství.
0: Hádají, cvičí a zpívají. A kdyby váš bratříček nebo sestřička Ušounovu pohádkovou školku nestíhali ve vysílání, ať nevěší hlavu.
1: Všechny díly najdete na webu radiojunior.cz.

čekají, až se zakutálí, až krajina stichne a po pěšině projdou tiše k důni.

0: zahrádky gorilí.
1: Radio Junior.

velbloutví, co je život bez ploutví. Grizzlivý, grizzlivý, grizzly, grizzly, grizzlivý, grizzlivý, co je to být střízlivý. Grizzlivý, grizzlivý, grizzly, grizzly, grizzlivý, grizzlivý, co je to být střízlivý. Sedne si do koutku, dá si vodu z kohoutku, pitná nebo užitková, svůj postřeh si každý schová.

dneska to má za tři. Kaprví, kaprví, kapr, kapr, kaprví, kaprví, ale jenom za prvý. Kunaví, kunaví, kuna, kuna, kunaví, kunaví, až se z toho unaví. Kunaví, kunaví, kuna, kuna, kunaví, kunaví, až se z toho unaví.

0: solo una vez.
1: Radio Junior.
2: Můj strýc živí se truhlařinou, zakázky se mu jen řinou. Když latě po letech klíží, někdy se až oči klíží. Lidi nebaví stejno kroje.

0: pohádku mám nejradši?
1: Velkou pohádku na rádiu Junior.
0: Každý den se s ní vydávám na úžasnou cestu pohádkovým světem.
1: Už jsem potkala princezny i draky, čarodějnice i skřítky, prostě spoustu zajímavých osobností.
0: Máte chuť vydat se na cestu se mnou?
1: Tak poslouchejte každý den ve 13 a ve 20 hodin.
0: A pak můžete poslouchat znovu a znovu na webu radiojunior.cz nebo na Můj rozhlas.
1: S námi je čas na pohádku každý den.

0: hotové zprávy.
1: Ode dneška do 18. října se v Praze koná Signál Festival. 14. ročník festivalu má pro návštěvníky celkem 21 instalací. 8 z nich je v placené zóně Signál Inside. V kampusu Hybernská jsou připravené rodinné dílny s názvem Údolí Medúz. Na děti a rodiče tu taky čeká interaktivní instalace Zvukový robot. Režisér, producent a scénárista Ivo Macharáček dotočil novou českou pohádku Líné království. Pohádka o chytré princezně, pracovitém kováři a čarodějnici, která je posedlá věčným mládím, půjde do kin 11. března 2027. Ve filmu hrají například Jaroslav Plesl, Veronika Kek-Kubařová, Elizaveta Maximová nebo Sofie Anna Švehlíková. A počasí dnes bude polojasno až oblačno, nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů.

Facebook, Instagram. Moře sociálních sítí je obrovské. Co všechno se v něm dá najít? Terka Rašová loví do své tašky síťovky perličky, které tě zaujmou, překvapí nebo pobaví. Dozvíš se, kdo má nejvíc followerů i na co si dát pozor. Poslechni si nový podcast Síťovka každou středu v 17.30 nebo na webu radiojunior.cz.

0: Šup do postýlky a spinkej.
1: Mně se nechce. Povídej mi pohádku.
2: Když já už jsem dneska tak unavená.
1: Bez pohádky neusnu. Tak aspoň nějakou krátkou.
0: Já už to mám. Pustíme si Hajaju. Slyšela jsem, že je teď nově na webu Rádia Junior.
1: Jo!
0: Hajaju. Pohádky na dobrou noc si můžete poslechnout každý den v 19.50 ve vysílání Rádia Junior nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

0: Rádio Junior, velká pohádka.
1: Poslechněte si, jak statečný mládenec vysvobodí komtesku nejen z pekla, ale i z jejich rozmarů. Pohádku o ševci Ondrovi a komtesce Julince napsal a zrežíroval Zdeněk Kozák. Hrají Lubor Tokoš, Martin Havelka, Zdena Herfortová, Jiří Pecha a další. Natočeno v roce 2000.

0: Krůt, Sajdiš. To máme ale dusno. Co to je za pořádek, že už 5 dní ani drobátko neskráplo? Nebe jako šmolka, jedinýho mráčku nevidět. Jak potom mají růst houby? Jsem já to ale. Když já se vám děti ani nepředstavil, jsem pohádkovej dědoušek. Ten, co nesmí chybět v žádný pořádný pohádce. Ten, co pomáhá dobrým a napaluje hajdaláky. A ten, co ze všeho nejradši sbírá houby. Proto jsem se taky vydal takovej lán světa až sem. O, ve verpánských lesích bývalo od jak živá hub, jak naseto. A teď? Darmo mluvit. Všude jenom vyschlej mech a sušina. Počkat. Byli vy jste děti vůbec někdy ve Verpáni? Že ne? No tak to já vás tu musím trošinku provést. Verpání je výzka jako malovaná. Chalup nemá víc jak na 2 tucty. Starý rozdrbaný kostelík a malej prťavoučkej rybník. Však mu taky verpánští neřeknou jinak než krejcárek. A tamhle ta pěšina, co se v létě modrává mateří douškou, vede až na samej vršek kopce Kociánku. Stojí tam zámeček jako z cukrkandlu. A kdo pak, že v něm bydlí? Zase to nevíte. Přece pán tohohle cípu kraje, kníže Joza 8.
1: Holka, šiju s tebou čerti, že nemůžeš posedět.
0: Se svou jedinou dcerou, komteskou Julinkou.
2: Co mám dělat, když tolik ráda tancuju?
0: Holka je to šikovná, žádná ufrněná frajlinka. Ale když ona by pořád jenom fofrovala krinolinkou a podupávala nožkou, denně vám protrduje 3 páry střevičků. Tak přijde, že mají ševci široko daleko, pořád co na práci. I Ondra dělá zakázky pro zámek. Jakže, vy neznáte ani Ondru? A znáte vy vůbec něco? To je hrůza, jak je ta dnešní mládež nevšímavá. No, nic ve zlém. Pohádkovej dědoušek vás ve štychu nenechá. Ondra je verpánský Švýcko. Hospodaří hned v té první chalupě na kraji vsi se svou mámou, vdovou Verpánkovou. A tenhle ten Ondra, ale víte co? Jaký pak dlouhý výklady? Pojďte se podívat přímo k ním.
3: Proboha, mámo, co je vám?
4: Ani se neptej, hochu.
3: Bolí vás něco?
4: Hlava se mi může rozkočit, žaludek se mi motá jak kolo od žebřiňáku, v nohou mě brní, v uších hučí, v kříži loupe a na prsou zalíhá.
3: Hergoty boty, mámo, vy ale musíte mít zdraví, když tohle všecko vydržíte.
4: A taky mě sužuje záducha, ústřel, žloutenice a spalničky.
3: Skočím do buchtu jet pro doktora. Pár dní si poležíte a bude zase dobře.
4: Pár dní? A co seno?
3: Co seno?
4: Samo se obrátí a pod studulku zaveze, zatímco já si budu hovět v kanafasu.
3: Na louku můžu dojít já.
4: Kdy, prosím tě? Jak je den dlouhej sedíš na verpánku? Je přepoutí, lidi chtějí mít o muzice boty jako nový. A co zakázka pro milost sečinku ze zámku? Nad tím se nedá jen tak mávnout rukou a jít na sena. A pak, seno musí bejt do soboty pod střechou.
3: Proč zrovna do soboty?
4: Protože v sobotu popolední přijde lijavec. Kostelník povídal, že v nebi budou mít velký prádlo. Vyperou, prostřou na nebeskou báň na bělidlo a budou kropit.
3: Ale to už je zítra.
4: Zítra? A zrovna letos se tráva urodila taková pěkná, hustá, šťavnatá. Však ono, kdyby bylo po mým, a kdyby tys nebyl takovej ňouma, už dávno bych měla zastání. Na louce i u plotny.
3: Mámo, nezačínejte zase.
4: Vždyť je to pravda. Kluk jako z rozmariny kytka. Poctivý řemeslo má a pořád svobodnej.
3: Mámo.
4: Mirtu za oknem poctivě zalívám. Pár žluťásků na kolíbku pro vnoučátka mám taky stranou. Jenom ty pořád ne a ne se rozhoupat.
3: Však ještě nemám zmeškáno.
4: Máš svý roky. To už člověk musí drobet koukat, aby viděl.
3: Koukám a vidím, kolik je hodin. A mně, že stojí práce.
4: To se mi přetížilo.
3: Tak dobrá. Já se teda o příští muzice po nějaký pohlídnu.
4: O příští muzice? A co se no? Kdepak, ty si musíš najít děvče hned.
3: Hned?
4: Do soboty.
3: To přece nejde.
4: Když se chce, všechno jde.
3: Tohle nejde. Ale koho?
4: Vyber si. Verpánský holky jsou jako kraslice. A když se ti nelíbí zdejší, najdi si nevěstu v okolí.
3: Do zítřka?
4: No co by ne? Jen se hezky koukni každý zpříma do očí a vybírej podle toho, co tam uvidíš.
3: Pro boha, mámo, neblázněte.
4: No to je bolest, to je bolest.
3: Tak dobře. Půjdu do světa a najdu si nevěstu.
4: Ondřejíčku.
3: No jo, ale co boty na zámek. A na pouť.
4: To dohoníš, až se vrátíš s nevěstou. Uvidíš, jak ti pak práce půjde pěkně od ruky.
3: Tak, s Bohem, mámo.
4: S Bohem, Ondřejíčku. A šťastný pořízení. A nezapomeň, do soboty.

0: Čínský kafe žmouru a bešlehačky?
1: Jen pij, Lucipere, my se ho za mlada něco napili a jak nám svědčilo.
0: A čo moučník? Podle jídelníčku mělo teď přijít na řadu pyré z babských pomluv.
1: Pomluvy došly. Na skladě už není jediná čerstvá bába.
0: Jak to není? Co je to za pořádek? To se zas ulejmají ty zbetilíni čerty dušičkáři, co?
1: Žádný nemáš a Šuspajtl už toho moc nezastane.
0: Šuspajtl?
1: Jo, starý věrnej Šuspajtl. Ostatní ti totiž už dávno frnkli.
0: Jak se mohli opovážit?
1: Divíš se? Zadarmo přece ani kuře nehrabe. A kdy od tebe viděli naposled žolt, ani nepamatuju.
0: Kam šli?
1: Dali se na cestu dobra. Prej jim to víc vynáší. Pár se jich šlo učit kovářem, z dalších se stali myslivci. Když to takhle půjde dál, přijdeme jednoho krásného dne na buben a ty sám si budeš hledat nějaký zastrčený lhotě službu.
0: Tak poraď, babu, co dělat? V čem je vina?
1: Vina? U sebe hledej vinu. Každá ryba smrdí od hlavy.
0: Co to blábolíš?
1: Jsi starý, Lucipere. Starý a opotřebovaný.
0: Nejsem starý. Jsem jenom kapánek ohlodaný zubem času.
1: Peklo potřebuje pevnou ruku, jasnou hlavu, pořádek. A na to ty, milej zlatej, už nestačí.
0: Jáže! Co mám teda dělat?
1: Věděla bych možná.
0: Mluv.
1: Když už je k ničemu tvá hlava, musíš si najít krk, který s ní bude hejbat, jak náleží.
0: Krk? Mluv jasně.
1: Zkrátka a dobře, jestli chceš peklo zachránit od bankrotu, musíš si najít ženu.
0: Ženskou? Já? Nikdy.
2: Vaše blahorodí, hlásím novej přírůstek duší. Jeden hříšnej pláteník, který pro Karban připravil o střechu nad hlavou svých 11 dětí, jeden šitivej řezník, jeden potentát, který se upil k smrti a jedna utonulá z nešťastný lásky. To máme suma sumárum plný 4 kusy.
0: A čo bábí? Pomlouvační bábí, mám velký apetit na pyré z jejich klevetení.
2: Bábí, ty prosím žádný.
0: Drzost, neschopnost, lajdáctví, šlendrián, zavřít 10 let klečet na hrachu.
1: Uklidni se, Lucipere, víš, že ti to rozčilování škodí na srdce.
0: Ale já to pyré chci.
1: Jednoduchá rada o žence.
0: Ty teda dovedeš zkazit jednomu náladu. Ožeň se! Jako by to mohlo peklo vytrhnout.
1: To záleží na tom, jakou si vybereš.
0: Vždyť se na mě podívej, bábo. Jsem celý kolozubej. Asi by se jí moc nelíbilo, kdybych se na ní od rána do večera takhle usmíval.
1: To tě trápit nemusí. V manželství se bez tak moc nezasměješ. A taky proč? Ty nepotřebuješ žádnou uchychtanou krkočku. Ty potřebuješ ženskou čemeřici, ráznou, chytrou, fortelnou, aby s ní šili všichni čerti, aby peklo tancovalo, jak ona bude chtít, rozumíš?
0: Jo, a kde mám podle tebe takovou vzít?
2: O jedný takový bych možná věděl.
1: Vážně? Jaká je?
2: Povídá se o ní, že je hubatá jako rarach, chytrá jako 10 čertů, že má ďábla v těle a tancuje jako satanáš.
1: To by byla partie. Šuspajtle, kdo to je?
2: Kníže jo, za Skociánku nad Verpáním má dceru, Julinku.
1: Julinku, to je docela hezký jméno pro ženu vládce pekel. Co říkáš, Lucipere?
0: Mně je to jedno.
1: A vdaná? Vdaná už není?
2: Kníže jí hledá ženicha.
1: Ta se nám hodí.
2: Ale má to jeden háček.
1: Háček? Jsem s ním.
2: Komteska hrozně ráda tancuje. Za jeden bál prej roztrhá 3 páry střevíčků a tak si dala jako podmínku, že si vezme toho, kdo jí přinese bodky, u kterých se nikdy neprotancuje podrážka.
1: Tak vidíš, že to nepůjde.
3: Jak to, že ne? Zrovna takový bodky máme v pekelným fundusu. Pojď tu, spajtle, hned ti je dám. A pak fr na svět pro nevěstu.

0: holka, holka. Šijou s tebou čerti, že nemůžeš posedět. Co pak se to sluší na knížecí dceru, aby protrdlovala celý den? Učitel francouzštiny a krasopisu od nás chvapem utekl, ani na plat nepočkal. Protože si ho v jeho hodinách nutila tančit čtverilku a furianta.
1: Určitě zábavnější než to jeho věčné parblé a sakrblé. Proč mi neplatíte učitele tance? Ten by se mnou byl jistě spokojený.
0: Co by tebe takový učitel tance mohl ještě naučit?
1: Měla bych alespoň tanečníka.
0: Kdyby ses vdala, oběma by se nám ulevilo. Ty bys měla tanečníka a já po starostech. Mohl bych konečně odejít na svůj knížecí vejmínek a v klidu plést. Tuhle punčochu mám rozpletenou přes 3 měsíce a nejsem v stavu jí dodělat.
1: Vdám se, až mi najdete ženicha, jak se patří.
0: Jak se patří, jak se patří. Baron Rimbaba snad nebyl ženich, jak se patří. A co zámožný paša, který jsem přicestoval až z daleké říše turecké? Ten podle tebe taky nebyl, jak se patří?
1: Rimbaba. Břicho měl jak pivovarský sud. Vždyť bych se s ním nemohla zatancovat, ani kdyby to uměl. A paša? Doma měl už 7 takových manželek jako já.
0: Na každém něco vidíš. A čím zaplatíme dluhy? Jsme na mizině. To tvé tancování něco stojí. Počítej. 3 páry střevíců denně. To máme do roka víc jak 1000 párů.
2: Jasnosti, vaše jasnosti.
0: Co se děje, Žán, že ani nezaklepal?
2: Odpuste jasnosti, ale je tady.
0: Kdo?
2: Další.
0: Další?
2: Nápadník, tady pro milost, slečinku.
0: Nápadník, povídáš.
2: Tedy ne nápadník osobně, ale je tu jeho posel.
0: Posel? No, tak na co čeká, Žán? Poslal ho šupito presto sem.
3: Vaše blahorodí, můj pán, urozený vládce Luciperus z Radachova, se doslechl o kráse vaší dcery a rozhodl, že se stane jeho ženou. Poslal mě, abych ji dělal doprovod do naší říše.
0: Milý posle, je to pro nás velká čest, že tvůj pán našel zalíbení v naší Julince.
3: Tak jdem.
0: Poslyš, tituluješ svého pána urozený vládce. Mám tomu rozumět tak, že tvůj pán je v té vaší říši králem? Nebo snad dokonce císařem?
3: Tak nějak.
0: Oh, slyšela jsi, Julinko, budeš císařovna. Milý posle, domnívám se, že nic nestojí v cestě tomu, aby se zde tento můj poklad odezdal do lásky plných rukou svému slovutnému pánovi. Napiš mi brzy, dceruško, a dej vědět, kdy bude svatba.
1: Počkat, ještě jsem nikam neodjela. Jestli pak víš, posle, že nápadník, který si dovolí požádat o moji ruku, musí splňovat 1 podmínku.
3: To prosím vím. Musí přinést bodky, co se nikdy neprotancují.
1: Správně. A splňuje ji?
0: Julinko, už zase začínáš?
3: Jo, splňuje.
1: Jakže?
3: To jsou ty bodky.
1: Tohle, že jsou ony?
3: Ony.
1: Střevíčky, co se nikdy neprotancujou?
3: Nikdy.
1: To by mohl říct každý. Kde pak? Nikam se nepojede, dokud si je nějaký čásek nevyzkouším.
3: A tak to teda ne. Já nemám na starosti jen vás. Jaký pak dlouhý komplimenty? Jde se!
0: Žán, to snad byl samotný
2: ďábel. Dítě moje nešťastné.
4: No tak, no, jasnosti, neplačte. Umáčíte si fyží.
5: Co mám teď já nebožák dělat?
2: Tak snad, abyste dal vyhlásit, že milost slečinku dostane za ženu ten, kdo ji vysvobodí. Tak se to aspoň v pořádných pohádkách dělává.
0: To je ono, Žán. Dám o tom vyvěsit na každé rozcestí, na každý strom velikánskou ceduli.

0: Dobrý poledne přeju, dědušku.
1: I tobě, synku, i tobě. A kam pak si to tedy štrikuješ v takovým párnu?
0: Do světa, dědo. Jdu si hledat nevěstu.
1: Hleďme, hleďme. A co pak máš, synku, v tom uzlíčku?
0: Svou živnost, ševcovinu, knejp, šídlo, kousínek dratve, hrst floků, pucláček ševcovskýho popu.
1: Nic víc?
0: Pak ještě něco k snědku. Jeje, nemáte hlad?
1: Jak vlk.
0: Tu máte, ve dvou je vždycky lepší chuť.
1: Co je to?
0: Chleba s kozím tvarohem. Nebojte se, je čerstvej.
1: Chleba? Já jsem myslel, že máš buchty domácí. Zatím všichni, kdo se tu zastavili na cestě do světa, měli domácí buchty. Povidlový, tvarohový, anebo smákem. Ty já nejradši.
0: Dejte pokoj se sladkým v takovým vedru. Jenom ochutnejte a uvidíte, jak se budete oblizovat.
1: Oblizovat? No, to teda nevím. No poslouchej. No ne, ona je to vážně náramná dobrota. Chleba jak posvícenský koláč a tvaroh se zrovna rozplývá na jazyku.
0: Povídal jsem vám.
1: Říkal jsi, že jdeš hledat nevěstu, že? Tak možná, že bych o jedný věděl.
0: Kde ji najít?
1: Že se se mnou rozdělil, poradím ti. Co pak je to tamhle na kopci?
0: To je knížecí zámek.
1: No, a nápadnýho na něm ti není nic?
0: V oknech mají černý záclony, na cimbuří visí černý prapor.
1: A v hospodách v celém knížectví smějí na znamení smutku čepovat jenom černý pivo. A teď se podívej sem, hele.
0: Knížecí vyhláška.
1: Kdo vysvobodí naši milovanou dceru z horoucích pekel, ten ji dostane v Turánu za manželku. Naše jasnost kníže Józa VIII.
0: Chudák milost, slečinka. Kdo pak ji asi vysvobodí?
1: Ty, synku! Ona je totiž ta nevěsta.
0: Knížecí dcera? Neblázněte, dědo! Co pak by si taková honorace vzala obyčejnský Švýcko?
1: Co je psáno, to je dáno.
0: Teď do těch pekel neznám ani cestu.
1: Od čeho jsem tady já?
0: No, tak dobrá. Já to teda zkusím. Ale musím sebou hodit, aby jsme stihli ještě sklidit sena, než přijde ten velký lijavec.
1: Jen se nezdržuj, synku.
2: Uf, bábo, ta mi dala, ta mi dala.
3: Tak tohle je ona?
4: Poslouchej, posle, kam pak si mě to donesla?
2: Ke svýmu pánu.
4: Kde ho máš, toho svého pána?
3: Vstávej, Lucipere. Chrni jako zabitej. Lucipere, slyšíš? Máš tu nevěstu.
4: Cože? Tohle to tady, že má být můj ženich?
2: Jeho blahorodí Lucifer, vládce horoucích pekel.
4: Horoucích? Na mou těkutě. Já se snad dostala do opravdovského pekla.
2: Taky, že jo?
4: A to se na to podívejme. Tak vy jste si vy šizuňkové, dovolili takhle obalamutit knížecí dceru? No počkejte, to vám přijde draho.
5: Co se děje? U všech brundibárů, kdo to tu huláká jak na lesi?
3: Tvoje nevěsta.
5: Tohle?
3: Pěkná, viď? Panenka jako broskvička.
4: Jen se těšte, prašivkové. Pan tatínek to takhle nenechá. Na to můžete vzít jed.
5: Je otravná.
3: A kurážná. Jako 10 čertů.
4: Ta drzost. Já, holka jako lusk, si mám vzít za manžela tohle padavku? Není ti ani trochu hamba, koštále stará? Je jako nad hrncem pára a ještě myslí na děvčata.
5: Bábo, ať na mě nekřičí.
2: Pozor, Lucifer se zlobí.
4: A ty hejhulo, pojď sem. Okamžitě mě vyvedeš zpátky na svět.
5: Zpátky? Houha, to jaksi nepůjde.
4: Ale nevykládej, když to šlo sem, musí to jít i zpátky.
3: To máš, panenko, tak. Co jednou peklo poctivě schvátí, nikdy už nenavrátí.
4: Jaké pak poctivě?
3: Měla jsi podmínku, bodky, co se nikdy neprotancujou?
4: Měla.
3: Poslal ti je tadyhle Lucifer? Poslal. A od té chvíle si jeho nevěsta.
4: Pěkná nevěsta. Ani pořádné svatební šaty nemám.
3: Lehká pomoc. Půjčím ti svoje. Jsou jako nový. Od dob, kdy jsem se vdávala, je nikdo neměl na sobě.
4: Když já tu nemám svou taštičku pompadurku.
3: Taky půjčím.
4: A co? Svatební bodky?
3: Máš přece Luciferův dar?
4: Ale ty jsou červené. Kdo to kdy viděl, aby si nevěsta vyšla na svatbu v červených střevících jako nějaká komediantka?
5: A ti nevymýšlí, já půjdu taky v těchto těch bačkorách.
3: Má pravdu. Ještě by nás někdo pomluvil. Ti hořejší čekají na každý naše zaškobrtnutíčko a rozmáznou to v tisku. Marná sláva, Šuspajtle, musíš na svět.
5: Už zase? A co večeře?
3: Až se vrátíš s botama. No tak, co stojíš? Běž otevřít.
5: No zase já.
6: Dobrý večer, Vespolek.
5: Co to chceš, Vandráku?
6: Já jsem Ondra Verpánek, Švýcko.
5: Švec? Ševče zlatý, ty jsi mi kápnul akorát do noty. Je to Švec?
3: Co tu hledáš?
6: Službu.
3: V pekle?
6: Na světě mi vydělat nedali, proč to neskusit v pekle?
3: A jestli pak bys mládenče svedl ušít do zejtřka krásný svatební bodky pro nevěstu?
6: To je ona? Hezká, jako karafia.
7: To je moje nevěsta.
6: A jak si pěkně červená, jako máček polňáček.
3: Svedl bys ty bodky nebo nesvedl?
6: Do zítřka? Pro tak hezkou panenku třeba dva páry.

0: Ranánku, ty jsou pěkné.
1: Však jsou taky pro pěknou panenku.
0: Můžu si je zkusit? Je, padnou jako ulité. V těch se to bude tancovat. Hop se se, tralala, a žílelík poskakoval.
1: Dost, dost. Ať vám bodky vydrží na svatební veselí. To víte, o veselce si nevěsta nesedne. Celý den a celičkou noc je v kole.
0: To chci vidět, kdo mě tady provede. Jestli ženich nebo jeho sluha. Jeden lepší jak druhý. Počkej. Leda, že bys tu ševče zůstal a...
1: To nepůjde. Na mě už doma čeká máma, celá nesvá, že jí naprší do sena.
0: Alespoň do zítřka, prosím.
1: Když on ten liák přijde už dneska odpoledne. Zkrátka to, milá komtesko, nejde.
0: Odkud to víš?
1: To jako co?
0: Že jsem komteska.
1: Abych tohle nevěděl. Vždyť jsme krajané.
0: My dva.
1: Máma má chalupu na kraji Verpání.
0: Takže to znáš i pan tatínka.
1: Knížete? Znám. A vím, jak ho to vaše zmizení sebralo.
0: Chudáček.
1: A taky vím, jak si po tom vašem zmizení oddychli všichni ševci z okolí. Já sám se nadělal něco střevíčku na zámek. A když přišel někdo ze vsi dát si podrazit boty, musel jsem nastavovat noci, abych mohl vyhovět. Co pak je to normální? Roztrhat denně 3 páry střevíců?
0: Když někdo tancuje od rána do večera a tak opravdově.
1: A protancovat z Bůh darma celý boží den jen tak? To je normální? Teď vy si to peklo, komtesko, docela spravedlivě zasloužíte.
0: Ševče, prosím tě, odveď mě odtud.
1: Odtud? To půjde těžko.
0: Ševče.
1: Inu, možná by to přece jenom šlo, ale co odměna?
0: Neboj, pan tatínek kníže se už o patřičnou odměnu postará.
1: Pan tatínek kníže se už postaral. Na všech rozcestích si můžete přečíst. Kdo vysvobodí naši dceru, dostane ji v tu ránu za ženu.
0: Ale já si přece nemůžu vzít obyčejného ševce.
1: Budete muset.
0: Kdo to kdy viděl? Komteska a švec?
1: Asi vám připadá lepší komteska a Lucifer. Jak chcete. Hej holá, kde jste kdo? Práci jsem odvedl, půjdu.
0: Počkej, nekřič. Já si tě tady...
1: No?
0: Já si tě tady vezmu.
2: Už jsi hotov, ševče?
1: Hotov. Střevíčky jsou jako dva lupínky čajový růže.
2: Uvidíme, uvidíme.
3: No, nejsou zrovna nejhorší.
2: No, mládenče, dílo se ti vyvedlo... Můžeš si vybrat odměnu.
1: A víte vy co? Dejte mi odměnou pár starých kůží z pekelných čuníků, aby bylo čím boty podrazit. A jsme si kvit.
2: Máš je mít? Řeknu Šuspajtlovi, aby ti pro ně skočil do skladu.
0: Co teď, ševče?
1: Nějak to provedeme, nebojte se. A neříkejte mi pořád, ševče. Teď, když jsme už tak říkajíc manželé, já jsem Ondra.
0: Já... Julinka.
1: Tak si vlez honem tadyhle do toho pytle, Julinko. Tak a ani nemukni.
4: Tady máš ty kůže, ševče.
1: Sem do pytle, čerte. Počkej, pomůžu ti.
2: Tak a je to v pytli.
1: Jak říkáš, v pytli.
0: Nebo se ti tu v tom pytli dočista udusím.
1: Ale jenom na chviličku. Čerchmánti už jsou na místě v patách.
0: Celé tělo mě brní.
1: Však si ho protáhneš, jen co dorazíme domů. Pozdravíme mámu a hajdy na Luka.
0: Ty, Ondro, líbím se ti?
1: To je mi otázka. Jinak bych tě přece nechtěl za ženu.
0: Ty mě taky.
5: Co? Taky.
0: Se mě líbíš. Moc.
5: Julinko.
0: Je.
5: A teď ty.
0: Co já?
5: Hubičku. Jsem. No tak, nestyď se.
0: Tak zavři oči.
5: Jsou zavřený.
0: A vy taky, děti.

0: Tak mě tu máte ze světa, mámo.
1: Ondřejíčku, chlapče.
2: Já už měla strach, že se ti přitrefilo něco nekalýho, že nejdeš.
0: Už jste zdravá?
1: Kde je?
0: Tady. V pytli.
2: Co to neseš?
0: Vejslušku.
2: Vejslušku? Nad verpáním se stahují mračna jak duchny. Na louce je třeba každý ruky a on o vejslušce. Šel si do světa pro nevěstu. Kde jí máš?
3: Dobrý den.
2: Huj, to jsem se lekla. V tom pytli.
3: Já jsem komteska Julinka.
2: Prokrindáčka, ručičku líbám jasnosti. Čemu vděčíme za tak vzácnou návštěvu?
0: Mámo, přece byste Julince nelíbala ruce.
2: Ondro, jak to mluvíš před vrchností? Odpustě jí jasnosti, on to tak nemyslí.
0: Jaká pak jasnost? Dejte jí radši pěknou mlaskavou pusu na uvítanou a říkejte jí docela obyčejně Julinko.
2: Smilujou se jasnosti, neví, co povídá.
0: Ale vím, ona totiž Julinka. Víte, mámo, Julinka a já, my jsme se... Zkrátka dobře, tady jsem vám přivedl svou nevěstu.
2: Prokrindáčka.
0: Hned zítra obílím chalupu a o pouti může být veselka.
2: Ondro, a to jako bude bydlet komteska s náma? V Doškový chalupě?
0: Kde jinde?
2: A bude jí po chuti vstávat za svítání? Celý boží den se ohánět postavení? Před spaním vzít za vděk talířem oukropu nebo couračky? Bude se jí líbit takovej život?
0: Co by nelíbil? Však ona tu Julinku nečeká jen samá práce a schánění. Večer se půjdem projít do hájku, nebo vykoupat do vrbiček a o muzice se vytancujem, až nás budou nohy brnět.
2: A ještě něco. Nezlobějí se, komtesko, ale mají tadyhle Ondru doopravdy ráda.
3: Moc.
2: Jak moc?
3: Jak? Jak se to jenom na divadle vydává?
2: Pak je všecko v pořádku. A teď rychle na louku, děti. Čas kvapí.
0: Jdeme na to, Julinko. Ty budeš schrabovat, já nakládat a vozit. To by v tom byl děs, aby jsme s tím nebyli hotovi dřív, než se to spustí.
3: Počkej, Ondro. To má mít jako pracovat?
0: Co jsi myslela? Že se na mě budeš jenom koukat?
3: Tak to ne. Jednou jsem knížecí dcera.
0: A ševcova nevěsta. A tady u nás od jak živa platilo, bez práce nejsou koláče. No tak, Julinko, nic to není.
3: Ne.
0: Uvidíš, že se ti to zalíbí.
3: A ne.
0: Dostaneš hrábě, lehce je zaboříš do vonavého sena, uděláš takhle, k dílu si zanotujeme nějakou příhodnou. Teď je to skoro jako tanec.
3: Tanec?
0: Tanec. Takovej jisto jistě neznáš.
3: A ty bys mě ho naučil.
0: To se ví. Jenom musíme rychle, než nám začne pršet.
3: Kde jsou ty hrábě?
4: Nespěchal tak žán.
5: Ať nezmokneme jasnosti, nebe se pěkně kaboní.
4: Však já se taky neusmívám.
6: Dobrýho odpoledne přeju, vašnostové.
5: No, podobně.
4: Hej, poutniče, vyznáš se trochu ve verpání?
6: No, dá se to tak říct.
4: Nevíš náhodou, kde tu bydlí zdejší švec? Byl prý před chvílí viděn s naší Julinkou.
6: To náhodou vím. Tamhle.
4: Tam v té prťavoučké chaloupce?
6: Lidičky zlatý, prší.
5: Pro Pětran ze všech stran, už je to tady. Honem jasnosti, honem, ať vám nenateče do sandálů.

0: je to?
1: Jej, Danánku, to byl krásný tanec. Nohy a ruce necítím.
0: S posledním trakařem jsme sice zmokli, ale jináč je všechno seno pod střechou.
2: Ani nevíte, jakou jste mi udělali radost, děti.
3: Jsme tu dobře u ševců.
1: Pan tatínku!
3: Julinko, holubičko moje.
1: Pan tatínku, to je Ondra.
3: Já vím, švec.
1: To on mě vysvobodil.
3: Děkuji ti, mládenče.
0: I rádo se stalo, pane kníže. Však jsem si tím taky vysloužil pěknou nevěstu.
1: Budu se vdávat, pan tatínku, o verpánské pouti.
3: Julinko, rozmyslela jsi to dobře?
1: Sám jste to nechal vyvěsit na všech rozcestích. Kdo mě vysvobodí?
3: Neřekl bych ani půl slůvka, kdyby to byl někdo aspoň trošinku zámožný. Ale švec...
1: Jenomže mě vysvobodil právě švec. A navíc se mi líbí. Vám ne?
3: Víš dobře, jak moc jsme zadluženi. Jediná naděje, jak dluhy splatit, byl tvůj sňatek s někým...
4: Měla bych nápad.
3: Kdo je to?
4: Máma tadyhle od ženicha a jak jich tu tak poslouchám, jeví se mi, že jim nezbývá než jedno. Zámek hezky prodat, poplatit dluhy a za zbytek si koupit u nás ve vsi nějakou malou šikovnou chaloupku jako vejminek. A zbude-li pár žluťásků navrch, můžou tady dětem pořídit kravičku do stavení. Naše koza chudák stará už bez tak toho mlíka moc nedá.
3: Osoba, vy jste se zbláznila. Já, kníže, a v chalupě?
4: Radšeji prominout, ale co do knížete, když má dluhů víc jak karbaník? Jenom se nebojej, tady jsou hodní lidi. Budou to tu mít lepšejší, jak na celým zámku.
3: Julinko, řekni něco.
1: To je moudrá rada, pan tatínku.
3: Ale co tu budu dělat?
4: To je mi starost. Můžou pěstovat slunečnice, sušit heřmánek, chodit do lesa na špacír.
0: A když se vám zasteskne, zajdete k nám na hrádky.
4: A až bude komu, můžou chodit vyprávět pohádky vnoučatům.
1: A konečně budete mít dost času na pletení.
4: Takže...
5: Ah, tady jste.
1: Ondro!
0: Co bys rád, čerte?
5: Ty jsi mi dal, ševče. Celý peklo jsme na ruby obrátili, ale komteska nikde. Měl jsi vidět bábu, jak se do mě pustila. Mezulánama a trumberama mě častovala. A že prej okamžitě zpátky na svět za tím ševcem vykutáleným, všema mastma mazaným. Ke všemu si ještě pomátli ty hořejší a začnou si ausgerechnet kropit prádlo. V sobotu!
0: Není mi to za zlý, čerte, ale Julinka s tebou nikam nepůjde. Ona totiž je moje nevěsta, víš?
5: Jak tvoje? Má Luciferovy bodky?
0: A tak nemá. Zůstali v pekle.
5: Romová koule do toho uhoď. Proč mi to, ševče, děláš ještě těžší? Bába mě nechá klečet na koksu.
4: Rok, rindáčka, pane čert, teď oni hicujou jak plotna. Bodejc taky ne, jsou promočenej na kost. Honem tady podduchnu pěkně do tepla, ať si neuženou nějakou zákeřnou nemoc. Uvařím jim rum s čajem, vypotěj se a bude zase dobře.
5: Když já se bez ní nesmím vrátit.
4: A co kdyby se teda nevrátili?
5: To nejde.
4: To bych ráda věděla proč. Takovou službu, jakou mají v tom jejich pekle, na světě seženou vždycky. Vidějí, že to je pravda.
5: No, ale co bába?
4: Jsou chlap, tak co by měli strach z nějaký báby? Lehnou si, donesu jim talíř kulajdy na posilněnou.
5: Kulajdy? Tak jo. Co to máte na nohou?
4: Co bych měla? Mejšlata?
5: Ale ne, tady.
4: Jo, punčochy, myslejí. Včera jsem je dopletla.
3: Ale jaké? Tady červená, tady bílá, tady červená.
4: No, pruhatý.
3: Pruhatý? Jak to děláte? Já umím jenom jednobarevné.
4: Ale to nic není.
3: Ukážete mi to?
4: Co by ne? Ukážu jim fůru dalších kouzel v pletení, až sem dicinky zajdou.
3: Kouzel, říkáte?
4: Ale to vědí. Ze zámku by to k nám měli drobet daleko.
3: Kdo tady mluví o zámku? Povídal jsem přece jasně, že půjdu na vejmínek do Verpání, ne?
4: To mají pravdu. To povídali.
1: Pan tatínku!
3: Jenom jsem holka zvědav, kdo ti teď bude kupovat ty tvé střevíčky.
0: Kupovat? Proč kupovat? Bude mít přece za muže ševce!

A zase jedna svatba na spadnutí. Je, to bude u verpánku slávy. Chalupu obílí, koláče napečou, stromy v háječku budou samej fábor. Všichni si zavdají na zdraví ctěnýho pana ženicha a slovutný pany nevěsty. Muzikanti popadnou svý instrumenty a spustí hezky z čerstva od podlahy tu svou nejpěknější kalamajku. Všechno kolem dokola se dá do tance. Budou trdlovat, hopsat a natřásat se, dokud do jednoho podrážky neprošoupou, ať má Ondra co spravovat. Ale já tady klábosím a zatím musím na ty houby. Ondrova máma z nich chce udělat svatebčanům pravou verpánskou smaženici. Ani se nebudu nějak zvlášť loučit. Však se všichni brzy sejdeme na té svatbě.

0: ahoj kluci, vítejte v mé, tady už šounově pohádkové školce.
1: Ahoj holky, ahoj kluci, ahoj ušoune.
0: Moc hezky hraješ na kytaru, Jani, ale dneska...
1: To jsem ale nehrála já, ušounku. Vždyť tu stojím vedle tebe a vidíš nějakou kytaru?
0: No, máš pravdu, nevidím, ale slyším, jak to děláš. To jsem nevěděl, že už jsou i takové vynálezy neviditelňácké, díky kterým můžeš hrát na kytaru na dálku.
1: No, takový vynález by mě určitě moc zajímal, ale zatím ho nikdo nevynalezl.
0: Ale někdo tady na kytaru hraje.
1: No ano, samozřejmě, že to taky slyším. Pojď, podíváme se po našem neznámém kytaristovi. Haló, dobrý den. Je tu někdo?
0: Haló, kdo pak nám to tu hraje? Koukej, Jani, to je krásná kytara, ale je tu sama. Žádný kytarista, to je divné.
1: No vážně, tak ten kytarista asi už odešel.
0: Ale my přece vůbec nikoho neviděli. Ne, to je kouzelná kytara, co hraje sama. No teda, jo.
1: Holky a kluci, my tady mrkáme a jdeme zjistit, jak se nám sem ta kouzelná kytara dostala. A vy si zatím užijte písničku.

0: kluci, stále posloucháte Ušounovu, tedy mou pohádkovou školku, kde se najednou zčista jasna objevila kytara, co sama hraje. Podle mého odhadu kouzelná. No, tak zkus na ní zahrát, Jani.
1: Myslíš?
0: No, určitě.
1: Já ti nevím, to se nedělá někomu hrát na nástroj, když se nedovolíš.
0: Ale ten někdo tady není. Prostě asi neexistuje, no. No, není tu. Možná je to opuštěná kouzelná kytara. A když se nad tím vážně zamyslím, říkám si, proč by někde byla kytara, co ráda hraje? A ty, která ráda hraješ a zpíváš, tak proč byste se neskamarádili?
1: No máš pravdu. Milá kouzelná kytaro, jsem ta méně ušatá z pohádkové školky, Jana, a ráda bych si na tebe zahrála. Prosím, můžu?
0: Hele, to vypadá jako souhlas. Jasně, souhlasí určitě. No tak to jsem teda zvědavý.
1: No tak já zkusím třeba zlaté střevíčky.

0: se to děje? Z mých bod do školky jsou zlaté střevíčky.
1: No to jsou věci na tom světě. Tak holky a kluci, ta naše kouzelná kytara mění písničky na pravdu. Vypadá to, no, tak teda to asi je tak. Ale ještě to radši jednou zkusíme, co, Jani?
2: No jasně, tak třeba...

0: Ty jsi tomu dala zrovna vraný koně, ale jsou krásní, to zas ano. Ale je to o dost lepší, než kdybys zpívala třeba o rozuřeném tygrovi.
1: No to je pravda, ale koně ve školce, to se mi vážně moc nepovedlo. Koníci nám zničí celou školku, co teď?
0: No co teď, co teď? No, koníky odvedeme na louku a zatím pustíme pohádku, jo?
1: Dobře, díky, Ušonku, já tě nemít.
0: No, tak máš vraný koně. No.
2: Ušounova pohádka.
3: Mýtina pod kaštanem.
4: Když půjdete tímhle hustým lesem, co v něm rostou ty největší houby a kde dozrávají ty nejsladší maliny, přehradí vám cestu potůček. A když ještě přeskočíte potůček, co v něm žijí raci a zelené malé žabičky, skočíte rovnou na mýtinu. Té mýtině se od nepaměti říká Mýtina pod kaštanem. Aby taky ne. Na samý kraj mýtiny se totiž kdysi dávno zakutálel malý kaštan. Na podzim se schoulil do mechu, v zimě se prospal pod sněhem a jen co si sluníčko začalo umývat jarní ospalky, slupka praskla a malý stromeček byl na světě. Rostl a rostl, větve natahoval do výšky a roztahoval do šířky a za pár let z něho vyrostl pořádný strom.

0: zašpičatí ježci na větví. Jednoho dne sem přišel mladý hajný. Jmenoval se Matěj. Za ruku si vedl panenku jak z cukrkandlu. Kukadla jako dvě trnky, vlasy světlejší než len a ta chůze, srnky by jí mohly závidět. Jmenovala se Anička, ale Matěj ji říkal Naninko. A když pak svolila, že se stane jeho ženou, postavili si pod kaštanem útulnou hájovnu. Pěkně si ji obílili, Naninka umyla okna a pověsila vyšívané záclonky. Matěj porazil starý smrk, nařezal z něj prkna a stloukl nábytek. Židle a stůl, skříň a dvě postele, lavici ke kamnům a nezapomněl ani na kolébku. Nad vrata pověsili paroží 12 teráka, jak to nad vraty každé správné hájovny má být. A pod kaštán si postavili lavičku, aby měli kde odpočívat. Zima utekla jako voda. Les, potůček i mítina se pomalu probouzeli ze zimního spánku. Ptáčci se předháněli v jarním trilkování, kaštan se zahalil do bílých květů. Jednoho rána se stalo něco zvláštního. Na mítině všechno utichlo. Potůček klokotal tišeji než obvykle. Les čekal, že Matěj zkontroluje po zimě, je-li všechno tak, jak má být, ale Matěj nic. Sedí, rukou si podpírá bradu, pak chvilku chodí bez cíle sem a tam, zase si sedne a vzdychne, jako by ho bolely zuby. Zvědavost nedala zvířátkům, aby se nepřišla podívat, co se to v hájovně pod kaštanem děje. Když tu přerušilo ticho Naninčino zvolání. Matěji, máme kluka! Bumbác! Spadl Matěj leknutím z lavičky. Naninka stojí ve dveřích, v ruce malý uzlíček a jen se usmívá. Matěji, jsi táta! Vstávej a pojď ho přivítat. Kluka? Já mám kluka! Volá Matěj a oprašuje si kalhoty. Kluka! Já mám kluka! Vrací mu vesele ozvěna. Kde pak ty, ozvěno? Já mám kluka. Naninko moje zlatá, máme kluka! Matěj roztáčí Naninku po celé mítině a prcek s pusou do kořán koulí oči z peřinky. Takový rej v životě neviděl.
1: Kdo mě slyší, obdivujte, jakého mám covalíka. Nezabrečí, nezafňuká, jen má pusu od mlíka. Nejlepší je, nejkrásnější, nejchytřejší v lese. Dobře radím, ať se před ním v lese každý třese.
0: Matěji, nehulákej, polekáš malého, strachuje se Naninka. Ale Matěj burácí dál. A bude Matěj po mně. Co pak mě se nezeptáš, špitla Naninka. Ženo, můj děda byl Matěj, táta byl Matěj, já jsem Matěj, tak bude náš syn taky Matěj. A bude to chachar, silnější než jelen, chytřejší než liška, hbitější než veverka, zkrátka bude lepší než celý les se zvířátky dohromady. To už nevydržela zvědavá vosa. Proletěla kolem kudrnaté hlavičky v zavinovačce a dobře si ji prohlédla. Bzí, bzí, bzí. Pozor, Matěji, vosa bzučice, její žihadlo by mohlo malému ublížit. Nic se neboj, ženo, na mého synka si netroufne ani medvěd, natož nějaká hloupá vosa. Nepřestal se vytahovat Matěj. Jenže vosa je vosa. Když se po ní ohnal, vstekle zabzučela a dala mu pořádné žihadlo. A pro jistotu hned další. Awajs, ohání se Matěj. Však já na tebe pošlu synka, aby ti srovnal proužky na zadečku, jen co trošku povyroste. Vosa si přepočítala proužky a když zjistila, že jsou tam, kde mají být, bodla Matěje pro pořádek ještě do nosu. A bzí, bzí, s výsměchem odletěla. Naninko, dones mi cibuli, ty píchance zatraceně pálí. Dobře ti tak, zlobí se Naninka. Co pak je správné takhle se chlubit? Matěji, Naninka má pravdu. Zahrozila moudrá příroda a ze smrku schodila pořádnou šišku rovnou Matějovi na hlavu. Matěj se otočil a rozkřikl se. Co to bylo? Auwajs, dostal jsem šiškou do hlavy? Příroda se na tebe zlobí, polekala se Naninka. Nevím proč, můj syn je stejně nejlepší, zkrátka celý po mně. Tak tobě, Matěji, jedna šiška jako varování nestačila? Zlobí se dál příroda a větve kaštanu se zachvěly, až z jejich květů začal poletovat pyl a polechtal Matěje v nose.
2: Hepčí!
0: Kýchá Matěj na celou paseku. A ani nevěděl jak, zakopl opařez a rozplácl se jak široký, tak dlouhý. Naninka se neudržela a zasmála se jako sluníčko, i když se jí v srdíčku usadil strach. Matěji, nepřivolávej na našeho synka neštěstí, nevychloubej se před celým lesem, prosí.
2: Já jsem přece hajný a přírodu znám dobře, tak proč by se zlobila zrovna na mě?
0: V korunách stromů to zašumělo. Les najednou potemněl, vítr se prudce zatočil nad pasekou a větve kaštanu začaly bubnovat na střechu hájovny podivnou písničku.

může padnout hodně hluboko. Slyšíš, Matěji? Polekala se Naninka. Vždyť náš chlapec je úplně stejný jako jiné děti. Bá ne, Naninko, můj syn je daleko nejlepší, nejchytřejší, nejsilnější. Nech toho hulákání, nebo se malý rozpláče, prosí Naninka. A jinak si pořádně zakřičí, ať každý slyší jeho hlas. Překřičí jednou celý les i s ozvěnou. A to už bylo i na trpělivou přírodu opravdu moc. Vítr se prudce zatočil nad pasekou, foukl malému do otevřené pusinky a vzal mu dar hlasu. A s tím něžným dětským hláskem odletěl někam za kopec.

0: Vánoci stále posloucháte Ušou Novu, tedy mou pohádkovou školku, ve které právě skončila pohádka.
1: Před pohádkou jsem holky a kluci udělala jednu chybu, i když už jsem skoro jistě věděla, že kouzelná kytara, která se nám objevila v pohádkové školce, plní písničky ve skutečnost. Zaspívala jsem já Trumbera, já mám koně vraný koně.
0: No a oni tu hned byli, ale zvládli jsme je a odvedli na louku.
1: Takže teď bezpečnější bude, když já už na tuhle kouzelnou kytaru hrát nebudu a ona nám zahraje sama.
0: No a zahraje nám sama naši dnešní hádanku. Co říkáte? Ušou Nova hádanka.
1: Tak, holky a kluci, nastražte uši.
0: Kouzelná kytara nám zahraje 3 melodie a my je spolu uhádneme.

3, 2, 1. Пець нам спадла. Справнє.

0: A do třetice všeho dobrého to byla melodie 3, 2, 1.
1: Kočka leze dírou. Juch, juch.
0: Hurá.
1: Sláva, sláva, uhádli jsme to.
0: To jsme ale šikulové.
1: No a co teď? Neměli bychom najít kytaře jejího kytaristu? Nebo kde je vlastně taková kytara doma?
0: Kytaro, prosím tě, my tě omrkneme, ano? Tak, zepředu nic, vzadu jenom nálepka, na které je napsáno okoř, nic víc.
1: No, z toho poznáme jen, že byla na hradě okoři.
0: Je, kytaro, ty chceš, abychom si s tebou zaspívali písničku Na hradě okoři?
1: No, vypadá to tak.
0: No dobře, ale snad, když na tebe nebudu hrát já, bude všechno v pořádku. Nerada bych se tu potkala s bílou paní.
1: A proč? Bílá paní je přece bez vás strašidlo.
0: No já nevím, ale necháme se překvapit.
1: Už o novo zpívání.

0: kluci, posloucháte Ušounovu, tedy mou pohádkovou školku, a dneska je tady u nás na návštěvě kouzelná kytara.
1: Hraje moc krásně, jenom pořád nevíme, odkud je.
0: Dále.
1: Vypadá to, že přichází někdo s vysvětlením.
2: Buongiorno, díky bohu, je tady. Dovolte, abych se představil. Jsem maestro Strunino Kitarino z Orchestrino Magico. Doteď velmi, velmi smutný maestro Strunino Kitarino z Orchestrino Magico. Protože já přišla šatná a kouzelná kytára nebyla. Naštěstí maestro Strunino Kitarino z Orchestrino Magico našel ty pošťáci spletení a je tady pro tebe.
0: Dobrý den, maestro.
2: Maestro Strunino Kitarino z Orchestrino Magico.
1: Není nic krásnějšího, než když se shledají dva, kteří k sobě patří.
0: No to máš pravdu, Jani. Je to i hezká tečka za naší dnešní pohádkovou školkou.
2: Děláte tečka, bellissimo, velmi, velmi, velmi šťastný maestro Strunino Kitarino z Orchestrino Magico vás pozvat kouzelný koncert.
1: Je, to se moc těším.
0: Ty brďo, tam jsou všechny nástroje kouzelné? A děje se tam taky ta pravda, i když hrají ostatní nástroje? A kolik takových kouzelných kytar na světě je? A co se stane, když na ně brnká někdo, kdo to vůbec neumí? A mohl bych to zkusit taky já?
1: Počkej,
0: mohl bych se na ní brnknout? Co?
1: Zadrž ušounku, všechno se dozvíš, nech se taky trošku překvapit. To přece ke kouzelnému koncertu patří, nech se překvapit.
2: Ale hlavně těšit, vždyť bude hrát maestro Strunino Kitarino z Orchestrino Magico na kouzelná kytara.
1: Holky a kluci, běžíme na koncert a už se s vámi loučíme.
0: Jen vás ještě jako vždycky chceme poprosit o obrázky. Namalujte nám dneska, prosím, nějaký kouzelný hudební nástroj.
1: Vymyslete si ho tak, jak by se vám nejvíc líbil.
0: No já myslím, že by to klidně mohlo být i několik kouzelných nástrojů dohromady.
1: A pak stačí, když váš obrázek rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ushoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRádio. Kdyby si s tím nevěděli rady, poraďte jim.
0: Jo, a my pak šupit prsto někomu z vás za obrázek pošleme odměnu.
1: Tak a my se musíme honem hezky obléknout, abychom mohli jít na koncert. Tak ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně.
0: No tak ahoj, ahoj, a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi váš Ušoun Rušoun.
1: A o něco méně ušatá uspěchaná Jana Richterová. A na závěr si prostě musíme dát písničku Kytarista.
0: Jo, to jo. Ušounova písnička.

0: jdeme ven.
1: Zajímá tě, co je in?
2: Tak poslouchej Trenduj, novou lifestyleovou talkshow o vás, pro vás.
1: Přijít do ní může každý, kdo se nebojí šérovat, včetně tebe.
2: Eva Sinkovičová hosty vyspovídá, proberou, co řeší, co je baví a taky, co zrovna trenduje.
1: Navíc na ně čeká záludný kvíz i rozhlasová výzva.
2: Co myslíte? Daj to?
1: Pust si Trenduj. Každý druhý víkend v 16.00 anebo kdykoliv na webu Rádia Junior.
2: A budeš vědět, co je trendy.
1: Yes.

0: posloucháte reprízu pořadu. Všechny díly najdete zpětně k poslechu na webu Rádia Junior. Rádio Junior.
1: Český rozhlas Rádio Junior uvádí pořad Mezi námi zvířaty.
2: Ahoj a dobré odpoledne Mezi námi zvířaty. Mým hostem je nadporučík David Vedral, policejní psovod. A já mám tady pro vás takovou zprávičku. Přečetla jsem si ji v tisku. Malý psík z Kansasu se v polovině září stal skutečným hrdinou, když dokázal zastavit policejní hlídku a přivést ji domů na pomoc svému pánovi, jenž ležel na zemi a nedokázal se zvednout. Já myslím, že vám ta zpráva musela udělat radost.
3: Udělala.
2: Prostě byl to pejsek, který spolupracoval s policií, stejně jako všichni vaše psy.
3: Ano, to se tak někdy stane prostě.
2: A já se chci jenom zeptat. Letos o prázdninách měli policejní psy opravdu napilno, jsem si všimla. Každou chvíli někoho hledali, děti, houbaře, nemocné lidi. Takže vy jste měl asi docela pracovní prázdniny, co? Zúčastnili jste se tak nějakých akcí?
3: My se neúčastníme přímo takových akcí, protože my bohužel ty lidi hledáme už, když nejsou živí. A ten náš pes, jako třeba Pita a Bára, se využívají k tomu k vyhledávání neživých osob. Sice je takový smutný, ale je to velice důležitá práce, pomoc najít člověka, který se ztratil a rodina ho stále hledá, anebo pomoc odhalit trestný čin vraždy a najít tělo, aby se mohlo rozvinout další pátrání.
2: Takže vy vlastně nastupujete až ve chvíli, kdy už je téměř jisto, že se ten člověk živý nenajde.
3: Já nastupuji vždy, když už jdu hledat jako člověka, který je mrtvý.
2: Takže, milí junioři, je jasné, že si dnes tady budeme povídat o práci policisty psovoda a samozřejmě jeho pejsku. Takže já budu moc ráda, když se zapojíte a pošlete dotazy. Možná jste sami zaznamenali nějaké příběhy psího hrdinství nebo pomoci, tak nám o nich napište. Máme adresu radiojunior@rozhlas.cz nebo telefon 800 199 199. No a pro jednoho je tady dárek, krásná knížka Člověk a pes, ukazuju na kameru. Napsala Andrea Dunová a obsah se v ní dozvíte hodně stejně, tak i v dnešním klubu. Takže dnes ještě jednou pro opozdělce. Mým hostem je nadporučík David Vedral, policejní psovod, a přišel bez pejska. Jak to?
3: Bez pejska jsem přišel proto, protože my jsme už dnes ráno v 5 stávali a jeli jsme na případ do Teplic, kde bylo podezření, že je schované tělo jednoho muže, a měli jsme celý dopoledne pátrání. Pak jsem Pitu i Báru nechal doma, protože mám další práci odpoledne a budu se domů vracet až zítra, tak by byli celou noc v autě a to jsem nechtěl, chtěl, aby byli doma. Tak proto jsem je sem nemohl vzít a musel jsem je nechat tam, kde jsou zvyklé.
2: Takže vaše pejskové bydlí s vámi doma?
3: Ano.
2: Není to tak, ale úplně obvyklé, že jo, někteří policejní psy bydlí v takových těch policejních psích ubytovnách.
3: My máme taky jako psinec tady v Praze, za letištěm za Prahou v Tuchoměřicích, kde jsou koce, kde můžete nechat psa, když jste třeba nemocný nebo jedete na dovolenou, tak jsou tam lidi, kteří se o něj výborně postarají. Ale z 95-8% bych řekl, že všichni ty psy mají doma, buď mají doma koce, nebo je mají přímo v bytě, a nebo jako u nás žijí se zvířaty, kterých máme doma hodně, takže mají koce a volnost, kde můžou běhat s koňmi a s různými zvířaty.
2: No o tom bychom taky dneska ještě mohli promluvit, tak já jenom pro začátek dodám, pište na radiojunior@rozhlas.cz, těšíme se na vaše zprávy i na vaše otázky. Dnes náš pořad Mezi námi zvířaty produkčně jistí Daniela Vodrášková, písničky vybral David Janečka, no a já teď tu první moc ráda pustím. Jsem tu vaše zvířecí agentka Rádia Junior Veronika Hájková.

0: Mezi námi zvířat je dnes hostem David Vedral, policejní psovod. Já jsem moc ráda, že přišel dnes, i když je vlastně pořád v práci, dá se říct. Vy jste byl vždycky psovodem, Davide?
1: U policie vždycky. Já jsem nastoupil v 92. roce hnedka první měsíc a od té doby pracuji u policie jako psovod, ale na různých funkcích a na různých pozicích a vlastně jsem si to prošel od začátku, kdy jsme běhali s pejskem někde v Kobylisích v parku a hlídali jsme auta nebo na hlavním nádraží až po pak krajský výjezd a vlastně nějakou dobu jsme spolupracovali se zásahovou jednotkou, když tady v Praze v 90. letech a to docela byla taková zajímavá škola, kdy člověk z vesnice, jako jsem byl já, byl dost překvapený, co se může dít, co může dělat člověk člověku a jak vlastně funguje Praha, jak funguje naše společnost. Bylo to docela, bych řekl, velice složité období a pak jsem se dostal na krajský výjezd, kde jsem jako v větších případech pomáhal zajišťovat stopy a zajišťovali jsme pachové stopy a hledání místa činu a tak a to mě hodně bavilo. No a pak přišla ta nabídka dostat se na vlastně rozjet problematiku vyhledávání neživých osob v České republice. No a vlastně se mi to povedlo, že už jezdím i po Evropě, byl jsem v Lotyšsku, v Maďarsku hledat, měl jsem jet i do různých jiných států, ale bohužel nejsme tak pružní jako jiní, takže jsme zůstali tady doma. Ale to vyhledávání teďko mě docela naplňuje, jezdíme po celé České republice a pomáháme najít buď ztracené lidi, anebo pak, jak už jsem říkal, těla ukrytá po nějaké trestné činnosti.
0: No to jste mi nahrál přímo, tady totiž je dotaz od Tomáše, který se ptá, pomáhají naši psi i v zahraničí, prý jsou tak dobří, že se v cizině učí i české povely.
1: Jo, kvůli nám. Někteří psi se i prodávají do zahraničí, asi nejvíc do USA a pak dolů do Japonska vím, hodně do Argentíny, ale nechci být jako moc jako takovej to, jak bych to řekl, nafoukaný.
0: Nebuďte
1: nebo tak,
0: neskromný.
1: Tak si myslím, že ta česká kynologie je na vysoký úrovni a ty naši psi prostě pořád ve světě mají jméno a já, když jezdím po té Evropě na ty semináře nebo na to pátrání a vidím tu úroveň tam, tak bych řekl, že v málo v čem jsme tak dobří jako v tomhle tom.
0: No, vy vlastně ale jste psovod, kterých není ani v naší republice zase moc. Ta vaše specializace, že na hledání těch lidí třeba i pod vodou, těch těl, To si myslím, že není těch psů tolik.
1: No, my jsme tu metodu jako rozvíjeli tady s kolegama v Praze, vyhledávání lidských těl pod vodní hladinou, což se nám daří, už to docela máme, jak bych řekl, vychytané, jak to máme cvičit a jak to dělat, jak toho psa připravit na té souši, aby už pak vlastně ten přechod na tu vodu pro něj byl jednodušší. A myslím, že nám to hodně jde, máme za sebou spoustu výsledků, dneska letos zrovna máme několik nalezených těl a funguje to. A myslím si, že jsme jako na správné cestě a vlastně v Praze jsme 4, a pak jeden kluk šikovnej v Ostravě a v Brně a myslím, že u středu Čechů jsou taky 2 a pak se o to pokouší další a další, ale ono zase čím víc, tak pak ta kvalita není taková, jako bych řekl, že je teď.
0: A když ten pejsek je trénovaný na vodu, tak je jenom na vodu, anebo hledá, když je potřeba někoho třeba i pod zemí?
1: Hledá úplně všude.
0: Hledá úplně všude.
1: On získá kategorii na plošné vyhledávání a pak vlastně kategorii na vyhledávání na vodních plochách.
0: No, posloucháte Mezi námi zvířaty, mým hostem dnes je policejní psovod David Vedral, no a vy mu můžete psát na radiojunior@rozhlas.cz.

0: Mým hostem dnes mezi námi zvířaty je David Vedral, policejní psovod, a mně se zdá, že my máme telefon. Haló, haló, dovolal se k nám někdo?
1: Jo.
0: Ano. Haló, haló.
1: Můj brácha s váma chce mluvit.
0: Jo, brácha s náma chce mluvit. Výborně.
2: Jana,
0: tak dej nám bráchu, prosím. Brácha se asi ztratil, veď? A nebo se bojí? Bojí se nás? Tak máte nějaký dotaz, abychom tady pana policejního psovoda nezdržovali?
1: No, to chtěl právě brácha něco říct, ale tak nevím, jak se to zvedlo. On se prej rozmyslel.
0: Dobře, tak miláčkové, příště se rozmyslete líp, jo? Protože my si tady teďko povídáme důležité věci. Takže já se omlouvám, pane nadporučíku.
3: Nic se nevůbec neděje.
0: Chlapeček se ztratil v tom, ve své statečnosti, ale já se chci zeptat, protože vy jste tady říkal, že jste hledali dneska nějakého člověka, nějaké tělo a nenašli. A teď mě by zajímalo, jak dlouho vlastně to vydržíte, jo, to hledání. Prostě jestli třeba se hledá ten člověk, když se o něm ví, že někde tady je, tak jak dlouho tam jezdíte, hledáte?
3: Tak my když víme jako na 100% svědecky nebo od operativy nebo dalším šetřením je zjištěno, že to tělo se tam někde nachází, tak jsme měli případ, že jsme tam jezdili 2 roky a pak jsme ho našli. Takže my jsme jako hodně vytrvalí. Když víme, že to tělo tam je, tak ho se snažíme najít a většinou se nám povede ho najít.
0: Jo, takže vy máte prostě určitou představu, že nějaké že to není to teda, že byste nevěděli, kde
3: máme nějaký určitý prostor, je větší, někdy je menší. No a hledáme určitý anomálie v přírodě, kde hledáme buď očima, nebo pak se to ten prostor rozsektoruje a takovýma speciálníma vrtačkama se navrtává až do hloubky metru až metru a půl, aby jsme pomohli tomu pachu ven, aby ho ten pes dokázal označit. A tohle to se právě děje jako v nějakých určitých výjezdech, kdy jedeme tam na to místo, takže za ten den jsme schopni propátrat nějaký určitý prostor podle toho, jak je náročný, jestli je to na horách, nebo jestli to je někde na rovině a tak. Takže od toho se to liší. Pak od té možnosti, jak často tam můžeme jezdit, protože jsme jednou jezdili až vlastně za Zlín, takže tady z Prahy to bylo dost náročné a taky se nám to podařilo. Takže to jsme byli velice šťastní tenkrát.
0: No, je tady dotaz, jak se vyvíjela psí služba, jestli těm pejskům pomáhá teď nějaká technika? To jste asi naznačil, teď to vrtání, že jo?
3: No, tak technika jim pomáhá, že jo, už i při výcviku, jako dřív se ten pejsek neodměňoval tak, jako se to děje teď. Dřív to bylo trošku jakový fyzický, takový, že se jim trošku pohrozilo a ty pejskové pracovali a nebyla tam taková odměna, jako je teď. Teď se to všechno dělá na bázi odměny, pamlsků, pešků, míčků a je to taková, tomu se říká, pozitivní motivace a ty pejskové dělají jako radostnější a líp pracují. I když teda já jsem dřív měl ty pejsky, nepoužíval jsem míček tolik, ale zase já jsem hodně pracoval s hlasem a schválením. Jo? Dřív se jako ty míčky na tu odměnu nebo ty pešky, to se vůbec nepoužívalo před těma 40-35 lety, takže teď se to jako posunulo a je to takový hezčí, ten pejsek je velice radostný, pracuje šťastně a já, když jsem dneska viděl skoro 11-letou Pitu, jak pracovala a hledala, tak jsem byl úplně nadšený, bylo to nádherný, byla úplně skvělá dneska, no.
0: A tak jí to baví asi.
3: Pořád, hrozně jí to baví. No. Ona teď jezdila hodně na té lodičce, na té vodě jsme skoro celý léto pracovali, tak byla asi šťastná, že může pracovat dneska na travičce, na venku a moc se jí to líbilo. Bylo vidět, jak je jako šťastná.
0: No, je tady dotaz, jak vás napadlo jít u policie pracovat ke psům a jestli jste jako dítě měl psa?
3: Psa jsem měl vždycky a vlastně toho, který to možná trošku rozhodl, to byla německá féna Rita, kterou jsme našli, byl jí asi rok, takže dřív ještě moc ty útulky nebyly vůbec žádný, jak si tak vzpomínám, tak v té době to bylo někdy v 80. letech. A takže to byla Rita, která vlastně asi rozhodla, že mě to bude takhle bavit.
0: Takže vlastně už to byl taky německý ovčák.
3: Byl to německý ovčák, ano, ano, ano. Tak je to plemeno. To já mám asi nejradši, když máme doma labradora, tak jako ten německý ovčák asi na tu práci je za mě, někdo určitě řekne, že ne, že má belgický ovčák a může taky být samozřejmě, pak se používají labradoři na tuhle tu práci. Už teď někdo zkouší lovecké psy, ohaře, a nebo tam máme jednoho Erdel teriéra, takže vlastně se dá použít jakýkoliv plemeno, který bude chtít takhle pracovat.
0: Teď jste v podstatě odpověděl Milanovi, který se ptá, zdraví vás samozřejmě v první řadě. A Milane, vidíš, tvůj strejda byl psovod u pohraničníku a říká, že už to bylo dávno, vlčák asi pak vzal domů. Pán má pěkné povolání, ale smutné z televize, vidím, jak vyhledávání v sutinách podzemí a v jeskyních a ptá se Milan, jaký druh vlčáka máte.
3: Používáme ty, já osobně německé ovčáky vlastně v celé historii, a měl jsem ještě dříve dva belgické, Malinois, a jednoho labradora za tu dobu, co pracuju u policie.
0: Já jsem dokonce v nějakém rozhovoru s vámi zaslechla takový příběh, který mně se líbil, protože vy jste vlastně jako ten policejní psovod a já jsem takový ten psí záchranář a mohli jsme se možná třeba propojit už někdy dřív, že se vám takhle jeden pejsek, který pracoval, ten Malinois ztratil, protože vám ho odvedla nějaká psí záchranářka, ano, která ho si myslela, že je ztracený.
3: Ano, jednou jsem takhle trénoval před mistrovstvím republiky. Jmenoval se George, ten pejsek, a trénovali jsme vyhledávání předmětů v terénu a já jsem si ty předměty dal jako hodně daleko na cestu a šel jsem s ním do lesa na takový kopec a nutil jsem ho, aby běhal až dolů. No, a když doběhl dolů k té botě, tak šla okolo paní, která si myslela, že se pejsek ztratil, připla si ho ke kočárku a my jsme ho vlastně dva dny hledali. No. A to byl velký průšvih tenkrát, ale naštěstí to dopadlo dobře. A vlastně já jsem ho od té dámy získal zpět, ale velice překrmeného, protože si myslela, že ten belgický ovčák je týraný a že je hubený, ale on tak hubený je tak vyšlechtěný, no, že je hubenější než třeba labrador. No a my jsme s holkostí tenkrát 14 dní potom, co se nám Georgik ztratil, vyhráli to mistrovství republiky.
0: Tak blahopřeju. Ježíš, tak to je krásný. Naším hostem dnes mezi námi zvířaty je nadporučík David Vedral, policejní psovod.

0: vzhledem mladšího sourozence,
1: který chodí rád do Ušounovy pohádkové školky,
0: tak mu prosím vás vyřiďte, že Jana Richterová s Ušounem Rušounem se těší na každé ráno, kdy Ušounovu pohádkovou školku vysíláme v 9 hodin a těší se i na odpoledne, kdy je Ušoškolka na Rádiu Junior ve 14 hodin.
1: Spolu s malými kamarády zažívají spoustu legrace a dobrodružství.
0: Hádají, cvičí a zpívají. A kdyby váš bratříček nebo sestřička Ušounovu pohádkovou školku nestíhali ve vysílání, ať nevěší hlavu.
1: Všechny díly najdete na webu radiojunior.cz.
2: Mezi námi zvířaty je dnes hostem David Vedral, policejní psovod, a dostává. Děkujeme za všechny krásné dotazy. Kolik psů jste už vychoval a vycvičil, pakliže si je tedy cvičíte sám?
3: Cvičím si je sám, ale musím se přiznat, že teďko poslední rok jsem si, nebo dva roky, jsem si už bral pejsky, kteří byli předpřipravený, třeba roční nebo rok a půl starý. A já vlastně jsem si je dotvářel k tomu, aby dělali to, co potřebuju já, a tu danou problematiku. Hmm. A pejsků vám to asi neřeknu přesně, ale bylo jich hodně, hodně. Ale naštěstí já jsem vždycky měl pejsky, který dožili u nás doma, dožili se vždycky věku od 12 do těch 14 let a vlastně žádný mi nezemřel ve službě, žádný nezemřel nějak náhle na nějaký velký zdravotní problémy, vždycky to bylo na stáří. A myslím si, že jsem jich mohl mít třeba tak 12 a žádný pejsek vlastně nebyl jako vyřazený, jenom si jednoho nebo dva jsem jako vyřadil už jako mladý, že nebyli vhodný do té služby, že se tam projevily nějaký špatný jejich vlastnosti, ale že bych jako vyřazoval třeba pak při povíci, to ne, vždycky zůstali u nás jako doma.
2: Jak ta štěňata testujete? Poznáte už na tom pejskovi, že bude jako
3: pašák? No já už teďko jako to poznám, že ne jako na tuty, ale na 100%, ale dokážu si vybrat jako štěně, který bude dobrý. Ale jak jsem už říkal, tak já teďko už si radši beru psy, kteří jsou už třeba vychovaný. Já už jsem to někde zmiňoval, že nejlepší pes je od paní, která si ho koupí a vodí ho u kočárku s dítětem a v roce zjistí, že už je pro ně moc velký a že ho nezvládají a já si ho od nich vezmu, tak to je nejlíp připravený pes pro policii, protože je zvyklý na děti, na prostředí, na auta, všude s nima chodil, takže takový psi jsou úžasní. Jako no.
2: Má tu socializační
3: takovou přípravu? Tak. Už je prostě skvělej.
2: No, jaké jsou vlastně specializace policejních psů?
3: Tak jsou to hlídkoví psy, kteří se používají při třeba střežení objektů nebo při hlídkové službě tady v Praze na lince 158, kdy se využívají k tomu, když třeba pachatel zaběhne někam do domu nebo se ukrývá, tak aby ho našel, když uteče někam do lesa, aby ho na stopě našel, pak jsou patrací, ty zase hledají, dělají pachové stopy, dokážou najít lidi v terénu, v domech. No a pak jsou různý specialisté, co říkají, jsou to speciálky. Mm-hmm. A tam jsou psy na drogy, bomby, umějí vyhledávat i bankovky, na požáry, na mrtvoly a metoda pachové identifikace. Mm-hmm. A vlastně ten pejsek se dá vycvičit skoro na všechno. Mm-hmm. I na různý se zkoušeli na covid taky, pak na různý nemoce, že předvídají třeba epileptický záchvat nebo mrtvici a tak. Hmm. Ale do toho
2: to
3: já jsem se nikdy nepouštěl, ano.
2: No, je to tak jako, že ten pes prvotně prostě je jako talentovaný a pak se teprve zjišťuje, jestli mu budou líp výbušněny, nebo jestli mu bude, nebo to takhle
3: ne,
2: není.
3: Ne, to ne. Tak není. Zjistí se, že ten pejsek je talentovaný na to, že se někde nebojí, že mu nevadí žádný povrchy, že mu nevadí třeba střelba a že výborně hledá míček, stačí a portuje. No a vy to v něm začnete rozvíjet podle toho, na co ho chcete.
2: Co potřebujeme?
3: Jestli potřebujeme drogy, bomby, nebo požáry, nebo zbraně, nebo ty bankovky, anebo vyhledávání neživých osob.
2: Ten váš pejsek, Pita, že jo, tak ta, my jsme vlastně už tady o ní jednou mluvili, že to je taková rekordmanka, která našla tělo opravdu strašně moc hluboko pod vodou. A mě by zajímalo, jak se tohleto trénuje, protože určitě to není možný, prostě bez toho nějakého tréninku, který je taky nějak jako vyšpekulovaný, vymyšlený.
3: Tak, trénuje se tak, že jsme zkoušeli dřív různý, jakože jenom ve vodě, na břehu a tak. Pak jsme si půjčili loď, tak jsme to zašli trénovat z lodi a vlastně teď máme už svoji loď, za to jsme šťastní, že jsme ji dostali a vlastně nejvíc trénujeme na Slapech, na Slapské přehradě, kde si schováváme vzorky, kde vlastně se dávají do skál a ten pes se učí značit z lodi na tu skálu, ten a pak vlastně se potápějí pod vodu do takových košů a nám pomáhá poříční oddíl z Českého kraje na Slapech, kde nám ty vzorky dokáží potopit do 10, do 20, do 30 metrů. Dá se poloha GPS a my prostě jedeme a hledáme, pak už ten pejsek to umí, tak se mu dělají takové hloubky a oni nám ty vzorky přemístují a my víme přesně, kde jsme, kde je a tam se kouká na toho pejska, jak reaguje, jestli vůbec má snahu, on totiž ten pes změní chování svoje, když to ucítí, než začne štěkat, než to začne značit, tak on změní a začne se v té lodi chovat jinak, než se normálně chová. Třeba já to u Pity poznám tak 10 vteřin předtím, než ona začne štěkat, tak já už vím, že to našla.
2: Takže vy ji pozorujete bedlivě?
3: Ano, to se musí naučit, takový čtení toho psa, to se musíte naučit, já už i v terénu vidím, že ona běhá, najednou se úplně změní, zarazí se úplně jako zvážní, že ten pes je úplně jiný. No a vy ho musíte poznat, vy ho musíte znát a musíte vědět, že ten pejsek to takhle dělá a pak už víte, že máte vyhráno, že to je buď případ, který je odhalen nebo zjištěný tělo, anebo ten výcvik, kdy víte, že to bylo dobře, odměníte ho a je to dobrý.
2: Ta loď, jak jezdí rychle nebo pomalu? Já si představuji, že to nemůže být nějaká motorová loď.
3: Je to motorová loď, ale používáme i vesla. Když jsme třeba na menším rybníku nebo jde v lomu, tak používáme vesla, ale na těch Slapech převážně používáme motor a ten motor vlastně jede na tu nejnižší rychlost a jede pomalinku, takže ta loď se pohybuje jako pomalu, nemůžeme to být rychle. A hlavně tam na té vodě záleží, jak teče voda, jak fouká vítr, jaký jsou podmínky, takhle. Jinak na té vodě není to tak složitý, jak si jako lidi myslí.
2: Posloucháte Mezi námi zvířaty s hostem Davidem Vedralem, policejním psovodem.

0: jste mezi námi zvířaty a já jsem tady s Davidem Vedralem, policejním psovodem, a píše nám Denisa. Podělím se o příběh naší psí záchranářky Emičky. Budete se asi smát, je to plemeno Pekinés. Panička dostala mrtvice a velmi se změnila, nechtěla s ochnutou rukou cvičit a máma zařídila, aby Emma mohla do nemocnice, dala jí k babičce do lůžka, ale na nemocnou stranu, aby jí pohadila kožíšek. No a babička hned okřála a nemocnou rukou chytla do hustého kožíšku a pak jí mohla Emička navštěvovat. No a říká, že sice není OK, ale přece jenom s tou rukou už něco chytí.
1: No, ty pejskové jsou jako, mají růz, jako energii, kdy pomůžou těm lidem, jsou šťastní, že je mají, a hlavně asi babička používala tu ruku na to, že jí mohla hladit a držet, takže si ji procvičovala a tím pádem jí to hrozně pomohlo.
0: Rehabilitovala, jasně.
1: Přesně tak.
0: No, Bára píše, poslouchám s mámou, my známe psího zachránce, který upozornil sousedy svým urputným štěkáním na to, že jeho panička leží na zemi. Když přijela záchranka, zjistili, že má nízkou hladinu cukru a upadla do kómatu. Všechno dobře dopadlo a Labrador dostal za odměnu butik, píše Bára, a já se vsadím, že to byl buřtík.
1: Jo, oni ty pejskové mají takový další smysl, který my asi nemáme, nebo zatím neumíme pochopit, ale je to nádherný, protože musíme, jak jsem už říkal předtím, ty psy umět číst, aby jsme věděli, že nás někam volají, že po nás něco chtějí.
0: Jasně.
1: A pak odhalíme tu jejich pomoc.
0: No, zavzpomínejte na nějaký takový případ.
1: Yeah. Tak já jsem třeba měl vždycky, když už jsem si dřív myslel, že to není vůbec možný, jako když jsem měl toho psa na ty, tak jsme šli, jednou vykrali takový zlatnictví, kde v Čakovicích, a vlastně ta stopa byla ve frekvenci, což je velice náročný pro toho psa, aby tu stopu sledoval, a já jsem si toho myslel, že prostě jdeme špatně, že to prostě nedajdeme, a on šel. Tenkrát se jmenal R, německý ovčář, šel přes 2 kilometry a našel tam několik plat, na kterým byly ty zlatý hodinky, řetízky a tak. A 10 metrů od toho našel sekeru a 50 metrů od toho chytil toho pachatele. A to já jsem byl přesvědčený, že jdeme špatně, že ten pes to nemůže, že prostě to není možný, že to takhle je, tak daleko, že to dokáže sledovat. A on to byl takový borec.
0: To byl borec. A vy jste ale říkal, že šel přes frekvenci?
1: Frekvenci, tomu se říká stopování frekvenci, což je třeba po městě, po Praze.
0: Jo.
1: Takže on šel po silnici, pak šel přes park, pak zase po silnici a různě tak kličkoval a schovával, takhle chodil po takový stromy. A já jsem si říkal, co jako blbne. A on se schovával před policejní hlídkou, co tam jezdila okolo, tak on se takhle vybíhal a schovával se, když utíkal. A on vlastně sledoval přesně ten pach toho člověka, takže to pak vlastně až potom jsem zjistil, kudy šel, že to všechno byla od toho Ara pravda a že byl úžasný.
0: A proto tak kličkoval.
1: No
0: teda, tak to je fakt jako bezvadný, tak to vlastně bylo teda asi v době, kdy jste ještě pracoval.
1: Na tom, to bylo, když jsem byl na tom krajském výjezdu, kdy jsme jezdili k majetkovým škodám, které měli jako vysokou škodu.
0: No. Tady ještě dotaz od Matěje, který se ptá, jak funguje policejní spolupráce. To znamená, jak vy se asi dozvíte o tom, že je vás někde potřeba?
1: Určitý složky, jako je pátrání anebo oddělení vražd, tak vědí, že existuje nějaký David Vedral a oddělení služební kynologie a že tam mají psy na vyhledávání neživých osob. Takže nás kontaktují, my si zjistíme, kde to je, načteme se, koukneme se na Google, podíváme se na mapy, jaký tam je terén, jak to tam vypadá. Někdy se jedeme i na místo podívat nejdřív, jak to vypadá, protože, jak už jsem se zmínil v předešlém vstupu, kdy my potřebujeme čas od té ztráty toho člověka, aby uplynula nějaká doba. A proto my vlastně už nikam tolik nespěcháme. No a oni vědí, že existujeme, osloví nás a domluvíme se na spolupráci a pak už vlastně jim jenom dáváme zprávy, že v tom určitém místě nic není, že pokračujeme v tom pátrání někde jinde, že se přesouváme tam a tam a jsme s nima vlastně až do ukončení toho případu ve spojení.
0: Tady ještě takový dotaz, jako když už víte, že ten člověk nežije, tak proč je vlastně tak nutné ho urputně hledat?
1: Já to začnu trošku jinak. Já jsem dostal několik děkovných dopisů od rodičů, že jsme jim našli jako mrtvé dítě jejich a byli šťastní, že to mohli ukončit po roce, po dvou, po půl roce. Tak si a to je jenom ty lidi, kteří se ztratili, kteří buď spáchali sebevraždu, nebo se jenom ztratili. Ale pak je velice důležité, když se jedná o vraždu, když byl spáchaný trestný čin. A vlastně to tělo pomůže k tomu odhalení toho pachatele. Takže když není tělo, většinou není pachatel.
0: To je pravda.
1: Takže je potřeba to tělo najít, aby se zajistily stopy, aby se zjistilo, jak ten daný člověk zemřel, kdy zemřel, a aby se mohl rozeběhnout vyšetřování a důkazní řízení proti pachateli.
0: Posloucháte rozhovor s psím, s policejním psovodem, vy jste vlastně i psí psovod, Davidem Vedralem a pořad Mezi námi zvířaty.

0: Mezi námi zvířaty si povídám s Davidem Vedralem, policejním psovodem, a protože jsme se rozhodli, že jednomu z vás, kdo nám dneska napsal, věnujeme knížku Andy Dunové Člověk a pes, je to opravdu krásná knížka, tak já poprosím Davida, protože máme 11 e-mailů, aby řekl jedno číslo od jedničky do jedenáctky.
1: Pět
0: je Lucie, takže Lucie Klímová. Lucinko, nenapsala si adresu, tak prosím tě, napiš adresu. A Lucie se tady ptá, kolik psů třeba hledá ztracené dítě? Já vím, že jste říkal, že vy to s pejsky neděláte, ale kolik takových pejsků do toho hledání se posílá?
1: Pejskové se tam dají všechny možný, které jsou na místě a jsou poblíž a jsou schopní to dítě hledat. Jo? A hlavně tam používá se spousta složek od dobrovolných hasičů, pak různé složky z obce, většina těch policistů, co tam je, používá se vrtulník, takže při pátrání dítěte se maximalizuje počet policistů a lidí, kteří to dítě hledají a chtějí ho najít. Prostě. Proto dělá se proto maximum, to je na 100, na 150% prostě se hledá to dítě, protože vždycky dítě v nouzi je velký problém.
0: To jdou určitě i všichni sousedí, že se to dovedu představit.
1: Ano, ano.
0: Jasně. No, dotaz poslední od Matěje je, co se stane s těmi pejsky, kteří neudělají zkoušky.
1: Kteří neudělají zkoušku, tak mají ještě šanci pak na nějaký reparát, a pokud je to ten problém, není problém v psovodovi, ale v pejskovi, který prostě to nějak nezvládá nebo to nefunguje, tak se nechává buď u toho psovoda, že si ho vezme domů a stará se o něj dál, anebo se nabídne známým nebo někomu, kdo ho chce na zahradu, protože o tyhle ty pejsky je veliký zájem, protože oni už jsou vycvičený, jsou fajn, jsou naučený a každý může říkat, že má doma policejního pejska.
0: Vzorňáka. No, já vám moc děkuju, Davide, za tohleto zajímavé povídání. Je vidět, že to zajímalo i juniory, a to oni ještě ty junioři nevědí, že psi nejsou jediná zvířata, která se kolem vás motají od rána do večera. Já myslím, že bychom se měli sejít příště s jiným tématem, a to je taková vaše trošku záchranná zoo malá.
1: No, tak bych mohl děti pozvat na naše setkání, které bude někdy příště, nevíme kdy, a budeme se tam povídat o naší zoo, kde se staráme o zvířata, které jsme získali tím, že nikdo nechtěl, nebo některá dokonce zachráněná, anebo pak, který jsme si koupili a doplnili jsme si je do naší zoologické zahrady, kterou provozujeme, a máme tam spousty zvířátek a myslím, že tam je moc hezký.
0: A já myslím zase, protože o zvířata se stará celá rodina, že byste mohl vzít sebou dcerku třeba.
1: Mám dvě vylosující, která se mnou přijde.
0: Tak já se na vás budu moc těšit a myslím si, že bychom to někdy udělali po novém roce.
1: Děkuji za pozvání.
0: Před jarem, protože na jaře lidi jezdí na výlety.
1: Ano.
0: Tak je pozveme k vám do malé zoo, která je v Olovnici, kdyby náhodou někdo se tam chtěl podívat už teď. Takže moc děkuju, mějte se krásně, přeju šťastnou cestu zpátky do práce, ať se vám tam všechno daří.
1: Já děkuji za pozvání a zdravím všechny děti, kteří poslouchali, a trošku i ty, co neposlouchali. Hezký den.
0: Děkujem.

jízdy. A to se tak často nestává, počasí stvořený pro dlouhý cesty. Zdravím terminál A, s úsměvem jsem dostal padáka v práci. Upřímnou závistí praskala kancelář, budu čas trávit jenom meditací někde v lese a hlavně sám.

0: Žili byli...
1: Ne, to není začátek pohádky.
0: Neuvěřitelné příběhy, které uslyšíte v podcastu Žili byli, se totiž opravdu staly.
2: Seznamte se s celebritami i zapomenutými osobnostmi dějin.
0: Je pravda, co se o nich říká?
2: Těšte se na historické historky, drby i fakta.
0: Věděli jste, že Napoleon nebyl prceť? Marie Terezie měla 16 dětí a Masaryk nerad pil vodu?
2: Nalaďte si vždy v pondělí v 6.30 naše vysílání. Všechny díly i pracovní listy pak najdete na
0: radiojunior.cz.

Věřím, že pokud je Bůh, tak na mě hledí. A věřím, že co se má stát, to se nezmění. Občas je můj život dar, občas prokletí, ale pořád jsem to já, který na své židli sedí. Někdy má ten život spát a někdy stojí. Někdy se odmítám bát, jinde se bojem. Možná se nejhorší zdá jenom po nocích.

0: Chtěli byste vědět, kolikrát za rok mrkneme?
1: Jaká barva očí je nejvzácnější?
0: A proč klokani neumí chodit pozadu?
1: Tak si poslechněte pořad Zvíravec Evy Sinkovičové a každý všední den se dozvíte jednu zajímavost.
0: Uslyšíte, co jste neslyšeli, dozvíte se, co jste nevěděli.
1: To vše a mnohem víc v 7.30 a v 18.10 na rádiu Junior.

0: To je pro vás odpoledne jako vždycky nabité povídáním, písničkami, super pořady, no a taky zprávami, kterými rovnou začneme.
1: Rádio Junior. Minutové zprávy.
0: Začíná další ročník pražského Signal Festivalu. Potrvá do neděle 18. října. V centru Metropole a Dejvicích bude zhruba 17 světelných instalací. Festival nabídne například videomapping inspirovaný Václavem Havlem i 1500 propojených žárovek. Magistrát návštěvníkům doporučuje, aby auty do centra hlavního města večer mezi 19. a 21. hodinou vůbec nejezdily. Studenti fakulty restaurování Univerzity Pardubice dnes dokončují pravidelné ošetření barokního Braunova betlému v Novém lese u Kuksu na Trutnovsku. Odstraňují z něho mechy a lišejníky, aby zabránili postupnému poškozování unikátních soch a reliéfů. Na péči o památku se podílí zhruba 10 studentů. Po očištění vodní párou ošetří sochařská díla lihem, který zpomaluje růst mechů a lišejníků. Braunův betlém vytvořil sochař Matyáš Bernard Braun. Národní kulturní památkou je od roku 2001. Školy nejspíš budou moci v některých případech dočasně vyloučit agresivní žáky z výuky. Zvažuje to ministerstvo školství. Opatření by mělo chránit ostatní děti, ale i učitele. Škola by k němu ale měla přistoupit jenom v krajním případě, kdy už selhaly všechny kroky. Podle ředitele odboru předškolního a základního vzdělávání ministerstva školství by školy měly poskytnout vyloučenému žákovi i třídě podporu. Zároveň by škola musela zajistit, aby dítě ani během vyloučení nepřišlo o vzdělávání. Dnes je oblačno až polojasno, místy i zataženo. Nejvyšší teploty se dnes pohybují mezi 13 až 18 stupni, no a v 1000 metrech na horách je kolem 8.

Hokej kluci, dneska máme čtvrtek 15. října, 288. den letošního roku. Dneska má svátek Tereza, což je ženské křestní jméno a nemá jednoznačný význam. Je tomu přisuzován třeba řecký původ, bývá spojovaná s ostrovem Téra v Egejském moři či ostrovem Terázia, který leží nedaleko Sicílie. Jméno se vykládá jako žena z ostrova Téra či Terázia. Základem jména může být řecké slovo Terezis s významem ochrana, záštita, nebo taky slovo Téros s významem horko, teplo, léto. Všem Terkám každopádně přeju všechno nejlepší k svátku a hlavně té naší z Rádia Junior, Terce Rašové. Krásný svátek. No a kdo má dnes narosky? No tak je to třeba slavná česká herečka Linda Rybová. Teď si dáme od Jamese Blunda písničku Beside You, kterou bych chtěla věnovat všem, kdo dneska slaví, ať už svátečním oslavencům nebo těm narozeninovým. Doufám, že máte krásný den.

Holky a kluci, posloucháte Klub Rádia Junior a já mám pro vás ještě jednu zpravodajskou zajímavost. Představte si, že jihočeští zemědělci právě sklízí zelí. No a letos jsou rádi za vůbec průměrnou úrodu. V některých krajích totiž zničili kroupy nebo bouřky většinu úrody a my se teď podíváme na oblast Roudné na Českobudějovicku, kde sice část zelí uschla, ale zase některé hlávky jsou nadprůměrně velké, takže jim to potom ve výsledku udělá takový průměr. Jak taková sklizeň probíhá? Projíždí traktor se zelným kombajnem. Ten zelí odebere, srovná, řízne a přes pás jde rovnou do valníku. Některé hlávky na tomhle poli měly 2 kila, ale některé i 15 kilo. To si vůbec nemůžu představit, 15-kilové zelí. Možná je to tím, že pole se nachází na půdním bloku, kde je původní koryto řeky Malše, takže i když je to s podivem, tady zelí opravdu vyrostlo. Na zelném poli je ale taky mnoho prázdných míst, protože na jaře po zasetí nepršelo a semínka nevyklíčila. Zatímco v jedné části zelného pole vypadá úroda poměrně dobře, v další je to zase žalostný pohled. Některé rostliny dokonce šustí jako papír. Někde totiž zelí sice vzešlo, začalo tvořit hlávky, ale o prázdninách, jak byly velká horka, bylo právě to období, kdy měly ty hlávky zelí se zvětšit, zesílit a růst, no a neměli z čeho, takže prakticky uschly. Podle prvních odhadů tak bude úroda zelí v Česku letos podprůměrná, někde průměrná. Největší dopad na úrodu mělo sucho na jaře a potom právě horké a suché léto, a to prakticky v celé České republice. Sklizeň zelí na jihu Čech potrvá do poloviny listopadu.

0: Posloucháte Klub Rádia Junior a protože dnes startuje v Praze Signal Festival, mám tu teď na telefonu provozního ředitele festivalu Jakuba Zemana, který nás na festival pozve. Moc vás zdravím, Jakube, slyšíme se dobře?
1: Dobrý den, taky vás zdravím a zdravím všechny diváky a posluchače.
0: Jak byste představil Signal Festival někomu, kdo o něm třeba ještě nikdy neslyšel?
1: Tak to je dobrá otázka. Já bych asi bych mu řekl, ať si představí takovou velkou galerii, nebo to, že se Praha promění na 4 dny v galerii ve veřejném prostoru a že vy můžete skrz tu galerii chodit a obdivovat umělecká díla třeba v parcích, ale i v nejrůznějších zákoutích, kam se třeba běžně nedostanete, anebo třeba v různých krásných architektonických budovách. A během těch 4 dní budete moci vidět spoustu umění a těch nejlepších umělců z celého světa, ale i třeba od nás, ale i třeba studentů a dalších úspěšných a nadějných talentů a kreativců.
0: No a proč právě jméno Signal Festival? Byla to nějaká třeba inspirace ze zahraničí, nebo proč právě tenhle název?
1: Tohle je pro mě trochu těžká otázka, protože já přece jenom pro festival pracuji už 10 let, ale u toho samotného začátku jsem nebyl. Nicméně my každý rok se snažíme vyslat nějaký signál. Na signál chodí strašně velké množství lidí, jsou to stovky tisíc diváků každoročně. A třeba letos my máme téma sny a vize. A to je takový signál, který vysíláme a vlastně všichni ty umělci, kteří tvořili ty instalace pro ten letošní ročník a spoustu z nich vytvářeli jako nové, tak za ním má každý nějaký svůj malý sen a svůj vizi a to je ten signál toho, že to je takový krásně otevřený festival, protože pro nás je důležitý takový základní parametr, že jsme otevřeni všem a proto na signál může chodit úplně každý a můžeme se tam potkat všichni společně a obdivovat 4 dny to umění v tom prostoru Prahy.
0: To zní skvěle. Vy už jste říkal, že těch instalací světelných bude spousta, ale tak můžete nás třeba na 2, na 3 konkrétní pozvat, na co se můžou návštěvníci letos těšit?
1: Určitě, tak já bych rozhodně rád začal tím, co je určeno právě třeba těm dětským divákům. My letos máme instalaci od slovenského umělce Jána Šicka, která je v kampusu Hybernská. A ta instalace je interaktivní a dokonce je možné, pokud máte vstupenku, tak na ní přijít od 2 hodin odpoledne každý den, což je skvělý a je to výjimečný, protože samozřejmě Signál je festival, který je takový, jak pracuje s prvky světla, tak potřebuje tu tmu, to znamená, každý den začínáme až 7 hodin večer na těch všech instalacích, nicméně na instalaci v kampusu Hybernská můžete přijít třeba ve 2 hodiny. Co bych řekl dál, je třeba ještě instalace od Laterny Magiky Národního divadla, kde pod vedením Radima Vizváryho celý tým odvedl krásnou práci a je to vlastně taková performativní instalace, která se opakuje během té 1 hodiny vždycky zhruba 3x a myslím si, že je to zase trochu jiný pohled na to umění. A když bychom šli třeba do toho veřejného prostoru víc, tak bych divákům doporučil třeba videomapping v pražských Dejvicích na arcibiskupském semináři, který zpracoval německý umělec Felix Frank. Je to černobílý videomapping, ale myslím si, že to bude hodně oslnivá instalace a že to bude takový ten highlight, protože víme, že ti naši návštěvníci ten videomapping mají hodně rádi a tohle je podle mě takový opravdu klasický ukázkový videomapping, tak jak má vypadat, tak jak se správně povede.
0: No a jsou i nějaké instalace, na které může přijít jakýkoliv návštěvník jen tak bez rezervace a třeba i zdarma?
1: Ano, je to tak. Právě třeba ten videomapping, který jsem zmiňoval, tak ten je v té neplacené části a pokud byste chtěli, tak myslím si, že ta Davidská trasa, která je letos vlastně úplně poprvé, protože my se ten signál snažíme každý rok přesouvat a objevovat skrze ty instalace taky nová místa a tak nabízet to těm návštěvníkům, aby mohli vlastně objevovat i skrze ten festival zajímavé prostory, tak právě v pražských Davidcích je těch instalací velké množství. Co bych třeba ještě doporučil je v celé té technické ulici. My máme letos velkou spolupráci s Českým vysokým učením technickým, ale i s vysokou z VŠHT, tedy z chemiky a tak dále. A tam jsou 4 studentské instalace, které jsou kompletně zdarma, ale celkově, pokud se nepletu, tak v pražských Dejvicích je celkově 9 instalací zdarma.
0: Mm-hmm, skvělý tip. No a jak taková světelná instalace vlastně vzniká? Myslím, že laik si to vůbec nedokáže představit. Je ten autor nejdřív tím, kdo to přenese na papír kresbou nebo v počítači, nebo to startuje úplně jinak?
1: To je hezká otázka. Ono je to vlastně strašně různorodé. Je tam hodně, hodně způsobů. My vlastně jsme trošku interdisciplinární festival, takže intermediální, takže my máme celkem široké množství toho, jak ty instalace můžou vypadat. Někdy jsou to projekce na budovu, tak to třeba vzniká většinou všechno na počítači, to znamená, že první skici, které vidíte, tak vznikají třeba v nějakém softwaru. Ale pak pracujeme i s výtvarnými umělci, kteří třeba dělají objektové instalace, a to často vypadá tak, že přijde umělec opravdu se skicou na papíře a začneme se bavit. Záleží na každém. Jsou i tací, kteří přinesou rovnou objekt, jsou tací, kteří mají ty instalace složené z žárovek a udělají vám rovnou model. Těch způsobů je opravdu nespočet.
0: No a je letos nějaká budova, kterou světlo změní fakt úplně k nepoznání?
1: No já myslím, že když chcete opravdu jako budovu a chcete na to koukat zvenčí, tak v tom je skvělý ten videomapping Felixe Franka. A myslím si, že ta budova je docela k nepoznání. My jsme tam taky, protože to je tam vlastně podmínka toho, aby vůbec ta díla mohla fungovat, tak ona vyžadují tmu, takže my vždycky pozhasínáme okolo, co to jde. Takže si myslím, že to je hodně magické místo, ale věřím, že jsou to i další instalace. Když půjdete třeba do právnické fakulty, do té krásné budovy od Jana Kotě, tak tam najdete instalaci od mezinárodního kolektivu Media Tribe a v té velké foyer hale, která je jako hodně monumentální, tak je taková obrovská letková instalace, která si myslím, že tu budovu mění taky hodně k nepoznání. Ale ještě bych možná třeba vypíchl kostel svatého Šimona a Judy, kde to jsou takové moje vždycky hodně oblíbené instalace, které jsou zase víc toho intimního charakteru, tak tam si myslím, že si diváci taky můžou přijít na své.
0: No a jak vypadá světelná instalace, na které spolupracujete s Českým rozhlasem?
1: Tak my máme vlastně letos připravený takový krátký videomappingový spot. Ono je to vlastně součástí té budovy toho arcibiskupského semináře, který jsem zmínil v Dejvicích. A vlastně mezi tím, než vy čekáte na ten hlavní videomapping, tak máme takovou krátkou projekci, která vlastně pracuje silně s audiem Českého rozhlasu. Je to taková projekce, která se ohlíží za tou historií a myslím si, že její cíl je zdůraznit a nebo sama o sobě vlastně vysvětluje a popisuje a říká jasně, proč Český rozhlas je dnes důležité médium a proč jsme všichni rádi, že ho máme a proč se ho musíme vážit a jakou důležitou roli hraje vůbec v dnešní společnosti. A myslím si, že je to hodně hezky kreativně stvárněné, takže určitě když budete čekat na videomapping Felixe Franka, tak si počkejte na tuhle tu moc příjemnou věc.
0: No a jedna z otázek na závěr, jestli si vzpomenete třeba na nějakou legrační situaci spojenou s festivalem, protože přece jste zmiňoval, že už jste se pohybujete kolem Signal Festivalu 10 let, tak třeba určitě něco muselo proběhnout, nějaký ročník.
1: Tak já myslím, že těch legračních situací je poměrně hodně. My jsme taky tady, máme legraci rádi. Já když přemýšlím, tak možná mě napadá jedna historka, která když se stala, tak ta legrační nebyla. Nicméně dneska už jí rád vyprávím s takovou nadsázkou a to je tuší někde rok 2019, kdy jsme ještě měli festivalovou aplikaci. Dneska už tu mapu těch instalací najdete jenom na našich webových stránkách. Ale nám se stalo, že náš developer tu aplikaci na jeden večer trošku nedoladil a ta aplikace některým uživatelům, kteří neměli dostatečně updateovaný software, začala ukazovat loňské instalace. No a vznikl z toho takový docela divoký šrumec, kdy nám volalo poměrně velké množství lidí, proč se někteří snaží dobývat do různých míst, kde jsme byli v těch loňských letech a tak dále. Ale nakonec se to všechno opravilo a všechno to fungovalo skvěle. Ale bylo to taková trpká chvíli, ale myslím, že z toho máme už spíš takovou legrační vzpomínku.
0: Věřím, že zpětně se tomu člověk zasměje. No a je ještě něco, co byste na závěr chtěl dodat, než se rozloučíme?
1: Ne, já bych chtěl všechny moc pozvat, přijďte se podívat, začínáme dneska v 19 hodin právě na budově arcibiskupského semináře v Dejvicích, kde je zahájení festivalu a pak si můžete projít tu krásnou trasu a samozřejmě pro ty, co mají třeba radši ty architektonická místa a ty intimnější instalace, tak ty placené, těch je vícero v centru a chtěl bych všem popřát, ať si užijí letošní Signal Festival a najdou tam třeba nějaký svůj sen nebo svoji vizi v těch dílech.
0: Děkujeme moc, Jakube, že jste si na nás udělal čas, ať se festival krásně vydaří a přijde co nejvíc návštěvníků.
1: Děkujeme, mějte se moc hezky, nashledanou.
0: Nashledanou.

Holka, kluci, posloucháte Hitparádu Rádia Junior. Ptám se vás samozřejmě proto, že si teďka dáme song z Hitparády a dnešní se jmenuje Ignor, přichází s ním vele úspěšný písničkář Pokáč. No a jestli si myslíte, že název souvisí s tím, když někomu nenapíšete zprávu, když někomu napíšete zprávu a on vám neodpoví, máte pravdu. Pokáč si tentokrát vzal na mušku online seznamování. Ve svém novém songu zpívá o klukovi, kterému se zalíbí nějaká holka, snaží se jí zaujmout, kde se dá, jenže místo odpovědi přijde ignor. A podle Pokáče tenhle příběh nevymyslel, napsal ho sám život. K písni se vznikl taky videoklip, v něm Pokáčovi dala pořádným košem herečka Míša Tomešová, která hraje slečnu, co mu dá ten ignor. A ignor není jen název písničky, Pokáč podle něj pojmenoval i svoje podzimní turné. Čeká ho celkem 14 koncertů po celé České republice a bude to pro něj taková premiéra, protože poprvé vyráží na turné společně s kapelou. Turné už odstartovalo, a to 10. října v Mladé Boleslavi, no a bude končit 13. prosince v Gdyni. Teď si poslechněte ignor od Pokáče a když vás písnička zaujme, tak můžete zkusit i ten videoklip.

Holky a kluci v klubu Rádia Junior si dneska budeme povídat o nevidomých. Dnes je totiž den bílé hole. Tento den byl vyhlášen v USA v roce 1964 prezidentem Lyndonem Johnsonem. Od poloviny 80. let je potom slaven i v ostatních zemích z podnětu Světové unie nevidomých. No a mě by zajímalo, jestli vy znáte třeba někoho nevidomého, kdo to je, jestli se s ním třeba vídáte pravidelně, protože vím, že třeba někteří moji kamarádi měli nevidomého učitele na nějaký hudební nástroj, třeba je to někdo, koho potkáváte každý týden. Taky by mě zajímalo, jestli víte, jak se k nevidomým chovat, pokud je třeba někde potkáte a chcete jim nabídnout svou pomoc. Napište mi to, zajímá mě všechno, pište mi to třeba na e-mail radiojunior@rozhlas.cz a nebo mi klidně můžete zavolat na číslo 800 199 199 a můžeme si o tom společně ve vysílání popovídat.

Chci vám jenom, holky a kluci, připomenout, že se blíží vzkazovna. Chápu, že jsem dneska trošku přetáhla, začínáme trochu později, ale to vůbec nevadí. Můžete si přát dvě písničky na přání, vyřídím i váš vzkaz, můžete třeba někomu popřát k narozkám, k svátku nebo jenom potěšit, pozdravit. Budu se těšit na vaše zprávy, posílejte mi tipy na písničky na vzkazovna@rozhlas.cz a nebo zavolejte na číslo 800 199 199. My si dáme písničku Sny od Míny a pak už budou dva songy podle vás.

0: Vzkazovna Rádia Junior.
1: První písnička na přání bude pro Páťu, která se mi dovolala. A Páťa by chtěla zahrát od Michala Davida Pár přátel a chtěla by tuhle písničku věnovat všem nevidomým a popřát jim, ať jim dobře daří. Tak doufám, že Páťo pořád posloucháš a posílám všem písničku.

0: celé odpoledne, každou hodinu na Junioru.
1: Holky a kluci, posloucháte Klub Rádia Junior a jestli nás někdo z vás sleduje dneska na kamerách, tak asi vidíte, že tu vlastně vůbec dneska nejsem sama. Je tady se mnou Vojta Černý. Ahoj Vojto.
2: Ahoj kluci, ahoj holky.
1: Vojta vlastně je budoucí moderátor Rádia Junior, už se tady na vás připravuje nějakou dobu, už určitě jste to slyšeli i jednou ve vysílání s Klárou Novákovou, není tady teda poprvý. No a určitě za pár týdnů, možná měsíců, ho už uslyšíte i samotného v nějakém vysílání. Vojto, my dneska máme téma nevidomí. Máš ty ve svém okolí nějakého nevidomého člověka nebo setkáváš se někdy s někým takovým?
2: Přímo v rodině teda ani v přátelích nikoho takového nemám, ale když člověk cestuje po Praze, třeba v metru, v tramvajích, v autobusech, tak často se potká s někým, kdo je nevidomý nebo je aspoň zrakově postižený.
1: No a věděl bys třeba takhle z hlavy nějaký ty pomůcky, jak se k takovémuhle člověku chovat, protože pokud to není nikdo váš blízký, ale je to přesně někdo, koho potkáte v metru, na ulici, tak někdy člověka rovnou napadne, tenhle člověk určitě potřebuje pomoc. Tak jak se k takovým lidem přistupuje, pokud jim chcete pomoct?
2: Tak ono vlastně, oni když mají třeba tu jejich slepeckou hůl, tak se docela dokážou pohybovat i sami o sobě, ale jednou se mi třeba stalo, že jsem potkal právě nevidomého pána, přecházel přes jednu lávku přes silnici a tu lávku zrovna zrekonstruovali a odstranili nějaké schody, co tam dřív byly, na které on byl zvyklý. A teď on tam jenom narážel do zábradlí, tak jsem k němu pomalu přišel, zeptal jsem se ho, jestli nepotřebuje pomoc a vysvětlil jsem mu, že to vlastně opravili, že už tam ty schody nejsou a byla tam taková jiná rampa, tak jsem ho navedl, aby šel po té rampě. No,
1: no tak vidíte, holky a kluci, to je úplně ukázkový přístup, co tady Vojta popsal. Musíte k tomu člověku, rozhodně ho neberte, nesahejte rovnou na něj, nejdřív k němu musíte v klidu přistoupit, pozdravit ho, aby o vás věděl, přímo k němu promluvit, jestli vůbec vaší pomoc potřebuje, protože často, když to není nějaká takhle nová věc, jak říkal Vojta, tak oni často nepotřebují pomoc, protože se pohybují na místech, kde to znají a jsou si třeba jistí. Ale pokud teda řeknou, že by tu vaší pomoc využili, tak potom se jich právě můžete zeptat, jestli je můžete nasměrovat, jestli je můžete vzít třeba za ruku, nemyslím jako za dlaň, ale prostě chytnout je třeba jako rámě a někam je nasměrovat a potom právě zase se s nima rozloučit, aby to pro ně byla přehledná situace, říct, tak já vás tady teď nechávám, popsat jim, kde je necháváte a prostě se rozloučit, to je asi takový nejčistší řešení, jak se zachovat. Doplnil byste nějak, Vojto, nebo myslíš, že je to takhle OK?
2: Asi takhle je to OK. Hlavní na ně prostě nesahat a v klidu jim říct, jestli potřebujou tu pomoc. No.
1: Přesně tak. My si dáme další písničku a pak se možná stihneme ještě něco trochu k tomuhle tématu povědět.

0: Holky a kluci v klubu Rádia Junior, dnes povídáme o nevidomých. No a já bych vám ráda doporučila jeden zážitek. Je to taková zážitková výstava, jmenuje se Neviditelná výstava. A jde o takový jedinečný interaktivní koncept. Budete se vlastně pohybovat ve speciálních zatemněných místnostech, kde se i vy na chvíli vlastně stanete nevidomými. Výstava vám ukáže, že i život nevidomých může být pestrý a může bavit. Pokud třeba i máte strach ze tmy, děsí vás představa, že byste někdy mohli přijít o zrak, nebo vás láká neobvyklé dobrodružství, tak pro všechny tyhle možnosti je možná fajn si to vyzkoušet, překonat strach, zjistit, že ten život má pořád jako skvělou kvalitu i tak, anebo jenom zažít neskutečný zážitek. Já to můžu jenom doporučit. Dostanete nevidomého průvodce, který s vámi projde celou tou výstavou, řekne vám, co si můžete zkusit, na to můžete sahat, vlastně se řídíte jenom hmatem a sluchem. Tak jestli máte odvahu do toho jít, tak je to výstava v Praze. Probíhá podle mě pořád už několik let, že to není jenom na omezenou dobu. Když zadáte Neviditelná výstava, určitě vám to něco najde se svým nevidomým průvodcem, pak máte tam asi i 15 minut si popovídat o tom zážitku, jste tam chvilku v takový vlastně neviditelný kavárně, kde si můžete prostě povídat a doptat se ho ještě na nějaký vaše dotazy, takže to byl pro mě neskutečný zážitek, myslím, že už jsem to absolvovala dokonce dvakrát a všem vám to můžu jenom doporučit, je to určitě i pro děti, je to pro celou rodinu. Vojto, zažil jsi to někdy nebo lákalo by tě si to zkusit?
1: Teda já teď jsem zjistil, že jsem strašně pozadu, ty jsi tam byla dvakrát. Já nikdy o ničem takovým neslyšel, slyším o tom poprvé, no? Tak ale zní to hodně zajímavě.
0: Jako fakt mě to bavilo a je to neskutečný zážitek, kterým se i můžete přiblížit tady k té populaci, části populace lidí, kteří mají nějaký tady ten zrakový handicap, abyste se do toho dokázali trošku víc vžít. My si dáme písničku a po ní máme pro vás ještě další informace.

0: Klub Rádia Junior.
1: Ahoj kluci, ahoj holky, slyšeli jste naší úvodní znělku a to znamená, že právě začala druhá hodina dnešního klubu Rádia Junior. Tentokrát už vás ale od mikrofonu nezdraví Eva, což jste snad po hlase poznali, ale Vojta Černý. Pozorní a pravidelní poslouchají

0: No, každopádně, abych nemluvil jenom o sobě, tak krátce zmíním, co nás v následující hodině v klubu Rádia Junior čeká. Můžete se samozřejmě těšit na plno skvělých písniček, čeká nás Zvídavec od Evy, druhá vzkazovna, četba na pokračování, zkrátka je opravdu na co se těšit. No a jak jinak novou hodinu začít než krátkým přehledem zpráv?
1: Rádio Junior. Minutové zprávy.
0: Začíná další ročník pražského Signal Festivalu, který potrvá do neděle 18. října. V centru Metropole a v Dejvicích bude zhruba 17 světelných instalací. Magistrát hlavního města Prahy návštěvníkům doporučuje, aby auty do centra hlavního města večer vůbec nejezdily. Školy nejspíš budou moct v některých případech dočasně vyloučit agresivní žáky z výuky. Zvažuje to ministerstvo školství. Opatření by mělo chránit ostatní děti, ale i učitele. Škola by k němu ale měla přistoupit jen v krajním případě, když už sehnali všechny preventivní kroky. Zároveň by musela zajistit, aby dítě ani během vyloučení nepřišlo o vzdělávání. A počasí dnes je oblačno až polojasno, místy přechodně až zataženo. Nejvyšší teploty se dnes pohybují mezi 13 až 18 stupni. V 1000 metrech na horách je kolem 8 stupňů.

Posloucháte Rádio Junior, je 18 hodin, 5 minut a 50 sekund. U mikrofonu vás místo Evy Sinkovičové dnes zdraví Vojta Černý. No a tématem dnešního vysílání jsou nevidomí lidé. Já vám teď něco povím o tom,

Jak se lidé se zhoršeným zrakem pohybují a orientují v dopravě? Používají především zvuková hlášení, bílé hole a různé mobilní aplikace. Velmi důležitou roli hraje hlasový informační systém v autobusech a tramvajích, který cestujícím oznamuje číslo linky, směr jízdy a název následující zastávky. V některých městech se používají také speciální dálkové ovladače, kterými si nevidomý člověk může aktivovat hlasové informace přímo ve voze. Reproduktor potom může například venku oznámit číslo linky nebo uvnitř zopakovat informace o trase. To je užitečné zejména na zastávkách, kde stojí několik autobusů či tramvají současně. Například v Praze anebo i dalších městech se nevědomí mohou setkat také se zvukovými signály na přechodech pro chodce a s matovými prvky na nástupištích třeba v metru. Bílá hůl jim tam pomáhá rozpoznat hranu nástupiště, aby třeba nespadly do kolejiště. K orientaci využívají i různé mobilní aplikace, které dokážou hlasově sdělit polohu, trasu nebo informace o spojích. No a díky všem těmto technologiím mohou nevidomí lidé cestovat samostatněji a bezpečněji.

0: Zvídavec Evy Sinkovičové.
1: Zdravím všechny zvídavce. Vítejte u dnešního dílu a pojďte se rychle něco nového dozvědět. Kdo by neznal Disney pohádky? Skoro každý si oblíbil alespoň nějakou Disney postavičku. Mickey Mouse, kačera Donalda nebo třeba Disney Sněhurku. I tenhle barevný pohádkový svět Walta Disneyho ale skrývá spoustu zajímavostí, které jste možná nevěděli. Walt Disney, filmový producent, režisér, scénárista a animátor, který založil firmu Walt Disney Productions, je právě tou osobou, bez které by kouzelný svět Disney pohádek nikdy nevznikl. Jednou z nejznámějších postaviček je Mickey Mouse, který je zároveň i jednou z prvních postav, které Walt Disney vymyslel. Nejprve dostal jméno Mortimer Mouse, to se ale nelíbilo manželce Walta a přejmenovali ho na Mickeyho. Mickey mu bude letos 93 let. Někdy se o něm říká, že je první neživou postavou, která dostala filmovou cenu Oscar. Ve skutečnosti ji získal Walt Disney, a to více než 20krát, ale mnohokrát právě za filmy s Mickeym. Mickey Mouse však jako první animovaná postavička získal vlastní hvězdu na chodníku slávy v Hollywoodu. Mickey spatřil světlo světa roku 1928 a od roku 1940 se jeho vzhled už skoro nezměnil. Nejprve vydával jen zvuky a smál se třeba jako náš krteček. Později se ale Mickey Mouse rozmluvil. Walt Disney bral své postavičky skoro jako své animované přátele. A protože díky popularitě filmu věděl, že není jediný, rozhodl se své přátele z filmového plátna oživit. Kdo by nechtěl potkat Mickey Mouse, se kterým si může popovídat. A právě to bylo možné v zábavním parku Disneyland. Tam se o zábavu dětí stará v průměru 150 tisíc zaměstnanců, včetně herců v kostýmech Disney postav. První park byl otevřen v Kalifornii a netrvalo dlouho a začaly se otevírat další, protože rodin s dětmi, které toužily vidět Mickeyho a další postavy živě, bylo neuvěřitelné množství. Disney postavy a Disney pohádky ovlivňují téměř všechny děti na světě už skoro 100 let. Představte si, že třeba po premiéře Disney pohádky Princezna a žabák, kde princ zakletý v žábu čeká na polibek, se dostalo asi 50 dětí do amerických nemocnic s bakterií salmonelou v těle, protože pusinkovali žáby a čekali, jestli se nepromění v prince. Takže až takový vliv Disneyovky mohou mít. Věděli byste, která jediná Disney princezna má tetování? Je to Pocahontas. A co vy? Máte rádi Disney pohádky? Která postava je vaše nejoblíbenější? Napište mi. Holky a kluci, pokud chcete o zajímavostech pohádkového Disney světa někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu. Kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu Zvídavce. Tak ahoj!

0: Ahoj kluci, ahoj holky, stále ladíte Rádio Junior, u kterého vás vítá Vojta Černý. Máme přesně 18 hodin a 17 minut. No, jestli si říkáte, proč tu není Eva Sinkovičová, tak ona tu je. Jenomže ona si teď přesedla na méně pohodlnou plastovou židličku, zatímco já mám tady krásné, pohodlné, měkké moderátorské křesílko. Tak jak se ti tam sedí, Evo?
1: No, je to zvláštní pocit, zvlášť takhle ve čtvrtek v moji hodinu. Jsem tady snad ještě nikdy neseděla, to ti teda můžu říct, ale v pohodě. Poslouchám, jak to tady ti jde skvěle, takže úplná pohoda.
0: Tak to děkuju moc krát. Každopádně, holky a kluci, už po písničce nás čeká druhé kolo vzkazovny. To znamená, pokud máte nějaký milý vzkaz nebo jen písničku, kterou byste chtěli na přání slyšet, neváhejte mi zavolat na číslo 800 199 199 nebo mi napište e-mail na adresu vzkazovna@rozhlas.cz a já se moc těším na vaše vzkazy.
2: Jak to vypadá, když se ve studiu sejdou dva upovídaní herci?
3: Všelijak, ale především je to kopec zábavy, zážitků z natáčení a divadla.
2: Ranní restart s Petrem Komínkem a Karlem Klementem.
3: Každé pondělí od 6 do 8 na Rádiu Junior.

0: Vzkazovna Rádia Junior.
1: Stále ladíte Rádio Junior a začíná nám vzkazovna. A rovnou nám přišel první vzkaz na naší e-mailovou adresu. Píše nám Marek. Zdravím Vojto i všechny posluchače, jsem Marek z Mostů u Jablunkova a přeju si písničku, ve které se zpívá o mém nejoblíbenějším kraji. Proto tě poprosím o skladbu Dokud se zpívá od Jarka Nohavici. Hodně štěstí ve zbytku vysílání, Marek. Marku, děkuji za překrásný vzkaz a tvoje písnička od Jarka Nohavici je na cestě.

Na Rádiu Junior pokračuje vzkazovna. Další vzkaz nám zavolal 10letý Šimon. Přál by si písničku od kapely Jen, která se jmenuje Dýchat. Tak Šimone, písničku záhy posíláme.

0: celé odpoledne, každou hodinu na Junioru.
1: Balet je umění a zároveň i vrcholový sport. Spousta holek chce být baletkami. Jaké to ale je, když chce tančit kluk? Poslechněte si poslední díl vyprávění o cestě za velkým snem.
2: Rádio Junior, čtení na pokračování.

0: Tomem jsme se celou cestu až k opeře a ne, že se zas budete smát, drželi za ruce. Před operou jsme se sešli s ostatníma holkama ze souboru, teda s holkama a Péťou. Ten švitořil, hopsal a všelijak blbnul. Janíčka, která s Petříkem tančí duet, už byla nachystaná v kostkovaném kostýmku harlekína snad od 5. Saša nervně pobíhala od jedné holky k druhý, česala je až upěly a štelovala jim gumičky na piškotech. Na všechno byla úplně sama. Chudák, fúrie. Bylo mi líto. A chtělo se mi strašně, strašně spát. My s Tomem jsme si zalezli do rohu naší šatny a čekali na naši prostorovku. Od 10.15 do 10.25 přesně. Tom už měl na sobě červený sáčko pro louskáčka a bílý legíny. Někomu by to mohlo připadat srandovní, ale mně se v tom líbil. Zdálo se mi, že je Tomášova pravá ruka trochu modřinovatá, ale on tvrdil, že ho to vůbec nebolí. Okolo nás se to hemžilo ostatníma soutěžícíma z celé republiky. Jeden batůžek vedle druhýho, všude boty a bundy a svačinky. Tinko, zašeptal Tom, vedle v šatně je kluk v kostýmu louskáčka. Blbý, co? Ale nic se neděje. Takže máme konkurenci se stejným duetem? Lekla jsem se. Já tam nejdu. Neboj, jsme dobrý, dělali jsme, co jsme mohli. Tom mě pohladil po rameni. Jenže já jsem byla úplně spolknutá strachem. Ty druhý dva budou stoprocentně lepší. Určitě díl trénovali. Určitě jsou starší. Já tam prostě nejdu.
1: Kristýnka se chudák pěkně bojí. Rád bych ji nějak potěšil, ale nevím jak. Sedíme v koutě a Týnka málem brečí a pořád opakuje, že tam nejde. A to máme jít za chvíli na prostorovku. A v ten okamžik se zjeví. No jo, přijde moje máma a hned vidím, že se Saše dost ulevilo. Máma pomáhá česat všech 20 holek a jednoho Péťu. Všechny uklidňuje a povzbuzuje. Holky pořád chodí čůrat a prohlížej se v zrcadle, jiný si zkoušej kroky před zrcadlem a počítaj dobu. Tak jsem tu jedinej klidnej asi já. Radši se uklidím číst na záchod, nemám nervní lidi rád. Teď je to s Kalem děsně napínavý a nerad bych byl rušený, když zrovna rozřeší celou záhadu a dopadne pachatele. Za chvíli je prostorovka, tak se pro Týnku vrátím. Snad se mezi tím dala s pomocí tý svý dary, která byla donedávna hlavně moje máma, nějak dohromady.
0: Já mám hrůzostrašný strach. Nenápadně jsem se šla podívat do vedlejší šatny. A víte, co jsem tam viděla? Byla tam krásná, nejmín 13letá holka v moc hezkým kostýmku Klárky. Málem jsem vomdlela. Ty to maj vyhraný a my se můžeme jít bodnout. Prostorovku máme za sebou, ještě že jsem nic neskazila. Asi se to docela povedlo, protože Saša byla moc spokojena. Jenže víte, co to znamená, když se vám povede generálka? Že premiéru pokazíte. Ještě 10 minut a na scénu jde Péťa s Janičkou. Na ostro. Skáčou už za oponou. A jdou na to. Tomáš je kdo ví kde. Nechal mě tu úplně opuštěnou.
1: Prostorovku jsme zvládli na jedničku. Pobolívala mě ta ruka, ale v pohodě jsem Týnku uzdvih i s těma složitýma šatama. V tom saku se teda skáče docela blbě, ale aspoň jeden kostým, který je trochu chlapský. No, i když ty legíny. A pak už jenom krátká pauza a jde se na ostro. Z naší baletní školy byl první na řadě harlekín a kolombína. Petřík se určitě překonává. Já jsem se totiž zapomněl na chodbě s knížkou, takže jsem to jejich číslo neviděl, no. Holky ale prej zezadu viděli, že je porota dost spokojená. Rovných 10 jich za tou jejich porotcovskou lavicí bylo, jak na nějakým krasobruslení. Ty dva pak zákulisí skákali radostí. Teď půjdou na řadu ještě holky, co tancujou v květinových šatech. Těch je velká parta a pak...
0: Nerada to říkám, ale je to pravda. Celý jsem to Tomovi pokazila. Jak jsem se bála, nepovedl se mi ten závěrečný skok, co končí dopadem na jednu nohu. Na generálce při prostorové zkoušce mi to vyšlo dokonale, takže to bylo úplně jasný, že to naostro pokoním. Ta noha se mi při doskoku celá skroutí. Uklouznu a padám k zemi. Tomáš se to snaží zachránit, takže začne okolo mě skákat ty svý skoky do kolečka, aby mě jako nebylo vidět a porota na mě zapomněla. Ale takhle jsme to vůbec neměli nacvičený a porota samozřejmě nezapomíná a vidí všecko. Já navíc nemůžu vstát. Zvrkla jsem si při tom doskoku kotník, takže poslední minutu během těch jeho skoků sedím na zemi jak ropucha. Musím se držet, abych se nerozbrečela rovnou na jevišti. Vy musíte za každou cenu se usmívat. Vy musíte dotančit, i když pokazíte. To nám Saša kladla vždycky na srdce. A tak se přes slzy usmívám a snažím se aspoň sedět hezky rovně, i když si připadám jak pitomec. Začne potlesk a Tomáš mě chytí do náruče, zvedá mě ze země a nese do zákulisí, jako by to byla součást choreografie. Tam se definitivně rozbrečím. Ale to už Tomova maminka volá sanitku. Za pár minut je tu i s houkačkou. Zdravotník se ke mně sklání. Soutěžící zíraj a šuškaj si. Mně už je všecko jedno. Dva pánové v oranžových vestách mě naloží na pojízdní lehátko rovnou v kostýmu a už jedem. Tomáš za nima ustaraně kluše a vůbec nemluví. Asi má zamčenou pusu. Ještě, že Tomova mamka smí jet se mnou, jelikož ta moje tu samozřejmě není. Daria mě drží za ruku. Nic se nestalo, týnečko. Hlavu vzhůru, to bude dobré. Ale já vím své. Nic nebude dobrý. Tomáš mohl být zlatý, kdyby nebylo mě. A brečím naplno.
1: Kristýnka se zranila. Při posledním doskoku jí nevyšla noha a spadla. Věděl jsem, že se to stane, už když se odrazila. Všechno je to moje chyba. Kvůli té bolavé ruce se mi špatně chytil. Musel jsem ale nějak zachránit situaci, tak jsem okolo ní vystřih asi 6 skoků. Bylo mi jasný, že na tu nohu se nemůže postavit, tak jsem jí odnes do šatny a dělal jsem, že je to tak nacvičený. Myslel jsem, že dostanem děsně vynadáno. Ale Saša měla starost a vůbec se nedívala, jak tancují myšky, které šly mezi tím celý nešťastný na scénu. Zajímala se jen o tu Kristýnčinu nohu. Ta začala fofrem otejkat a červenat. Máma zavolala sanitku a nechala nás tam se Sašou samotný. S Týnkou pojedu já. Vy zavolejte její rodiče, ale řekněte jim to opatrně, nebudem panikařit. Tak se mi povede další průšvih. Musí se mi to stát i na soutěži. Co mám teďka dělat?
0: V nemocnici se mnou Tomova maminka zůstala, když mě brali na rentgen, když mi dělali tu studenou sádru a pak se mnou šla i na pokoj. Říkali, že si tam musím nejmín den poležet, aby viděli, jestli to neotýká ještě víc. Nakonec přiběhla celá zadejchaná i máma a mě bylo skoro líto, že Daria odchází. Máma stropila scénu a prohlásila, že s baletem mám utrum a že nebudu dělat sport, který mi ubližuje. Sport, rozumíte? Neboj se, holčičko, to bude všechno dobrý, zašeptala mi Daria ještě před odchodem do ucha. Zase budeš tančit, ten kotník je jen vyvrknutý. Natřásla mi polštář, zavřela potichu dveře a byla fuč. Máma začala rázovat po pokoji a volat všem příbuzným, že mám děsně vážný zranění. Až do dneška jí moje baletění bylo úplně fuk.
2: A teď k tomu musím něco dodat já. Teda jako Petřík. Inu, soutěžilo se ještě asi 3 hodiny, než jsme se konečně dočkali vyhlášení. Upravil jsem si kostým kolombíny a trošku si přičísl vlasy. Sašence moje kudrny dneska nevadily. Měl jsem pro ní pugét růží za tu její skvostnou práci baletního mistra, tudíž jsem jí květiny předal rovnou v zákulisí. Pak jsme si nastoupili všechny holky, kluci a celé soubory, co dneska soutěžili za oponu a čekali jsme na vyhlášení. Ozvala se fanfára a na pódiu už byly připravené lesklé poháry. Viděli jsme škvíru v oponě. Na každém byla vyrytá tanečnice na špičkách v dlouhé sukni. Nevadí vám, že mluvím spisovně, že ne? Pak tam byla hromádka diplomů a bomboniéry. Ty si můžou nechat. Já chci pohár. Na pódiu ještě řečnila nějaká paní v černém kostýmku. Děkovala, vykládala, jak lituje zranění jedné ze soutěžících, zvlášť vzhledem k obdivuhodnému výkonu této taneční dvojce. Děkovala různým sponzorům a nadacím. Nedalo se to vydržet. Saša řekla, že na to už nemá nervy, že tam nejde, seděla v šatně a mačkala si palce. A pak konečně oznámili výsledky v kategoriích solistů, tanečních dvojic a trojic a tanečních skupin. Holky pištily nadšením, protože Květinový valčík i Myší armáda dostali společně 3. místo. Bomboniéru snědli na posezení hned cestou do šatny. Ani mi nenabídli. A teď přijde vrcholné oznámení. Já mám stříbrný pohár. Vyhrál jsem 2. místo ze všech solistů a Janička dostala zlatý pohár pro tanečnici. Upřímně, ta porota to popletla. Janička byla přece tanečník, tanečnicí jsem byl já, ale nevadí. Jenže to není všechno. Kristýnka a Tom dostali bronzový pohár za 3. místo pro páry. Asi by bývali byli první, ale přeci jen Kristýnka na konci upadla. Tom si musel jít pro ten jejich pohár na pódium sám. A chcete ještě něco vědět? Jak to se Sašou a Dariou celé bylo? Že ty dvě se vážně znají z mládí, že spolu kdysi tančili na jednom pódiu a dokonce studovali na stejné taneční konzervatoři a obě se také zranili. Saša si přetrhla na nějakém představení achilovku a mohla se už věnovat jenom trénování dětí. Byl to pro ní prý tenkrát konec všeho. Takový měla talent, chuděrka naše. Vlastně nevím, proč se jí říká Fúrie. Já bych jí tak nikdy neřekl. Dariu prý srazilo auto, zrovna když jela na zkoušku Labutího jezera, kde tehdy měla hlavní roli. Tančit balet už nemohla a tak se začala věnovat učení standardních tanců. Se Sašou se už od té doby neviděli. Až po letech u nás ve studiu. Saša neměla vůbec tušení, že Tomáš je Darin syn. Věřili byste tomu? A chcete slyšet ještě něco? Do souboru nám od září přibude nový kluk. Jmenuje se Honza a je z Tomovy třídy. Ale abych se vrátil k té naší slavné soutěži. To nejlepší jsem si totiž nechal až nakonec. Takže Tom má zlatý pohár pro absolutního vítěze soutěže. Saša se mohla zbláznit radostí a my všichni taky. Daria by bývala určitě taky byla děsně šťastná, ale byla místo vyhlášení s Kristínkou ve špitále. Aspoň pak měla doma překvapení. A teď si asi myslíte, že si to Tomáš na pódiu uměl podruhé užít. Že pyšně přebíral hlavní cenu? Nenechte se mýlit, přátelé. Ani nemukl, nakráčel, odkráčel, v šatně hodil pohár do tašky, tašku mi vrazil do ruky a vyrazil do nemocnice. Letěl zas jako vítr. Scháněl ho pak v zákulisí nějaký slavný taneční mistr z poroty a chtěl ho k sobě do souboru, ale to měl teda smůlu. Tom by byl býval stejně řekl, už je jednou balerína a nemůže být arabeska, že? To by určitě řekl, kdyby v té opeře býval ještě byl. Tak jsem to tomu slavnému pánovi musel říct já. Tak podívejte se, pane arabesko, začal jsem svou řeč. Tom je náš a nikam nejde. Abyste rozuměl, on totiž nechce. A otočil jsem se na patě. To víte, Tom a já, my jsme teď nejlepší tanečníci v Sašině souboru. A pak, že kluci netančejí.

Blíží se 7. hodina a to znamená, že už za chvilku ve studiu přivítáme Honzu Smrčku s manželkou. Jsou to balonáři. Honza jako první Čech s balónem přeletěl kanál La Manche, přál by si přeletět i Atlantik. Jaké to je létat balónem? Jak se k tomu vlastně dostal? Jak se takové balóny opravují a za jakého počasí se může létat? Na to všechno se ho budu už za chvilku ptát, ale vy se ho můžete ptát taky. Ať už na e-mail radiojunior@rozhlas.cz, tam můžete napsat už teď, a nebo po 7. hodině můžete zavolat na číslo 800 199 199 a můžete se Honzy zeptat přímo.

0: Junior. Ahoj všichni, posloucháte čtvrteční klub Rádia Junior s Evou, dneska taky s Vojtou. Čtvrtek patří lifestylu, takže životnímu stylu a našimi dnešními hosty jsou manželé Smrčkovi Honza a Renata. Jsou to balonáři. Honza jako první Čech s balonem přiletěl kanál La Manche. Přál by si přiletět i Atlantik. Jaké to vlastně je létat s balónem? Jak se k tomu dostal? Jak se balóny opravují? A za jakého počasí se může létat? Například na tyhle otázky se budu ptát, ale snad z toho stihneme mnohem víc a i vy, holky a kluci, co nás teď posloucháte, se můžete ptát taky. Já vás tady moc vítám, Renato, Honzo, díky, že jste dorazili k nám do studia Rádia Junior.
1: Zdravíme, ahoj.
2: Ahoj, děkujeme za pozvání.
0: Úvodní otázka.

ta se usmívá, takže souhlasí. My si dáme první písničku a pak už mám na Honzu i na Renatu spoustu otázek. Vy je můžete mít samozřejmě taky. Jestli vás láká let balónem, nebo jste už někdy letěli, určitě nám napište na radiojunior@rozhlas.cz nebo nám přímo do studia zavolejte, číslo je 800 199 199.

0: klubu Rádia Junior si dnes povídám s balónovým pilotem a instruktorem Honzou a taky s jeho manželkou Renatou. První otázka bude hned od našeho posluchače Mikyho, který napsal, jestli je pravda, že nahoře opravdu nefouká. Tím to rovnou vykopneme.
1: Jo, nahoře fouká, jo, jenomže celá finta spočívá v tom, že my letíme stejně rychle jako ten vzduch, takže nám v tom balonu relativně nefouká, ale přesto se pohybujeme rychlostí třeba 120 km za hodinu. Jo, a je to daný tím, že ten balon nemá žádný motor a nic a je prostě unášený tím větrem, co znamená, my jsme přesně ta skupina lidí, o který se říká, kam vítr, tam plášť.
0: To je super. Miky to už tady rovnou takovou docela specifickou otázkou odstartoval a já jsem chtěla mít úvodní otázku takovou, že když se řekne balonář, balonový pilot, co si pod tím máme představit, v čem ta profese spočívá? Protože Miky teda ten určitě o balonech už něco ví, ale podle mě nás poslouchají i děti, co o nich neví vůbec nic, tak jak bychom to tak jako uvedli.
1: Tak je hezký vidět ten balon, když pluje po obloze, vypadá to tak jako majestátně a vznešeně, protože ty balony se většinou jak pohybujou hodně pomalu na dnešní poměry. Rychlost 30 km za hodinu už je prostě něco takového, jako když se pohybujete autem někde okolo 200. Ale je předtím spoustu práce, příprav a snažení a nejde jenom tak si prostě říct, že dneska odpoledne poletím, musíte se připravit ten balón, nachystat věci, ale hlavně mít slušnou přípravu z hlediska znalosti počasí, meteorologie. A pak vědět, kde se pohybuju a znát ten terén, v kterém lítám. Jednodušší je to, když lítáme někde, jak se říká, okolo komínu, to znamená tam, kde to známe. Mm-hmm. Ale taky se stane, že si nás někdo objedná, aby jsme přijeli do vesnice na nějaký oslavy něčeho nebo nějakého města, nebo někdo má zájem vidět svůj dům z vejšky a tak si nás pozve a my přijedeme někam, kde jsme v životě nebyli, což máme rádi, ale musíme se seznámit s tím terénem a být připravený na to, kam se letět nedá, kam naopak, kde si to můžeme dovolit a taky vědět, kde ten balon vůbec nafouknu. A

0: najít si ty místa tak, aby jsme splnili to, co po nás chtějí.
1: Tohle bude otázka na oba. Pamatujete si svůj úplně první let balónem? Kolik vám bylo, jak jste se cítili? A u Honzy mě určitě zajímá i to, jestli jste letěl úplně jako malý kluk s nějakým tím balónovým pilotem a teď jste ho obdivoval, nebo jste opravdu poprvé letěl, až když jste se už zapracovával do té profese, tak pojměte, jak chcete.
0: Tak ta mama přednost.
2: Tak já jsem letěla poprvé, to už je asi 15 let, a letěla jsem teda tady s Honzou a pamatuju si to úplně přesně, protože byl prosinec, byla zima a foukal vítr, sníh padal chvilkama i, ale bylo to opravdu strašně krásný. Skoro jsme přistávali do ohrady s koňma, ale protože Honza je výborný pilot, tak to výborně umanévroval a přistáli jsme vedle.
1: A měla jste z toho strach, nebo to bylo jenom to nadšení, co vás čeká?
2: No, ze začátku jsem měla trochu strach, protože jak ten balon stoupá, vy nemáte tu pevnou zem pod nohama, tak je to taková opravdu nejistota. Ale za chviličku jsem se zvykla a už jsem se jenom užívala to, jak je to nádherný.
1: No, jak jste to měl vy, Honzo, kdy vy jste poprvé letěl?
0: No, já jsem nemohl letět někdy nějak extrémně brzo jako mladý kluk. Moje cesta k balonování byla jako hodně trnitá, složitá. Já jsem nikdy se o nějaký lítání nezajímal. A bylo mi to celkem fouk a chtěl jsem být kuchařem. A tak mě věci moc nezajímaly. Nebyl jsem příkladným studentem základní školy. Ale pak se stalo to, že odstartoval Vladimír Remek do kosmu a já jsem se najednou řekl, že být kosmonautem může být asi lepší než kuchařem. A začal jsem se o to lítání zajímat a první věc, která byla, bylo to, že by bylo asi dobrý, kdybych měl nějaký dobrý studijní výsledky. Takže tohle to bylo takový první prozření. Pak jsem se začal potulovat po těch letištích a seznamovat se s tím lítáním. A za toho totáče to nebylo tak úplně jednoduchý se stát pilotem. Musel se splnit spoustu věcí, do kterých se mi tak úplně nechtělo. Ale pak jsem viděl úžasný film v televizi, který se jmenoval Volání výšek a to bylo o tom, jak jakási 213. základní organizace Svazarmu Balon Klub Praha si v roce 71 stavěli svoje dva plynové balóny. A jsem si říkal, no tak tohle to by nemuselo být tak úplně špatný. Ten film, v tom dokumentu měl hlavní slovo pan Adamíra, který měl takový úžasný podbaňový hlas. No a tak jsem začal ten 213. základní organizaci schánět, což tehdy nebylo tak úplně jednoduchý, protože neexistovaly žádný internety, že jo, neměli telefon, neměli nějakou základnu, nic. Scházeli se tady kousek v restaurační provozovně v nějakém salonku. No a to nikdo nevěděl. No a pak náhodou jsem přišel na výstavu a tam byl balón. No a shodou okolností tam právě přišli chlapíci z toho balon klubu. Mm-hmm. Tím jsme se seznámili, já jsem se stal členem. Přestože tam byly podobné restrikce jako jinde v tom Svazarmu, tak tam si ty chlapíci si z toho nedělali tak úplně těžkou hlavu a dostal jsem se do vzduchu poměrně rychle. A protože jsem v tom klubu hodně pomáhal a stal jsem se asi platným členem, tak jsem vlastně dostal šanci si udělat ty papíry relativně rychle a měl jsem téměř dokončený ty papíry ještě dřív, než jsem dostal od státu povolení k tomu, že můžu lítat. A měl jsem možnost tam poznat opravdu hodně zajímavý lidi a to lítání mě prostě otevřelo úplně jiný a zajímavý obzory a od té doby mě to prostě drží a nepustilo mě to.
1: Krásný. My si dáme další písničku, pak budu mít na Renatu i na Honzu spoustu dalších otázek, jestli ještě někdy bývají před letem nervózní, co všechno musí pilot balónu před letem zkontrolovat. A spoustu dalších dotazů a i vy je můžete mít stejně jako Miky, ať už na e-mailu radiojunior@rozhlas.cz nebo na telefonu 800 199 199.

0: Cestujete rádi za devatero hor, devatero řek a devatero údolí? Abyste se potkali s kouzelnými bytostmi, princeznami, princi nebo třeba Karkulkou?
1: V tom případě vás jistě bude zajímat, že vám to jede ve 13 a ve 20 hodin každý den ze stanice Rádio Junior.
0: Velká pohádka je váš expres do pohádkového světa.
1: A když to nestihnete, mrkněte na web radiojunior.cz nebo na Můj rozhlas.
0: Takhle vám náš pohádkový vlak už nikdy neujede.
2: V klubu si dnes povídám s balonáři. Dorazil za mnou Honza Smrčka se svou ženou Renatou. A už tady mám taky dotazy po telefonu. Dovolal se Kuba. Slyšíme se dobře?
3: Ano, slyšíme.
2: Tak jo, slyšíme to tak jako, není to úplně čistý, ale věřím, že se uslyšíme, tak se rovnou ptejte, naši hosté už mají sluchátka, tak vás slyší.
3: Tak mě by zajímalo, kolik jakože kilo ten baron unese a jak velký objem má ta baňka látková s vzduchem.
4: No, to je široká otázka. Jsou balony, které jsou pro jednoho a ty vážejí řádově nějakých 150-180 kg ze vším všudy. A ten objem toho vzduchu v tom balónu je nějakých 900 metrů krychlových. Ale jsou i balony, které jsou pro 32 lidí. A ten objem toho vzduchu je zhruba nějakých 17,5 tisíce kubíků, což jsou strašné čísla, které si těžko představíte. Ale když bych to měl přirovnat k něčemu, tak si takovej balon pro těch 32 lidí představte jako sedmiposchodový dům.
2: Wow.
3: To je hodně velký.
5: Mám ještě otázku jednu. My jsme tady totiž celá rodina nastupná. Ještě druhý bych chtěl mít otázku.
2: Jasně.
4: Zdravíme celou rodinu.
2: Ptejte se.
6: Jestli jim nebyla zima, jakoby, jak tam byli tak nahoře v té zimě.
2: Vlastně to vypravila Renata, že letěli v prosinci, že jo? No tak to možná je na to, tak povídejte.
7: Ne, nahoře zima není, je tam přibližně stejná teplota jako na zemi a je tam někdy i trochu teplej, protože tam hoří oheň a ten trošku tepla dává i dolů do toho koše. Takže tam není
4: hoří
7: zima.
4: Hoří oheň, to je jako zní, že jsou úplně. Je tam samozřejmě, lítá se s horkovzdušnýma balónama a tam jsou nějaký hořáky, v kterých se spaluje propán na ten výkon toho hořáku je řádově tisíckrát větší, než máte v autě. A proto to vydává velký teplo a to teplo jde teda nejenom nahoru do toho balonu, ale částečně i dolů. A tak se stane, že třeba letíte někde v Alpách, tam je minus do 25 stupňů a my než ten balon vytopíme, tak to teplo sálá i dolů a my máme tam teploměr jednak, který měří teplotu v tom obalu, ale i toho okolního vzduchu. Takže my než to vytopíme, tak se to ohřeje ten vzduch, v kterém my stojíme, zhruba třeba na nějakých minus 10 a během toho stoupání, kdy topíme víc a víc, tak je tam kolikrát i plus 15 stupňů, takže během toho letu sundáme bundu a jsme tam v tričku a kolem prostě je ohromný mráz.
2: Takže se v balónu se spíš zahřejete.
3: Musím si to teda, jak si říká, tý látkový baňce.
4: Obal balónu.
2: Mhm. Tak rodinko, máte ještě nějaký dotaz, nebo vám to takhle stačí?
6: Mě by ještě jako zajímalo, jestli to nemůže nějak prasknout třeba.
2: No, jestli mi nemůže balon prasknout, to je dobrá otázka, Vojto.
4: Ten tlak v tom balónu je úplně minimální a ještě jsem neslyšel o tom, že by ten balón sám o sobě prasknul. My ho máme servis na kontrolu těch balónů a pravidelně měříme pevnost té látky a ta je řádově 13x vyšší, než je to skutečné zatížení v tom obalu. Když se ten balon vyrobí, tak je asi 50x pevnější ta látka, než je to skutečné zatížení a postupem času, jak to klesá, tak se to dostaneš na nějakých 13,5 a v tu chvíli už řešíme to, jestli ten balon přímo vyřadíme, anebo jestli ho necháme ještě lítat a kontrolujeme ten vývoj pevnosti té látky.
5: Děkujeme moc.
2: My děkujeme za zavolání, mějte se hezky.
3: Děkujeme, ahoj.
2: Tak to tady už, já tu už skoro nejsem potřeba. My máme takové posluchače, co se vyptají na tolik dotazů, že já bych se mohla jít tady na kávu a tady by rodinka s Honzou a s Renatou si popovídali. Mě by teda ještě zajímalo, rovnou navážu, což je teda musí pilot balónu před letem zkontrolovat, než může třeba s nějakými těmi klienty, co mají ten zážitkový let, ale i sám zlétnout.
4: Já bych řekl, že v první řadě je dobrý zkontrolovat veškerou dokumentaci, kterou k tomu balonu máme. To znamená, jestli máme osvědčení o zápisu do leteckého rejstříku, jestli máme doklady o tom, že ten balon prošel nějakou technickou a jestli je pojištěný. No a když tohle to všechno vyhovuje, tak se budeme zajímat o to, jestli máme v nádrže plný plynu a jestli máme ten správný balón, s kterým bychom chtěli jít lítat. Jednodušší to mají tady ty kluci, který lítají rekreačně, který mají jenom jeden balón. Nám už se taky stalo, že jsme potkali na louce kolegu, který tam přijel úplně s jiným balónem, než počítal. A stát se to prostě může, jsme lidé omylní. No a potom, když ten balon sesazujeme dohromady, tak jestli všechny ty věci v tom balonu jsou funkční tak, jak by měly být, pokud jenom lze nastoupit a odletět. Ještě jsem zapomněl na důležitou věc, na důležitou strašně podstatnou věc, a tou je to znalost toho počasí a jestli máme vhodné mapy, aby jsme mohli zkontrolovat, kudy letíme a jestli se pohybujeme tam, kam chceme.
2: Už jsme se dozvěděli tady v rámci dotazů od posluchačů, že je v balónu poměrně teplo a je v balónu hluk. Jaký zvuk je nejvíce slyšet? Protože já si tak představuju, že ty hořáky jsou docela hlučné, ale tak chci to slyšet od odborníků.
4: Hlas těch hořáků je někde, jsem to četl, že je udávaný okolo 95 decibelů, což je relativně dost, ale sekačka třeba na trávu, tam má víc a je spoustu věcí, které jsou relativně hlučnější, ale já si myslím, že to je drobná úlitba Bohům za to, že zažijeme tak úžasnou věc, jako jsou ty pohledy z toho balónu a ten pohyb vzduchem.
2: No a býváte vůbec ještě, ať už Renata nebo i vy, Honzo, někdy před nějakým letem nervózní? Je třeba zdravé mít nějakou tu přirozenou nervozitu, protože u nás v rozhlase se říká, že moderátor, který přitom, když se rozsvítí červená, není alespoň trochu nervózní, tak už není něco v pořádku.
4: Souhlasím.
7: My to máme stejně.
4: Jako nejvíc nervózní začalo být právě ve chvíli, kdy se jako nachytám sám sebe, že jsem úplně v pohodě. A tam jako ten důvod je jednoduchý, protože tím hrozí, že jste prostě něco v obou měli a že se prostě nevěnujete tomu, co chcete dělat, tak úplně přesně, jak je potřeba.
2: My si dáme další písničku a pak spoustu dalších otázek na Renatu i na Honzu. Stejně jako už se tady ptal Miky a kluci tady po telefonu, můžete i vy. Číslo je 800 199 199 a e-mail radiojunior@rozhlas.cz.

0: V klubu Rádia Junior dnes máme balonáře Honzu a Renatu a mě by zajímalo, do jaké výšky se s balonem běžně člověk dostává, jak vysoko nad tou krajinou léta?
1: Já bych řekl, že takový základní, takhle podle předpisů bychom měli být minimálně 150 metrů nad zemí a 300 metrů nad zástavu, ale u nás je to prostě jeden barák vedle druhého, tak to bychom furt lítali nahoru a dolů. Ten předpis není tak úplně dokonale vymyšlený, ale pro nás jako pro balonáře je dobrý lítat i v nižších výškách. A má to svůj důvod, protože když chceme ten balon nějak řídit, tak ta největší změna je někde mezi přízemním větrem až do nějakých 50 a pak se to mění už pomalejc a potom v nějakých hodně vysokých výškách. A běžně při těch vyhlídkových letech, který lítáme s lidma, tak letíme okolo těch 150-300 metrů. Ale hezký je právě být níže, být v kontaktu s těmi lidmi, kde prostě my můžeme zavolat na jako ahoj, já hodně na nás tady taky nazdar, zastavte se na kafe a tak někdy se prostě někdy si dovolíme přistát třeba na nějaký restaurační provozovny, která je na kraji.
0: Dobrý.
1: Jednou jsem přistál na křižovatce vedle hospody a dostali jsme nějaké občercení a pokračovali jsme v letu, přistáli jsme u nějaké svatby, ale pak jsou ty výšky nad těch 300 metrů a od té chvíle už to je ta země začíná být taková jako hodně placatá a už tam prostě akorát, když vám řeknou, že jsme 700 metrů vysoko, tak řeknete jo, opravdu, ale jinak to význam žádný nemá. Má to význam třeba při nějakých soutěžních letech, kdy potřebujeme opravdu udělat nějakou větší změnu a hledáme, jestli prostě v tom profilu toho větru nenajdeme něco, co by nás dovedlo tam, kam bychom chtěli, protože se to nevyvíjí tak, jak potřebujeme. A nebo to má ještě úplně jiný důvod, třeba teď, když jsou ty podzimní dny, kdy je hodně, kdy je ta inverze relativně nízko v nějakých 12-18 metrech, tak vlastně vylítnout úplně nad to. Mm-hmm. A pak najednou se dostanete do takového prostě téměř vzduchoprázdna, kde jste nad veškerou tou oblačností, která je pod váma, tam krásně svítí sluníčko, je teploučko, jo. A vy najednou vidíte z jedné strany Šumavu, z druhé Krkonoše a někdy se stane, že vidíte i ty vrcholky, bílý vrcholky Alp, což je, není často, ale i to se přihodí. Já jsem přesvědčený o tom, že jednou jsme byli, když jsem byl ve výšce asi 2,5 kilometru nad zemí u Jičína, takže jsem na severu viděl něco stříbřitýho, tak si myslím, že to byl Balt. Jo, ale když mi někdo řekne, že to není pravda, tak se s ním prát nebudu a řeknu dobře, omlouvám se, ale mohl to být Balt.
0: Vy tady pořád zmiňujete ty úžasné výhledy a pohledy. Létal jste s balónem po celém světě. Je nějaký pohled, na který už nikdy nezapomenete z balónu?
1: Určitě. Právě při jednom z těch letů, kdy jsme letěli téměř přes celou Evropu ze západu Švýcarska až na severovýchod Polska, tak někdy o půlnoci jsme v dálce viděli, jako rozplynuly se ty mraky a byla úžasná dohlednost a někde před náma bylo takový naprosto jasný a silný světlo na zemi. My jsme nevěděli, co to je, jak jsme se k tomu blížili, tak to bylo čím dál tím větší. A pak jsme pochopili, že to je odlesk měsíce v, jak se jmenuje to jezero u Konstance?
2: Bodamské
1: jezero, jo, že tam prostě pod náma svítí Bodamské jezero. A to byl prostě tak neskutečný zážitek, že prostě to jsou, třeba tohleto je věc, na kterou se nedá zapomenout. Nebo když jsem letěl v Mongolsku a stále startovali jsme s balonem vedle sochy Džingis Khana, který byl na koni. A když si představíte, že prostě jsme ten balon nafoukli a ten byl ten obrovský balon, který je třeba do čtvrtého patra, tak byl tomu koni jako po břicho.
0: To je obří teda socha.
1: A opravdu obří socha, protože tam se jede výtahem, tou jednou nohou přijedete do vnitřku toho koně, mm-hmm. pak jdete takovou dlouhou chodbou, vyjedete druhým výtahem a dostanete se do poklopce toho Džingischána a odtamtať vlastně pokračujete dál po hlavě toho, po hřebenu, mm-hmm. hřbetu toho koně až mezi uši mm-hmm. a tam je ta konečná vyhlídka a vy jste opravdu jak mrakodrapu a jste podle mýho vejš, než je ta socha svobody. Jo.
0: Neuvěřitelný.
1: To byl zážitek jako hrom. A takovýhle místa prostě někde po tom světě jsou.
0: A musí ten pilot v balónu pořád něco dělat, nebo má i čas se rozhlížet, dělat výklad cestujícím, něco si vyfotit, nebo přesně takhle kochat, nebo jako opravdu je to práce na plný úvazek řídící?
1: Hele, zkusme to přirovnat třeba k tomu, že jedete autem, že jo? Když máte čerstvé ty papíry, tak neděláte nic jiného, než že furt sledujete, co se mm-hmm. děje okolo. A když se vás někdo zeptá na to, kolik je hodin, tak je to prostě strašná otrava, že vás vyrušuje. Naopak, když pojedete s tatínkem na dovolenou, tak táta u toho vypráví a má čas dělat cokoliv, tak s tom balónu je to taky stejný. Prostě časem dostanete takovou tu rutinu, jak to ovládat, jo, která by ovšem neměla překrýt tu bezpečnost, teda to jak hlídat, jestli se něco neděje. Ale můžete se věnovat těm svým pasažérům a naopak je to hezký, že se já toho pilota stane takový průvodce tím naprosto nevšedním zážitkem a vy můžete těm lidem hledat co z té krajiny, kde jste vysvětlit a ukázat a pak je o to je ten let hezčí a ty lidi prostě z toho mají větší radost.
0: Vy jste už zmiňovali, že jste letěli třeba v prosinci, takže z toho jsem pochopila, že v každém ročním období se dá letět, ale určitě ne za každého počasí. Tak za jakého počasí se může létat balónu, kdy jsou naopak ty podmínky nevhodné, musí se to třeba zrušit?
1: No já si myslím, že jsme letěli oba dva v jiném letu, když letěla Rinča poprvé, protože když by tam byla nějaká chumelenice a vánice, tak bych do takovýhleho počasí určitě nechtěl startovat, ale může být, jako ta teplota, ať už hodně nízká nebo hodně vysoká, není na překážku. Co je špatný, je buď silný vítr, mm-hmm. Takový vítr už nad těch 20 km za hodinu je svým způsobem zdvižený prst a zase obráceně, když to vůbec nefouká, tak je to taky složitý, protože my nemáme jako jedna z těch věcí, jak ten balon řídit, my o ní přijdeme, protože bez toho, aniž bychom se postulovali někam dopředu, tak vlastně je to taky špatně.
0: Mm-hmm. My si dáme další písničku a po ní probereme i třeba to, tím dávám Honzovi i Renatě prostor si to trochu promyslet, jestli už někdy nějaký zákazník přiletu v balónu zpanikařil, když se podíval přes okraj koše a jak se to pak řešilo, to nás čeká zase po písničce.

0: V klubu si dnes na Rádiu Junior povídáme s balonáři Honzou a Renatou Smrčkovými. No a jak jsem slibovala, mám dotaz, který jsem už na vás lákala. Už vám někdy nějaký zákazník při letu v balónu spanikařil a jak se to pak řešilo?
1: Tak já jsem to nezažila. Já jsem zažila vždycky, že oni se strašně těší, všichni pasažéři, a někdy má někdo strach. Uh-huh. Ale já jim vždycky říkám, počkejte, řekneme si to až na konci, jestli opravdu to bylo něco hroznýho. A oni vždycky mi řeknou na konci, že to bylo nádherný a úžasný. A přestože mají třeba strach trošku na začátku, tak potom na konci už si to jenom užívají. Ale Honza zažil jednou, že musel přistát. Mm-hmm. Víš, Honzo? Jak si letěl s... To byly Italové? Tak Honza zažil, že opravdu jedna paní tam spanikařila.
2: Mm-hmm. Ne, spanikařila. My jsme...
1: A bála se.
2: Byl tady nějaký sympozium učitelů a italské učitelky si objednali let balonem a přišli do toho, přišli, bylo to jako prostě standardní postup a já už tak jako poznám na těch lidech, kdy když někdo je takový, má jako větší obavy, než je obvyklý, a tak mám takový postupy, jak ho z toho dostat. U této dámy to nešlo. Uh-huh. Tak jsem jí nabídnul, že přistaneme, a ona to přijala, tak jsme se domluvili s tím doprovodným autem, přistali jsme, ona vystoupila, naložili ji do auta, my jsme odstartovali a ten... Prostě když si představíte ty Italky, že jo, to je prostě kulomet a tohle, tak najednou ta jedna říká, hele, ona nám volá naspátek a co by chtěla? No jestli bychom nemohli přistát a že by pokračovala znova. Tak jsem říkal, no jasně, tak jsme přistáli, znova jsme ji naložili a ona už potom,
0: už to potom zvládala
2: dobře. Jako ty ženy většinou přicházejí a mají takový větší obavy z toho, co se bude dít, a pak s hrůzou během prvních 5 minut toho letu zjistí, že ta hrůza nepřichází a že je to jenom hezký. My je pak nemůžeme dostat z balonu, protože dámy jsou takový vnímavější, tak se to většinou daleko víc užívají než chlapi. Že? Chlapi k tomu životu nemají žádný vztah. Jsou schopní se nechat někde zastřelit ve válce nebo při automobilových závodech zabít. Když to vy holky ten život dáváte, tak k tomu máte trošku jiný vztah. No.
0: Teď se přesuneme z Čech do zahraničí. Už jsme tady nějaký mini zahraniční historky měli, ale vy jste jako první Čech, Honzo, přeletěl kanál La Manche. Jaké to bylo?
2: To bylo tak trošku omylem. Mně to balonování, jak jsem říkal, je to takový můj obrovský životní poslání, nebo jak to říct. A měl jsem možnost startovat na těch největších mistrovských závodech a užít si to balonování prostě horem dolem. A pak jsem se dostal do Ameriky a v Americe jsem se seznámil s výrobcem balónů z Anglie. Ty mě pozvali na jima pořádaný balonový sraz. A když jsme jeli přes ten kanál La Manche, tak mi to nepřišlo, že to je prostě zase taková velká vzdálenost a že by to bylo hezký se tam vrátit a přiletět to. A začal jsem zjišťovat prostě, jak to udělat a jak na to. A pak jsem si jednoho dne jako dodal odvahu a poslal jsem jim tam žádost tomu, že bych to chtěl přiletět. A oni mi odpověděli, že to nejde. Já jsem se zeptal, proč. Protože jsem tu žádost poslal špatně, ale neřekli mi, v čem je ta žádost špatně. Tak jsem měl asi 6 oprav a nakonec jsem se naprnul. Odjel jsem do té Anglie za tím výrobcem a řekl jsem, ať mi s tím pomůžou. A oni mi teda pomohli vyřídit všechny ty formality. A dali mi jednoho z kolegů, který tam bydlí kousek od Dovru, aby mi s tím pomohl. No a ta věc se nějak rozkřikla těch zájemců najednou, o to, že by se mnou letěli, bylo asi 25 balonářů, že poletí se mnou. No a mě se nějak moc nezdály ty jejich postupy tak, jak oni to dělají. A byl jsem tvrdošíně, jsem si šel za tím, abych to udělal já podle svýho. Že se oni byli takový nesví. No a nakonec ta jejich cesta nevyšla, ale podařilo se to udělat tak, jak jsem to navrhnul já. ale nikdo se ke mně nepřidal. Byly tam dva balony, které už jakože teda poletějí taky, ale neodletěly. Mm-hmm. No a my jsme odlítli a na druhé straně byla den předtím obrovská bouřka a tam bylo strašný vlhko, což jsme věděli a počítal jsem s tím, že prostě přistaneme na nějakém poli, kde bude prostě spoustu bláta, že přijedeme domů a budeme hrozně špinaví. Ale nakonec se ukázalo, že kousek od toho Calais, kam jsme měli doletět, nejsou jenom ty zvorané pole, ale taky letiště. Tak jsem požádal o to, aby nám povolili tam přistát. Oni řekli, že tam mají nějaké letadla, které šly na přistání na to letiště. Ale všichni ty piloti řekli, ne, my počkáme, máme dost plynu, teda máme dost benzínu, tak se podíváme a kroužili tam prostě nad náma a nechali mě na tom letiště přistát. A já jsem měl tam vlastně úplně luxusní přistání na letišti, na trávu a byli jsme z toho strašně šťastní, byli jsme happy z toho, jak to krásně vyšlo. A když jsme se potom vraceli zpátky do toho dovru lodí, tak jsme tam začali oslavovat. Jednou přišel steward a povídá, co tam blbnem. A tak jsme mu to řekli, jsme letěli tím blbnem. Říká, aha, to jste byli, tak pojďte se mnou. A teďko otevřeli nějaký salonek, tam nás uvedli, za chvilku přinesli šampáň, pak přišel pilot, popřál, teda ten kapitán lodi, že ho popřál nám.
0: Velká sláva.
2: A šli pryč. A já jsem si teprve dodatečně uvědomil, že oni nás takhle krásně uklidili stranou, aby jsme tam nedělali bordel na lodi.
0: Ale určitě byli i pyšní.
2: Ale v tu chvíli to vypadalo hrozně hezky.
0: No a teď vás vlastně možná čeká a máte velký sen a to je přeletět Atlantik, takový další rekord nebo nějaký velký zážitek. Tak pojďte nám povědět něco o tady tom snu vašem.
2: Já lítám od roku 83 a omylem jsem se v roce 84 dostal k vydání časopisu National Geographic, protože jinak jsem to neuměl přečíst v té době. A tam shodou okolností byl článek o tom, jak jakýsi Joe Kittinger přeletěl Atlantik a teď tam bylo prostě spoustu anglických slov, které jsem nerozuměl, ale v obrázky z toho, jak ten chlap letěl a různý fotky a tak dále, a tak dále, a tak dále, tak já jsem je požádal, jestli bych si to mohl ten časopis vzít, oni mi to dali a zašel jsem s nějakým jiným člověkem, který mi to přeložil, tam jsem se dověděl spoustu zajímavostí a to mě nějak jako v těch mých začátcích oslovilo a uhnulo někam stranou. Pak se stalo to, že v roce 88 přeletěli pánové Branson s Lindstrandem Atlantik v rekordním čase, úplně zvláštním postupem. A pak už to šlo prostě takový přelet Tichého oceánu a oblet zeměkoule jednou, po druhý, po třetí, po čtvrtý. A já jsem měl to ohromný štěstí, nebo jsem se hodně snažil, abych se s těma lidma potkal. A oni mi o tom řekli spoustu těch zážitků. Měl jsem možnost mluvit i s výrobcem toho balónu o tom, jak to je. A pak jsem si dodal odvahu a začal jsem s mým kamarádem meteorologem, jsme začali dávat dohromady podklady o tom počasí nad Atlantikem. A zjišťovali jsme víc a víc a začali jsme dělat různý simulace toho, jak to vypadá. Najednou jsme zjistili, že se v tom počasí vyznáme a že to dokážeme předvídat. A nakonec jsme se spojili i se světovým meteorologem, který vlastně řídil ty balony, který obletěli svět. A on nám jako potvrdil, že to, co děláme dobře a že ty naše závěry jsou správný a začali jsme se zajímat o to, kolik takový balon stojí, tak jsme dostali nějakou základní cifru a já jsem začal obtěžovat lidi, kteří mají dost peněz, jestli by nám s tím pomohli a dostávali jsme takový jako neurčitý odpovědi, jako že by jo a ne, ale myslím si, že se nám podaří ty peníze sehnat dohromady a že to přeletíme a že Že to bude moc hezká oslava 50. výročí prvního úspěšného přeletu toho Atlantiku, což bude v roce 2028. A já pevně věřím tomu, že se nám to podaří.
0: No tomu my všichni taky v Rádiu Junior věříme a držíme palce. To potom byste určitě zase, Honzo, musel přijít a popovídat nám tady ve vysílání o přeletu nad Atlantikem. Nám už zbývá jenom malinko času, necelé 4 minutky, a ty bych ráda věnovala opravám balónu, protože na to se zase zaměřuje Renata. Naší kolegyni, která právě s Honzou a s Renatou letěla, hodně překvapilo, že v obalu balónu byla díra a že se s tím i tak dalo letět. Tím bych to tak jako zahájila a Renata už nám řekne, jak to tak funguje, jak se může lítat s dírami a jak se potom třeba opravují a tak dál.
1: No ano, s dírami se může lítat, ale ta díra musí být v dolní třetině toho balónu. Mm-hmm. Když by byla výš, tak se samozřejmě letět nedá. Nebo případně jako dá, ale je to hodně dobrodružný, takže s pasažérama se nelítá. S dírami nahoře. Ale ty díry se opravují na jednu stranu jednoduše, protože prostě se vezme ta samá látka, vypáře se ten díl, z kterého to je udělaný ten balón, a ten se vymění. Přišije se tam znova. Ale na druhou stranu je to složitá oprava. Mm-hmm. Používá se tam složitý steh, takzvaný francouzský steh, a ten se musí naučit a musí se naučit ty postupy. Já sama jsem byla na školení v Anglii na šití balónu. Několik dnů jsem tam šila balóny a ukazovali mi, jak na to. A to mi opravdu strašně moc pomohlo v těch opravách. A myslím si od té doby, že je zašívám fakt dobře. A hlavně mě to hrozně baví. Protože ten balón, já to beru úplně tak, jako kdyby ten balón byl živý a prostě měl nějakou nemoc a já ho vlastně uzdravím a on zase může lítat, což je skvělý.
0: No to jo, ty jste taková, ho máte na operačním stole, hezky proběhne malá operace a už zase může do terénu. Jak dlouho třeba taková oprava trvá, výměna jednoho toho?
1: Je to podle toho, jak je velké to poškození. Mm-hmm. Když je poškozen málo, tak ta oprava trvá třeba 4 hodiny. Mm-hmm. Ale když je tam velká oprava, to poškození je velký, což se někdy stane, tak to trvá třeba 2 týdny.
0: To jo, no tak to je různorodé. Ještě by mě zajímalo, aby to tady zaznělo v posledním minutce a půl, je létání balónem nebezpečná disciplína nebo je to naopak bezpečný dopravní prostředek?
1: Za mě je to bezpečný. Naprosto bezpečný dopravní prostředek.
0: Takže vůbec se nebojte a vyrazte taky někdy na jízdu balónem, na let balónem, ať už tady právě s Honzou a s Renatou, nebo no, rozhodně musíte s nějakým odborným balónovým pilotem, nemůžete do toho jít jen tak, nebo vás třeba taky čeká taková životní cesta jako Honzu, že jednou budete taky balónový piloti. No, necháme se překvapit. No a moje úplně poslední otázka, no, možná se už spíš radši rozloučíme, protože už nám zbývá 30 vteřin, tak já bych byla nerada, aby jsme nestihli rozloučení. Honzo, Renato, moc vám děkuju, že jste tady byli, že jste o tom tak nadšeně vyprávili, co děláte, že jste v tom tak skvělí a ať se vám ve všem pořád daří, ať vyjde Atlantik a ať to pořád máte tak rádi.
1: Děkujeme za pozvání.
2: Taky děkuju a snad se najdou mezi váma noví balonáři, který bude to balonování dělat radost.
0: Holky a kluci, to už je od nás dneska z klubu všechno. Díky, že jste nás poslouchali, že jste i psali a volali. No já se s vámi loučím a uslyšíme se zase příští týden. Teď už vás čeká Hajaja.
3: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. Dám vám hádanku. Co vznikne, když se spojí sýr a chleba? No správně, sendvič. Tak se taky jmenuje 4. díl seriálu Sladké a slané cestování. O holčičce Emilce, kterou opravdu zajímá, jak vzniká to, co mívá na talíři. Tak hurá za ní!

0: Dobrý večer, děti. Dala bych si něco rychlého, dobrého a přenosného, abych s tím mohla z kuchyně běžet rovnou do postýlky.
1: Přesně tak.
0: Ozve se najednou hluboký hlas nějakého pána, který sedí naproti Emilce u velkého kulatého stolu, kde je takových podobných pánů hned několik.
1: Tak na co čekáš? Přesně jak jsem řekl Lokaji, dones mi něco rychlého, dobrého a přenosného. Já se teď od stolu zvednout nemůžu. Máme tu s pány rozehranou partii karet, která může klidně trvat dalších 24 hodin. Já rozhodně nehodlám opustit stůl a prohrát. Tak šup šup, Lokaji.
0: Emilce se zatočí hlava. Lokaji? Copak ona je nějaký Lokaj? Raději vstane a odejde, aby ji tenhle starý pán nechal být. Když prochází dlouhou chodbou, narazí na zrcadlo a zatočí se jí hlava podruhé. Vidí se v zrcadle a opravdu. Najednou vypadá jako Lokaj, což je jiné slovo pro sluhu. A jestli je teď Emilka Lokaj a ten starý pán po ní chce nějaké rychlé občerstvení, měla by to jako poctivý Lokaj obstarat. Dojde nakonec dlouhé chodby, až se objeví v kuchyni. Páni, tahle kuchyň je nádherná. Je velká a má nad linkou okna přímo do zahrady. Taky jsou zde mísy plné zeleniny a ovoce. Je to tu krásně čisté. Jsou tu velké hrnce, zdobené talíře, příbory v přihrádkách. Ale co to ten starý pán chtěl? Něco přenosného a dobrého a taky, aby to bylo rychle. Tak dobře. Emilka už teď ví, jak vyrobit zmrzlinu, ale to nejde rychle. Také ví, jak vyrobit sýr a chleba, jenže to taky trvá. Ale v téhle kuchyni sýr i chleba jsou. Výborně, udělám sendvič. Zavelí sama sobě Emilka a pustí se do toho. Tenký plátek chleba, na to máslo, okurka na kolečka, na to plátky sýra, na to zase tenký plátek chleba, tak a je to. Emilka, co by Lokaj, vyrazí se sendvičem dlouhou chodbou zpátky ke kulatému stolu, kde sedí staří pánové a hrají karty.
2: Co to má být?
0: Diví se starý pán při pohledu na talíř. To je sendvič, odpoví pyšně Emilka. Starý pán vyskočí ze židle a zakřičí.
2: Cože? Já jsem sendvič! Chceš si ze mě dělat legraci nebo co?
0: Emilka, co by Lokaj, nechápe, o čem je řeč?
2: Já jsem John Montague IV. Ze sendviče.
0: Pokračuje starý pan sendvič.
2: Ke mně se Lokajové jako ty budou chovat s úctou, rozumíš? Máš padáka.
0: Emilka, která si sotva stačila zvykat na práci Lokaje, o ní hned přišla. Sundá si bílé lokajské rukavičky a zástěru a vyjde na zahradu, kde akorát nějaká dívka okopává růže. Nic si z toho nedělej. John Montague IV. Ze sendviče byl vždycky protivný a žádný Lokaj u něj nevydrží díl jak týden. Tady máš růži. Já jsem Josefína. A ty? Zeptá se jí zahradnice. Já se jmenuju Emílie. Poslyš, to přece nemůžeme nechat jen tak. Ten pan sendvič se nemůže takhle chovat k Lokajům do nekonečna. Josefínu to zaujme a zároveň trochu vyděsí. Tady v Anglii se totiž normálně Lokajové proti pánům nebouří. Jenže Emilka už má v hlavě plán. Josefíno, máte tady nějakou kavárnu nebo bistro? Josefína ji chytí za ruku a společně běží do nejbližšího podniku, kde pracuje její strýc. Domluví se s ním, že je pustí do kuchyně a hned se dají do přípravy nejrůznějších sendvičů. Dělají sendviče s máslem a okurkou, taky se slaninou, salátem a rajčetem, nebo i sladký sendvič s tvarohem a jahodami. Strýc jim venku před podnikem připraví stůl s bílým ubrusem a holky začnou sendviče prodávat. Netrvá dlouho a spousty lidí si horlivě objednávají.
3: Prosím vás, máte to jídlo, které všichni popisují jako ta lahodná sousta ukrytá mezi dvěma krajíci? Volá jeden zákazník.
4: Prý zde umíte použít chleba jako obal na jídlo. Já bych chtěl obalit chlebem tady tenhle salám, prosím vás.
0: Mává na ně salámem další zákazník. Josefína vyleze na židli a začne volat.
3: Zde stojí kuchařka, která vytvořila tato lahodná sousta a pojmenovala je po zdejším starém pánovi Sendvičovi, který jí dal padáka. Nesmíme to nechat jen tak. Všichni, kdo mají rádi dobré jídlo, ať si přijdou koupit jednoho pana Sendviče.
0: Bydlí zde spoustu lidí, kteří prošli zaměstnáním u pana Sendviče, a jít si za pár šupů koupit obložený chleba s jeho jménem je pro ně skvělá příležitost, jak se mu zasmát. Velmi rychle se to rozkřikne. Poslední zákazník toho dne je samotný John Montague IV. Ze Sendviče, který se Emilce omluví za vyhazov.
5: Samozřejmě pochopím, pokud se už nebudete znovu chtít stát mým lokajem, ale rád bych vás obě poprosil o přípravu téhle sendvičové hostiny na mou další karetní hru, kterou pořádám za týden.
0: A tak se stalo, že Emilka s Josefínou rozjeli v roce 1762 v Anglii první společnost na výrobu sendvičů k příležitosti oslav a společenských setkání, čemuž se dnes říká catering. Vaše představivost vás možná nedokáže přemístit v čase a prostoru, ale určitě umí vykouzlit sen nebo plán, který můžete následovat jako Emilka. Dobrou noc, děti.
6: Další Hajajovy příběhy ve vysílání Rádia Junior i na webu radiojunior.cz.
7: Rádio Junior, velká pohádka.
8: Poslechněte si, jak statečný mládenec vysvobodí komtesku nejen z pekla, ale i z jejich rozmarů. Pohádku o ševci Ondrovi a komtesce Julince napsal a zrežíroval Zdeněk Kozák. Hrají Lubor Tokoš, Martin Havelka, Zdena Herfortová, Jiří Pecha a další. Natočeno v roce 2000.

Proud, sajdiš. To máme ale dusno. Co to je za pořádek, že už 5 dní ani drobátko neskráplo? Nebe jako šmolka, jedinýho mráčku nevidět. Jak potom mají růst houby? Jsem já to ale. Když já se vám děti ani nepředstavil, jsem pohádkovej dědoušek. Ten, co nesmí chybět

0: páni? Že ne? No tak to já vás tu musím trošinku provést. Ver, páni, je výzka jako malovaná. Chalup nemá víc, jak na dva tucty. Starý rozdrbaný kostelík a malej prťavoučkej rybník. Však mu taky verpánští neřeknou jinak než krejcárek. A tamhle ta pěšina, co se v létě modrává mateří douškou, vede až na samej vršek kopce Kociánku. Stojí tam zámeček jako z cukrkandlu. A kdo pak, že v něm bydlí? Zase to nevíte. Přece pán tohohle cípu kraje, kníže Józa VIII.
1: Holka, holka, šiju s tebou čertí, že nemůžeš posedět.
0: Se svou jedinou dcerou, komteskou Julinkou.
2: Co mám dělat, když tolik ráda tancuju?
0: Holka je to šikovná, žádná ufrněná frajlinka, ale když ona by pořád jenom fofrovala krinolinkou a podupávala nožkou, denně vám protrluje 3 páry střevičků, tak přijde, že mají ševci široko daleko pořád co na práci. I Ondra dělá zakázky pro zámek. Jakže, vy neznáte ani Ondru? A znáte vy vůbec něco? To je hrůza, jak je ta dnešní mládež nevšímavá. No, nic ve zlém. Pohádkovej dědoušek vás ve štychu nenechá. Ondra je verpánský Švýcko. Hospodaří hned v té první chalupě na kraji vsi se svou mámou, vdovou verpánkovou. A tenhle ten Ondra, ale víte co? Jaký pak dlouhý výklady? Pojďte se podívat přímo k ním.
3: Proboha, mámo, co je vám?
4: Ani se neptej, hochu.
3: Bolí vás něco?
4: Hlava se mi může rozkočit, žaludek se mi motá jak kolo od žebřiňáku, v nohou mě brní, v uších hučí, v kříži loupe a na prsou zalíhá.
3: Hergoty boty, mámo, vy ale musíte mít zdraví, když tohle všecko vydržíte.
4: A taky mě sužuje záducha, ústřel, žloutenice a spalničky.
3: Skočím do buchtu jet pro doktora. Pár dní si poležíte a bude zase dobře.
4: Pár dní? A co seno?
3: Co seno?
4: Samo se obrátí a pod studulku zaveze, zatímco já si budu hovět v kanafasu.
3: Na louku můžu dojít já.
4: Kdy, prosím tě? Jak je den dlouhej sedíš na verpánku? Je předpoutí, lidi chtějí mít o muzice boty jako nový. A co zakázka pro milost sečinku ze zámku? Nad tím se nedá jen tak mávnout rukou a jít na sena. A pak, seno musí bejt do soboty pod střechou.
3: Proč zrovna do soboty?
4: Protože v sobotu popolední přijde lijavec. Kostelník povídal, že v nebi budou mít velký prádlo. Vyperou, prostřou na nebeskou báň na bělidlo a budou kropit.
3: Ale to už je zítra.
4: Zítra? A zrovna letos se tráva urodila taková pěkná, hustá, šťavnatá. Však ono, kdyby bylo po mým, a kdyby ty jsi nebyl takovej ňouma, už dávno bych měla zastání. Na louce i u plotny.
3: Mámo, nezačínejte zase.
4: Vždyť je to pravda. Kluk jako z rozmariny kytka. Poctivý řemeslo má a pořád svobodnej.
3: Mámo.
4: Mirtu za oknem poctivě zalívám. Pár žluťásků na kolíbku pro vnoučátka mám taky stranou. Jenom ty pořád ne a ne se rozhoupat.
3: Však ještě nemám zmeškáno.
4: Máš svý roky. To už člověk musí drobet koukat, aby viděl.
3: Koukám a vidím, kolik je hodin. A mně, že stojí práce.
4: To se mi přitížilo.
3: Tak dobrá. Já se teda o příští muzice po nějaký pohlídnu.
4: O příští muzice?

0: co seno? Kdepak, ty si musíš najít děvče hned.
1: Hned?
0: Do soboty.
1: To přece nejde.
0: Když se chce, všechno jde.
1: Tohle nejde. Ale koho?
0: Vyber si. Verpánský holky jsou jako kraslice. A když se ti nelíbí zdejší, najdi si nevěstu v okolí.
1: Do zítřka?
0: No co by ne? Jen se hezky koukni každý zpříma do očí a vybírej podle toho, co tam uvidíš.
1: Pro boha, mámo, neblázněte.
0: No to je bolest, to je bolest.
1: Tak dobře. Půjdu do světa a najdu si nevěstu.
0: Ondřejíčku.
1: No jo, ale co boty na zámek. A na pouť.
0: To dohoníš, až se vrátíš s nevěstou. Uvidíš, jak ti pak práce půjde pěkně od ruky.
1: Tak, s Bohem, mámo.
0: S Bohem, Ondřejíčku. A šťastný pořízení. A nezapomeň, do soboty.

0: obyčejnský kafe žmouru a bešlehačský?
1: Jen pij, Lucipere. My se ho za mlada něco napili a jak nám svědčilo.
0: A čo moučník? Podle jídelníčku mělo teď přijít na řadu píre z babských pomluv.
1: Pomluvy došly. Na skladě už není jediná čerstvá bába.
0: Jak to není? Co je to za pořádek? To se zas ulejmají ty zbetilíni čerti dušičkáři, co?
1: Žádný nemáš a Šuspajtl už toho moc nezastane.
0: Šuspajtl?
1: Jo, starý věrnej Šuspajtl. Ostatní ti totiž už dávno frnkli.
0: Jak se mohli opovážit?
1: Divíš se? Zadarmo přece ani kuře nehrabe. A kdy od tebe viděli naposled žolt, ani nepamatuju.
0: Kam šli?
1: Dali se na cestu dobra. Prej jim to víc vynáší. Pár se jich šlo učit kovářem, z dalších se stali myslivci. Když to takhle půjde dál, přijdeme jednoho krásného dne na buben a ty sám si budeš hledat nějaký zastrčený lhotě službu.
0: Tak poraď, babo, co dělat? V čem je vina?
1: Vina? U sebe hledej vinu. Každá ryba smrdí od hlavy.
0: Co to blábolíš?
1: Jsi starý, Lucipere. Starý a opotřebovaný.
0: Nejsem starý. Jsem jenom kapánek ohlodaný zubem času.
1: Peklo potřebuje pevnou ruku, jasnou hlavu, pořádek. A na to ty, milej zlatej, už nestačí.
0: Jáže! Co mám teda dělat?
1: Věděla bych možná.
0: Mluv.
1: Když už je k ničemu tvá hlava, musíš si najít krk, který s ní bude hejbat, jak náleží.
0: Krk? Mluv jasně.
1: Zkrátka a dobře, jestli chceš peklo zachránit od bankrotu, musíš si najít ženu.
0: Ženskou? Já? Nikdy.
2: Vaše blahorodí, hlásím nový přírůstek duší. Jeden hříšný pláteník, který pro Karban připravil o střechu nad hlavou svých 11 dětí, jeden šitivý řezník, jeden potentát, který se upil k smrti, a jedna utonulá z nešťastný lásky. To máme suma sumárum plný 4 kusy.
0: A co bábí? Omlouvační bábí. Mám velký apetit na píre z jejich klevetení.
2: Bábí? Ty prosím žádný.
0: Drzost, neschopnost, lajdáctví, šlendrián, zavřít 10 let klečet na hrachu.
1: Uklidni se, Lucipere. Víš, že ti to rozčilování škodí na srdce.
0: Ale já to píre chci.
1: Jednoduchá rada o ženě.
0: Ty teda dovedeš zkazit jednomu náladu. Ožeň se, jako by to mohlo peklo vytrhnout.
1: To záleží na tom, jakou si vybereš.
0: Vždyť se na mě podívej, bábo. Jsem celý kolozubej. Asi by se jí moc nelíbilo, kdybych se na ní od rána do večera takhle usmíval.
1: To tě trápit nemusí. V manželství se bez tak moc nezasměješ. A taky proč? Ty nepotřebuješ žádnou uchychtanou krkočku. Ty potřebuješ ženskou čemeřici, ráznou, chytrou, fortelnou, aby s ní šili všichni čerti, aby peklo tancovalo, jak ona bude chtít, rozumíš?
0: Jo, a kde mám podle tebe takovou vzít?
2: O jedný takový bych možná věděl.
1: Vážně? Jaká je?
2: Povídá se o ní, že je hubatá jako rarach, chytrá jako 10 čertů, že má ďábla v těle a tancuje jako satanáš.
1: To by byla partie. Šuspajtle, kdo to je?
2: Kníže jo, za Skociánku nad Verpáním má dceru, Julinku.
1: Julinku, to je docela hezký jméno pro ženu vládce pekel. Co říkáš, Lucipere?
0: Mně je to jedno.
1: A vdaná? Vdaná už není?
2: Kníže jí hledá ženicha.
1: Ta se nám hodí.
2: Ale má to jeden háček.
1: Háček? Jsem s ním.
2: Komteska hrozně ráda tancuje. Za jeden bál prej roztrhá 3 páry střevíčků a tak si dala jako podmínku, že si vezme toho, kdo jí přinese bodky, u kterých se nikdy neprotancuje podrážka.
0: Tak vidíš, že to nepůjde.
1: Jak to, že ne? Zrovna takový bodky máme v pekelným fundusu. Pojď, šuspajtle, hned ti je dám. A pak frr na svět pro nevěstu.

0: Holka, holka. Šijou s tebou čerti, že nemůžeš posedět. Co pak se to sluší na knížecí dceru, aby protrdlovala celý den? Učitel francouzštiny a krasopisu od nás chvapem utekl, ani na plat nepočkal. Protože si ho v jeho hodinách nutila tančit čtverilku a furianta.
1: Určitě zábavnější než to jeho věčné parblé a sakrblé. Proč mi neplatíte učitele tance? Ten by se mnou byl jistě spokojený.
0: Co by tebe takový učitel tance mohl ještě naučit?
1: Měla bych alespoň tanečníka.
0: Kdyby ses vdala, oběma by se nám ulevilo. Ty bys měla tanečníka a já po starostech. Mohl bych konečně odejít na svůj knížecí vejmínek a v klidu plést. Tuhle punčochu mám rozpletenou přes 3 měsíce a nejsem v stavu jí dodělat.
1: Vdám se, až mi najdete ženicha, jak se patří.
0: Jak se patří, jak se patří. Baron Rimbaba snad nebyl ženich, jak se patří. A co zámožný paša, který jsem přicestoval až z daleké říše turecké? Ten podle tebe taky nebyl, jak se patří?
1: Rimbaba. Břicho měl jak pivovarský sud. Vždyť bych se s ním nemohla zatancovat, ani kdyby to uměl. A paša? Doma měl už 7 takových manželek jako já.
0: No, každé něco vidíš. A čím zaplatíme dluhy? Jsme na mizině. To tvé tancování něco stojí. Počítej, 3 páry střevíců denně. To máme do roka víc jak 1000 párů.
2: Jasnosti, vaše jasnosti.
0: Co se děje, Žán, že ani nezaklepal?
2: Odpuste jasnosti, ale je tady.
0: Kdo?
2: Další.
0: Další?
2: Nápadník, tady pro milost, slečinku.
0: Nápadník, povídáš.
2: Tedy ne nápadník osobně, ale je tu jeho posel.
0: Posel? No, tak na co čeká, Žán? Poslal ho šupito presto sem.
3: Vaše blahorodí, můj pán, urozený vládce Luciperus z Radachova, se doslechl o kráse vaší dcery a rozhodl, že se stane jeho ženou. Poslal mě, abych ji dělal doprovod do naší říše.
0: Milý posle, je to pro nás velká čest, že tvůj pán našel zalíbení v naší Julince.
3: Tak jdem.
0: Poslyš, tituluješ svého pána urozený vládce. Mám tomu rozumět tak, že tvůj pán je v té vaší říši králem? Nebo snad dokonce císařem?
3: Tak nějak.
0: Oh, slyšela jsi, Julinko, budeš císařovna. Milý posle, domnívám se, že nic nestojí v cestě tomu, aby se zde tento můj poklad odevzdal do lásky plných rukou svému slovutnému pánovi. Napiš mi brzy, dceruško, a dej vědět, kdy bude svatba.
1: Počkat! Ještě jsem nikam neodjela. Jestli pak víš, posle, že nápadník, který si dovolí požádat o moji ruku, musí splňovat jednu podmínku.
3: To prosím vím. Musí přinést bodky, co se nikdy neprotancujou.
1: Správně. A splňuje ji?
0: Julinko, už zase začínáš?
3: Jo, splňuje.
1: Jakže?
3: To jsou ty bodky.
1: Tohle, že jsou ony?
3: Ony.
1: Střevíčky, co se nikdy neprotancujou?
3: Nikdy.
1: To by mohl říct každý. Kde pak? Nikam se nepojede, dokud si je nějaký čásek nevyzkouším.
3: A tak to teda ne. Já nemám na starosti jen vás. Jaký pak dlouhý komplimenty? Jde se!
0: Žán, to snad byl samotný
2: ďábel.
0: Dítě moje nešťastné.
4: No tak, no, jasnosti, nepláčte. Umáčíte si fyží.
5: Co mám teď já nebožák dělat?
2: No tak snad, abyste dal vyhlásit, že milost slečinku dostane za ženu ten, kdo ji vysvobodí. Tak se to aspoň v pořádných pohádkách dělává.
0: To je ono, Žán. Dám o tom vyvěsit na každé rozcestí, na každý strom velikánskou ceduli.

0: Dobrýho poledne přeju, dědoušku.
1: I tobě, synku, i tobě. A kam pak si to tedy štrikuješ v takovým párnu?
0: Do světa, dědo. Jdu si hledat nevěstu.
1: Hleďme. A co pak máš, synku, v tom uzlíčku?
0: Svou živnost, ševcovinu, knejp, šídlo, kousínek dratve, hrst floků, pucláček ševcovskýho popu.
1: Nic víc?
0: Pak ještě něco k snědku. Jeje, nemáte hlad?
1: Jak vlk.
0: Tu máte, ve dvou je vždycky lepší chuť.
1: Co je to?
0: Chleba s kozím tvarohem. Nebojte se, je čerstvej.
1: Chleba? Já jsem myslel, že máš buchty domácí. Zatím všichni, kdo se tu zastavili na cestě do světa, měli domácí buchty. Povidlový, tvarohový, anebo smákem. Ty já nejradši.
0: Dejte pokoj se sladkým v takovým vedru. Jenom ochutnejte a uvidíte, jak se budete oblizovat.
1: Oblizovat? No, to teda nevím. No poslouchej. No ne, ona je to vážně náramná dobrota. Chleba jak posvícenský koláč a tvaroh se zrovna rozplývá na jazyku.
0: Povídal jsem vám.
1: Říkal jsi, že jdeš hledat nevěstu, že? Tak možná, že bych o jedný věděl.
0: Kde ji najít?
1: Že se se mnou rozdělil, poradím ti. Co pak je to tamhle na kopci?
0: To je knížecí zámek.
1: No, a nápadnýho na něm ti není nic?
0: V oknech mají černý záclony, na cimbuří visí černý prapor.
1: A v hospodách v celém knížectví smějí na znamení smutku čepovat jenom černý pivo. A teď se podívej sem, hele.
0: Knížecí vyhláška.
1: Kdo vysvobodí naši milovanou dceru z horoucích pekel, ten ji dostane v Turánu za manželku. Naše jasnost, kníže Józa VIII.
0: Chudák milost, slečinka. Kdo pak ji asi vysvobodí?
1: Ty, synku. Ona je totiž ta nevěsta.
0: Knížecí dcera? Neblázněte, dědo. Co pak by si taková honorace vzala obyčejnský Švýcko?
1: Co je psáno, to je dáno.
0: Teď do těch pekel neznám ani cestu.
1: Od čeho jsem tady já?
0: No, tak dobrá. Já to teda zkusím. Ale musím sebou hodit, aby jsme stihli ještě sklidit sena, než přijde ten velký lijavec.
1: Jen se nezdržuj, synku.
2: Uf, bábo, ta mi dala.
3: Tak tohle je ona?
4: Poslouchej, posle, kam pak si mě to donesla?
2: Ke svýmu pánu.
4: Kde ho máš, toho svého pána?
3: Vstávej, Lucipere, chrni jako zabitej. Lucipere, slyšíš? Máš tu nevěstu.
4: Cože? Tohle to tady, že má být můj ženich?
2: Jeho blahorodí Lucifer, vládce horoucích pekel.
4: Horoucích? Na mou těkutě, já se snad dostala do opravdovského pekla.
2: Taky že jo?
4: A to se na to podívejme. Tak vy jste si vy šizuňkové, dovolili takhle obalamutit knížecí dceru? No počkejte, to vám přijde draho.
5: Co se děje? U všech brundibárů, kdo to tu huláká jak na lesi?
3: Tvoje nevěsta.
5: Tohle?
3: Pěkná, viď? Panenka jako broskvička.
4: Jen se těšte, prašivkové. Pan tatínek to takhle nenechá. Na to můžete vzít jed.
5: Je otravná.
3: A kurážná. Jako 10 čertů.
4: Ta drzost. Já, holka jako lusk, si mám vzít za manžela tohle padavku? Není ti ani trochu hamba, koštále stará? Je jako nad hrncem pára a ještě myslí na děvčata.
5: Bábo, ať na mě nekřičí.
2: Pozor, Lucifer se zlobí.
4: A ty hejhulo, pojď sem. Okamžitě mě vyvedeš zpátky na svět.
5: Zpátky? Houha, to jaksi nepůjde.
4: Ale nevykládej, když to šlo sem, musí to jít i zpátky.
3: To máš, panenko, tak. Co jednou peklo poctivě schvátí, nikdy už nenavrátí.
4: Jaké pak poctivě?
3: Měla jsi podmínku, bodky, co se nikdy neprotancujou?
4: Měla.
3: Poslal ti je tadyhle Lucifer? Poslal. A od té chvíle si jeho nevěsta.
4: Pěkná nevěsta. Ani pořádné svatební šaty nemám.
3: Lehká pomoc. Půjčím ti svoje. Jsou jako nový. Od dob, kdy jsem se vdávala, je nikdo neměl na sobě.
4: Když já tu nemám svou taštičku pompadurku.
3: Taky půjčím.
4: A co? Svatební bodky?
3: Máš přece Luciferův dar?
4: Ale ty jsou červené. Kdo to kdy viděl, aby se nevěsta vyšla na svatbu v červených střevících jako nějaká komediantka?
5: A ti nevymýšlí, já půjdu taky v těchto těch bačkorách.
3: Má pravdu. Ještě by nás někdo pomluvil. Ti hořejší čekají na každý naše zaškobrtnutíčko a rozmáznou to v tisku. Marná sláva, Šuspajtle, musíš na svět.
5: Už zase? A co večeře?
3: Až se vrátíš s botama. No tak, co stojíš? Běž otevřít.
5: No zase já.
6: Dobrý večer, Vespolek.
5: Co to chceš, Vandráku?
6: Já jsem Ondra Verpánek, Švýcko.
5: Švéc? Ševče zlatý, ty jsi mi kápnul akorát do noty. Je to Švéc?
3: Co tu hledáš?
6: Službu.
3: V pekle?
6: Na světě mi vydělat nedali, proč to neskusit v pekle?
3: A jestli pak bys mládenče svedl ušít do zejtřka krásný svatební bodky pro nevěstu?
6: To je ona? Hezká, jako karafia.
7: To je moje nevěsta.
6: A jak si pěkně červená, jako máček polňáček.
3: Svedl bys ty bodky nebo nesvedl?
6: Do zítřka? Pro tak hezkou panenku třeba dva páry.

0: hotovo.
1: Jejdan, Hanku, ty jsou pěkné.
0: Však jsou taky pro pěknou panenku.
1: Můžu si je zkusit? Je, padnou jako ulité. V těch se to bude tancovat. Hop se se, tralala, a žílelík poskakoval.
0: Dost, dost. Ať vám bodky vydrží na svatební veselí. To víte, o veselce si nevěsta nesedne. Celý den a celičkou noc je v kole.
1: To chci vidět, kdo mě tady provede. Jestli ženich nebo jeho sluha. Jeden lepší jak druhý. Počkej. Leda, že bys tu ševče zůstal a...
0: To nepůjde. Na mě už doma čeká máma, celá nesvá, že jí naprší do sena.
1: Alespoň do zítřka, prosím.
0: Když on ten liák přijde už dneska odpoledne. Zkrátka to, milá komtesko, nejde.
1: Odkud to víš?
0: To jako co?
1: Že jsem komteska.
0: Abych tohle nevěděl. Vždyť jsme krajané.
1: My dva.
0: Máma má chalupu na kraji Verpání.
1: Takže to znáš i pan tatínka.
0: Knížete? Znám. A vím, jak ho to vaše zmizení sebralo.
1: Chudáček.
0: A taky vím, jak si po tom vašem zmizení oddychli všichni ševci z okolí. Já sám se nadělal něco střevíčků na zámek. A když přišel někdo ze vsi dát si podrazit boty, musel jsem nastavovat noci, abych mohl vyhovět. Co pak je to normální? Roztrhat denně tři páry střevíců?
1: Když někdo tancuje od rána do večera a tak opravdově...
0: A protancovat z Bůh darma celý boží den jen tak? To je normální? Vždyť vy si to peklo, komtesko, docela spravedlivě zasloužíte.
1: Ševče, prosím tě, odveď mě odtud.
0: Odtud? To půjde těžko.
1: Ševče.
0: Inu, možná by to přece jenom šlo, ale co odměna?
1: Neboj, pan tatínek kníže se už o patřičnou odměnu postará.
0: Pan tatínek kníže se už postaral. Na všech rozcestích si můžete přečíst. Kdo vysvobodí naši dceru, dostane ji v tu ránu za ženu.
1: Ale já si přece nemůžu vzít obyčejného ševce.
0: Budete muset.
1: Kdo to kdy viděl? Komteska a švec?
0: Asi vám připadá lepší komteska a Lucifer. Jak chcete. Hej holá, kde jste kdo? Práci jsem odvedl, půjdu.
1: Počkej, nekřič. Já si tě tady...
0: No?
1: Já si tě tady vezmu.
2: Už jsi hotov, ševče?
0: Hotov. Střevíčky jsou jako dva lupínky čajový růže.
2: Uvidíme, uvidíme.
3: No, nejsou zrovna nejhorší.
2: No, mládenče, dílo se ti vyvedlo... Můžeš si vybrat odměnu.
0: A víte vy co? Dejte mi odměnou pár starých kůží z pekelných čuníků, aby bylo čím boty podrazit. A jsme si kvit.
2: Máš je mít? Řeknu Šuspajtlovi, aby ti pro ně skočil do skladu.
1: Co teď, ševče?
0: Nějak to provedeme, nebojte se. A neříkejte mi pořád, ševče. Teď, když jsme už tak říkajíc manželé, já jsem Ondra.
1: Já... Julinka.
0: Tak si vlez honem tadyhle do toho pytle, Julinko. Tak a ani nemukni.
4: Tady máš ty kůže, ševče.
0: Sem do pytle, čerte. Počkej, pomůžu ti.
2: Tak a je to v pytli.
0: Jak říkáš, v pytli.
1: Nebo se ti tu v tom pytli dočista udusím.
0: Ale jenom na chviličku. Čerchmánti už jsou nám jistě v patách.
1: Celé tělo mě brní.
0: Však si ho protáhneš, jen co dorazíme domů. Pozdravíme mámu a hajdy na Luka.
1: Ty, Ondro, líbím se ti?
0: To je mi otázka. Jinak bych tě přece nechtěl za ženu.
1: Ty mě Taky.
5: Co? Taky.
1: Se mě líbíš. Moc.
5: Julinko.
1: Je.
5: A teď ty.
1: Co já?
5: Hubičku. Jsem. No tak, nestyď se.
1: Tak zavři oči.
5: Jsou zavřený.
1: A vy taky, děti.

0: Tak mě tu máte ze světa, mámo.
1: Ondřejíčku, chlapče.
2: Já už měla strach, že se ti přitrefilo něco nekalýho, že nejdeš.
0: Už jste zdravá?
1: Kde je?
0: Tady. V pytli.
2: Co to neseš?
0: Vejslušku.
2: Vejslušku? Nad verpáním se stahujou mračna jak duchny. Na louce je třeba každý ruky a on o vejslušce. Šel si do světa pro nevěstu. Kde jí máš?
3: Dobrý den.
2: Huj, to jsem se lekla. V tom pytli.
3: Já jsem komteska Julinka.
2: Prokrindáčka, ručičku líbám jasnosti. Čemu vděčíme za tak vzácnou návštěvu?
0: Mámo, přece byste Julince nelíbala ruce.
2: Ondro, jak to mluvíš před vrchností? Odpustě jí jasnosti, on to tak nemyslí.
0: Jaká pak jasnost? Dejte jí radši pěknou mlaskavou pusu na uvítanou a říkejte jí docela obyčejně Julinko.
2: Smilujou se jasnosti, neví, co povídá.
0: Ale vím, ona totiž Julinka. Víte, mámo, Julinka a já, my jsme se... Zkrátka dobře, tady jsem vám přivedl svou nevěstu.
2: Prokrindáčka.
0: Hned zítra obílím chalupu a o puti může být veselka.
2: Ondro, a to jako bude bydlet komteska s náma? V doškový chalupě?
0: Kde jinde?
2: A bude jí pochutí vstávat za svítání? Celý boží den se ohánět postavení? Před spaním vzít za vděk talířem oukropu nebo couračky? Bude se jí líbit takovej život?
0: Co by nelíbil? Však ona tu Julinku nečeká jen samá práce a schánění. Večer se půjdem projít do hájku, nebo vykoupat do vrbiček a o muzice se vytancujem, až nás budou nohy brnět.
2: A ještě něco. Nezlobějí se, komtesko, ale mají tadyhle Ondru doopravdy ráda.
3: Moc.
2: Jak moc?
3: Jak? Jak se to jenom na divadle vydává?
2: Pak je všecko v pořádku. A teď rychle na louku, děti. Čas kvapí.
0: Jdeme na to, Julinko. Ty budeš schrabovat, já nakládat a vozit. To by v tom byl děs, aby jsme s tím nebyli hotovi dřív, než se to spustí.
3: Počkej, Ondro. To má mít jako pracovat?
0: Co jsi myslela? Že se na mě budeš jenom koukat?
3: Tak to ne. Jednou jsem knížecí dcera.
0: A ševcova nevěsta. A tady u nás odjakživa platilo, bez práce nejsou koláče. No tak, Julinko, nic to není.
3: Ne.
0: Uvidíš, že se ti to zalíbí.
3: A ne.
0: Dostaneš hrábě, lehce je zaboříš do vonavého sena, uděláš takhle, k dílu si zanotujeme nějakou příhodnou. Teď je to skoro jako tanec.
3: Tanec?
0: Tanec. Takovej jisto jistě neznáš.
3: A ty bys mě ho naučil.
0: To se ví. Jenom musíme rychle, než nám začne pršet.
3: Kde jsou ty hrábě?
4: Nespěchal tak, žán.
5: Ať nezmokneme jasnosti. Nebe se pěkně kaboní.
4: Však já se taky neusmívám.
6: Dobrýho odpoledne přeju, vašnostové.
5: No, podobně.
4: Hej, poutniče, vyznáš se trochu ve verpání?
6: No, dá se to tak říct.
4: Nevíš náhodou, kde tu bydlí zdejší švec? Byl prý před chvílí viděn s naší Julinkou.
6: To náhodou vím. Tamhle.
4: Tam v té... A voučké chaloupce?
6: Lidičky zlatý, prší.
5: Pro pětran ze všech stran, už je to tady. Honem jasnosti, honem, ať vám nenateče do sandálů.

0: je to!
1: Jejda, Nánku, to byl krásný tanec. Nohy a ruce necítím.
0: S posledním trakařem jsme sice zmokli, ale jináč je všechno seno pod střechou.
2: Ani nevíte, jakou jste mi udělali radost, děti.
3: Jsme tu dobře u ševců.
1: Pan tatínku!
3: Julinko, holubičko moje.
1: Pan tatínku, to je Ondra.
3: Já vím, švec.
1: To on mě vysvobodil.
3: Děkuji ti, mládenče.
0: I rádo se stalo, pane kníže. Však jsem si tím taky vysloužil pěknou nevěstu.
1: Budu se vdávat, pan tatínku, o verpánské pouti.
3: Julinko, rozmyslela jsi to dobře?
1: Sám jste to nechal vyvěsit na všech rozcestích. Kdo mě vysvobodí?
3: Neřekl bych ani půl slůvka, kdyby to byl někdo aspoň trošinku zámožný, ale švec.
1: Jenomže mě vysvobodil právě švec. A navíc se mi líbí. Vám ne?
3: Víš dobře, jak moc jsme zadluženi. Jediná naděje, jak dluhy splatit, byl tvůj sňatek s někým.
4: Měla bych nápad.
3: Kdo je to?
4: Máma tadyhle od ženicha a jak jich tu tak poslouchám, jeví se mi, že jim nezbývá než jedno. Zámek hezky prodat, poplatit dluhy a za zbytek si koupit u nás ve vsi nějakou malou šikovnou chaloupku jako vejminek. A zbude-li pár žluťásků navrch, můžou tady dětem pořídit kravičku do stavení. Naše koza chudák stará už bez tak toho mlíka moc nedá.
3: Osoba, vy jste se zbláznila. Já, kníže, a v chalupě?
4: Radšeji prominout, ale co do knížete, když má dluhů víc jak karbaník? Jenom se nebojej, tady jsou hodní lidi. Budou to tu mít lepšejší, jak na celým zámku.
3: Julinko, řekni něco.
1: To je moudrá rada, pan tatínku.
3: Ale co to budu dělat?
4: To je mi starost. Můžou pěstovat slunečnice, sušit heřmánek, chodit do lesa na špacír.
0: A když se vám zasteskne, zajdete k nám na hrádky.
4: A až bude komu, můžou chodit vyprávět pohádky vnoučatům.
1: A konečně budete mít dost času na pletení.
4: Takže...
5: Tady jste!
1: Ondro!
0: Co bys rád, čerte?
5: Ty jsi mi dal, ševče! Celý peklo jsme na ruby obrátili, ale komteska nikde. Měl jsi vidět bábu, jak se do mě pustila. Mezulánama a trumberama mě častovala. A že prej okamžitě zpátky na svět za tím ševcem vykutáleným, všema mastma mazaným. Ke všemu si ještě pomátli ty hořejší a začnou si ausgerechnet kropit prádlo. V sobotu!
0: Není mi to za zlý, čerte, ale Julinka s tebou nikam nepůjde. Ona totiž je moje nevěsta, víš?
5: Jak tvoje? Má Luciferovy bodky?
0: A tak nemá. Zůstali v pekle.
5: Hromová koule do toho uhoď. Proč mi to, ševče, děláš ještě těžší? Bába mě nechá klečet na koksu.
4: Rok, rindáčka, pane čert, teď oni hicujou jak plotna. Bodejc taky ne, jsou promočenej na kost. Honem tady podduchnu pěkně do tepla, ať si neužinou nějakou zákeřnou nemoc. Uvařím jim rum s čajem, vypotěj se a bude zase dobře.
5: Když já se bez ní nesmím vrátit.
4: A co kdyby se teda nevrátili?
5: To nejde.
4: To bych ráda věděla proč. Takovou službu, jakou mají v tom jejich pekle na světě se ženou vždycky. Vidějí, že to je pravda.
5: No, ale co bába?
4: Jsou chlap, tak co by měli strach z nějaký báby? Lehnou si, donesu jim talíř kulajdy na posilněnou.
5: Kulajdy? Tak jo.
3: Co to máte na nohou?
4: Co bych měla? Mejšlata?
3: Ale ne, tady.
4: Jo, punčochy, myslejí. V Včera jsem je dopletla.
3: Ale jaké? Tady červená, tady bílá, tady červená.
4: No, pruhatý.
3: Pruhatý? Jak to děláte? Já umím jenom jednobarevné.
4: Ale to nic není.
3: Ukážete mi to?
4: Co by ne? Ukážu jim fůru dalších kouzel v pletení, až sem dicinky zajdou.
3: Kouzel, říkáte?
4: Ale to vědí. Ze zámku by to k nám měli drobet daleko.
3: Kdo tady mluví o zámku? Povídal jsem přece jasně, že půjdu na vejmínek do Verpání, ne?
4: To mají pravdu. To povídali.
1: Pan tatínku!
3: Jenom jsem holka zvědav, kdo ti teď bude kupovat ty tvé střevíčky.
0: Kupovat? Proč kupovat? Bude mít přece za muže ševce!

zase jedna svatba na spadnutí. Je, to bude u verpánku slávy. Chalupu obílí, koláče napečou, stromy v háječku budou samej fábor. Všichni si zavdají na zdraví ctěnýho pana ženicha a slovutný pany nevěsty. Muzikanti popadnou svý instrumenty a spustí jesky z čerstva od podlahy tu svou nejpěknější kalamajku. Všechno kolem dokola se dá do tance. Budou trdlovat, hopsat a natřásat se, dokud do jednoho podrážky neprošoupou, ať má Ondra co spravovat. Ale já tady klábosím a zatím musím na ty houby. Ondrova máma z nich chce udělat svatebčanům pravou verpánskou smaženici. Ani se nebudu nějak zvlášť loučit. Však se všichni brzy sejdeme na té svatbě.

0: poklady.
1: Královna Koloběžka, Bubáci a Hastrmani,
0: Zlatovláska, Sůl nad zlato
1: a tak dále a tak dále.
0: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
1: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
0: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu Radio Junior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: Balet je pořádně náročný. Je to umění a zároveň i vrcholový sport. Spousta holek se chce stát baletkami. Jaké to ale je, když se baletu chce věnovat kluk? Pětidílný seriál Kluci netančej napsala Olga Stehlíková. Režie v roce 2019 Izabela Šenková. Čtou Matěj Havelka, Sofie Louise Branston a další.

Tomem jsme se celou cestu až k opeře a ne, že se zas budete smát, drželi za ruce. Před operou jsme se sešli s ostatníma holkama ze souboru, teda s holkama a Péťou. Ten švitořil, hopsal a všelijak blbnul. Janíčka, která s Petříkem tančí duet, už byla nachystaná v kostkovaném kostýmku harlekína snad od 5. Saša nervně pobíhala od jedné holky k druhý, česala je až upěly a štelovala jim gumičky na piškotech. Na všechno byla úplně sama. Chudák, fúrie. Bylo mi líto. A chtělo se mi strašně, strašně spát. My s Tomem jsme si zalezli do rohu naší šatny a čekali na naši prostorovku. Od 10.15 do 10.25 přesně. Tom už měl na sobě červený sáčko pro louskáčka a bílý legíny. Někomu by to mohlo připadat srandovní, ale mně se v tom líbil. Zdálo se mi, že je Tomášova pravá ruka trochu modřinovatá, ale on tvrdil, že ho to vůbec nebolí. Okolo nás se to hemžilo ostatníma soutěžícíma z celé republiky. Jeden batůžek vedle druhýho, všude boty a bundy a svačinky. Tinko, zašeptal Tom, vedle v šatně je kluk v kostýmu louskáčka. Blbý, co? Ale nic se neděje. Takže máme konkurenci se stejným duetem?

0: prostorovku.
1: A v ten okamžik se zjeví. No jo, přijde moje máma a hned vidím, že se Saše dost ulevilo. Máma pomáhá česat všech 20 holek a jednoho Péťu. Všechny uklidňuje a pozbuzuje. Holky pořád chodí čůrat a prohlížej se v zrcadle, jiný si zkoušej kroky před zrcadlem a počítaj dobu. Tak jsem tu jedinej klidnej asi já. Radši se uklidím číst na záchod, nemám nervní lidi rád. Teď je to s Kalem děsně napínavý a nerad bych byl rušený, když zrovna rozřeší celou záhadu a dopadne pachatele. Za chvíli je prostorovka, tak se pro Týnku vrátím. Snad se mezi tím dala s pomocí tý svý Dary, která byla donedávna hlavně moje máma, nějak dohromady.
2: Já mám hrůzostrašný strach. Nenápadně jsem se šla podívat do vedlejší šatny. A víte, co jsem tam viděla? Byla tam krásná, nejmín 13letá holka v moc hezkým kostýmku Klárky. Málem jsem vomdlela. Ty to mají vyhraný a my se můžeme jít bodnout. Prostorovku máme za sebou, ještě že jsem nic neskazila. Asi se to docela povedlo, protože Saša byla moc spokojena. Jenže víte, co to znamená, když se vám povede generálka? Že premiéru pokazíte. Ještě 10 minut a na scénu jde Péťa s Janičkou, na ostro. Skáčou už za oponou a jdou na to. Tomáš je kdo ví kde, nechal mě tu úplně opuštěnou.
1: Prostorovku jsme zvládli na jedničku. Pobolívala mě ta ruka, ale v pohodě jsem Týnku uzdvih i s těma složitýma šatama. V tom saku se teda skáče docela blbě, ale aspoň jeden kostým, který je trochu chlapskej. No, i když ty legíny. A pak už jenom krátká pauza a jde se na ostro. Z naší baletní školy byl první na řadě Harlekín a Kolombína. Petřík se určitě překonává. Já jsem se totiž zapomněl na chodbě s knížkou, takže jsem to jejich číslo neviděl, no. Holky ale prej zezadu viděli, že je porota dost spokojená. Rovných 10 jich za tou jejich porotcovskou lavicí bylo, jak na nějakém krasobruslení. Ty dva pak v zákulisí skákali radostí. Teď půjdou na řadu ještě holky, co tancujou v květinových šatech. Těch je velká parta a pak...
2: Nerada to říkám, ale je to pravda. Celý jsem to Tomovi pokazila. Jak jsem se bála, nepovedl se mi ten závěrečný skok, co končí dopadem na jednu nohu. Na generálce při prostorové zkoušce mi to vyšlo dokonale, takže to bylo úplně jasný, že to na ostro pokoním. Ta noha se mi při doskoku celá skroutí. Uklouznu a padám k zemi. Tomáš se to snaží zachránit, takže začne okolo mě skákat ty svý skoky do kolečka, aby mě jako nebylo vidět a porota na mě zapomněla. Ale takhle jsme to vůbec neměli nacvičený a porota samozřejmě nezapomíná a vidí všecko. Já navíc nemůžu vstát. Zvrkla jsem si při tom doskoku kotník, takže poslední minutu během těch jeho skoků sedím na zemi jak ropucha. Musím se držet, abych se nerozbrečela rovnou na jevišti. Vy musíte za každou cenu se usmívat. Vy musíte dotančit, i když pokazíte. To nám Saša kladla vždycky na srdce. A tak se přes slzy usmívám a snažím se aspoň sedět hezky rovně, i když si připadám jak pitomec. Začne potlesk a Tomáš mě chytí do náruče, zvedá mě ze země a nese do zákulisí, jako by to byla součást choreografie. Tam se definitivně rozbrečím. Ale to už Tomova maminka volá sanitku. Za pár minut je tu i s houkačkou. Zdravotník se ke mně sklání. Soutěžící zíraj a šuškaj si. Mně už je všecko jedno. Dva pánové v oranžových vestách mě naloží na pojízdní lehátko rovnou v kostýmu a už jedem. Tomáš za nima ustaraně kluše a vůbec nemluví. Asi má zamčenou pusu. Ještě, že Tomova mamka smí jet se mnou, jelikož ta moje tu samozřejmě není. Daria mě drží za ruku. Nic se nestalo, týnečko. Hlavu vzhůru, to bude dobré. Ale já vím své. Nic nebude dobrý. Tomáš mohl být zlatý, kdyby nebylo mě. A brečím naplno.
1: Kristýnka se zranila. Při posledním doskoku jí nevyšlo.

0: na noha a spadla. Věděl jsem, že se to stane, už když se odrazila. Všechno je to moje chyba, kvůli té bolavé ruce se mi špatně chytil. Musel jsem ale nějak zachránit situaci, tak jsem okolo ní vystřih asi 6 skoků. Bylo mi jasný, že na tu nohu se nemůže postavit, tak jsem jí odnes do šatny a dělal jsem, že je to tak nacvičený. Myslel jsem, že dostanem děsně vynadáno. Ale Saša měla starost a vůbec se nedívala, jak tancují myšky, které šly mezi tím celý nešťastný na scénu. Zajímala se jen o tu Kristýnčinu nohu. Ta začala fofrem otejkat a červenat. Máma zavolala sanitku a nechala nás tam se Sašou samotný. S Týnkou pojedu já. Vy zavolejte její rodiče, ale řekněte jim to opatrně, nebudem panikařit. Tak se mi povedl další průšvih. Musí se mi to stát i na soutěži. Co mám teďka dělat?
1: V nemocnici se mnou Tomova maminka zůstala, když mě brali na rentgen, když mi dělali tu studenou sádru a pak se mnou šla i na pokoj. Říkali, že si tam musím nejmín den poležet, aby viděli, jestli to neotýká ještě víc. Nakonec přiběhla celá zadejchaná i máma a mě bylo skoro líto, že Darja odchází. Máma stropila scénu a prohlásila, že s baletem mám utrum a že nebudu dělat sport, který mi ubližuje. Sport, rozumíte? Neboj se, holčičko, to bude všechno dobrý, zašeptala mi Darja ještě před odchodem do ucha. Zase budeš tančit, ten kotník je jen vyvrknutý. Natřásla mi polštář, zavřela potichu dveře a byla fuč. Máma začala rázovat po pokoji a volat všem příbuzným, že mám děsně vážný zranění. Až do dneška jí moje baletění bylo úplně fuk. Tak, a teď k tomu musím něco dodat já. Teda jako Petřík. Inu, soutěžilo se ještě asi 3 hodiny, než jsme se konečně dočkali vyhlášení. Upravil jsem si kostým kolombíny a trošku si přičísl vlasy. Sašence moje kudrny dneska nevadily. Měl jsem pro ní pugét růží za tu její skvostnou práci baletního mistra, tudíž jsem jí květiny předal rovnou v zákulisí. Pak jsme si nastoupili všechny holky, kluci a celé soubory, co dneska soutěžili za oponu a čekali jsme na vyhlášení. Ozvala se fanfára a na pódiu už byly připravené lesklé poháry. Viděli jsme škvíru v oponě. Na každém byla vyrytá tanečnice na špičkách v dlouhé sukni. Nevadí vám, že mluvím spisovně, že ne? Pak tam byla hromádka diplomů a bomboniéry. Ty si můžou nechat. Já chci pohár. Na pódiu ještě řečnila nějaká paní v černém kostýmku. Děkovala, vykládala, jak lituje zranění jedné ze soutěžících, zvlášť vzhledem k obdivuhodnému výkonu této taneční dvojce. Děkovala různým sponzorům a nadacím. Nedalo se to vydržet. Saša řekla, že na to už nemá nervy, že tam nejde, seděla v šatně a mačkala si palce. A pak konečně oznámili výsledky v kategoriích solistů, tanečních dvojic a trojic a tanečních skupin. Holky pištěly nadšením, protože květinový valčík i myší armáda dostali společně 3. místo. Bomboniéru snědli na posezení hned cestou do šatny. Ani mi nenabídli. A teď přijde vrcholné oznámení. Já mám stříbrný pohár. Vyhrál jsem 2. místo ze všech solistů a Janička dostala zlatý pohár pro tanečnici. Upřímně, ta porota to popletla. Janička byla přece tanečník, tanečnicí jsem byl já, ale nevadí. Jenže to není všechno. Kristýnka a Tom dostali bronzový pohár za 3. místo pro páry. Asi by bývali byli první, ale přeci jen Kristýnka na konci upadla. Tom si musel jít pro ten jejich pohár na pódium sám. A chcete ještě něco vědět? Jak to se Sašou a Darjou celé bylo? Že ty dvě se vážně znají z mládí, že spolu kdysi tančili na jednom pódiu a dokonce studovali na stejné taneční konzervatoři a obě se také zranili. Saša si přetrhla na nějakém představení achilovku a mohla se už věnovat jenom trénování dětí. Byl to pro ní prý tenkrát konec všeho. Takový měla talent, chuděrka naše. Vlastně nevím, proč se jí říká Furie. Já bych jí tak nikdy neřekl. Dariu prý srazilo auto, zrovna když jela na zkoušku Labutího jezera, kde tehdy měla hlavní roli. Tančit balet už nemohla a tak se začala věnovat učení standardních tanců. Se Sašou se už od té doby neviděli. Až po letech u nás ve studiu. Saša neměla vůbec tušení, že Tomáš je Darin syn. Věřili byste tomu? A chcete slyšet ještě něco? Do souboru nám od září přibude nový kluk. Jmenuje se Honza a je z Tomovy třídy. Ale abych se vrátil k té naší slavné soutěži. To nejlepší jsem si totiž nechal až nakonec. Takže Tom má zlatý pohár pro absolutního vítěze soutěže. Saša se mohla zbláznit radostí a my všichni taky. Daria by bývala určitě taky byla děsně šťastná, ale byla místo vyhlášení s Kristínkou ve špitále. Aspoň pak měla doma překvapení. A teď si asi myslíte, že si to Tomáš na pódiu uměl podruhé užít. Že pyšně přebíral hlavní cenu? Nenechte se mýlit, přátelé. Ani nemukl, nakráčel, odkráčel, v šatně hodil pohár do tašky, tašku mi vrazil do ruky a vyrazil do nemocnice. Letěl zas jako vítr. Scháněl ho pak v zákulisí nějaký slavný taneční mistr z poroty a chtěl ho k sobě do souboru, ale to měl teda smůlu. Tom by byl býval stejně řekl, už je jednou balerína a nemůže být arabeska, že? To by určitě řekl, kdyby v té opeře býval ještě byl. Tak jsem to tomu slavnému pánovi musel říct já. Tak podívejte se, pane arabesko, začal jsem svou řeč. Tom je náš a nikam nejde. Abyste rozuměl, on totiž nechce. A otočil jsem se na patě. To víte, Tom a já, my jsme teď nejlepší tanečníci v Sašině souboru. A pak, že kluci netančejí.

low. Bežníci po volání to, jsou páni to, jsou páni low. Bežníci z profese, nej, lepší jsou v okrese. My řekneme ruce vzhůru a hned máme peněz v fůru. Žádnej neřemeslo, nikdy to jim neneslo.

louni, pře, padli tě vráhouni. Lou, pešník je nesmlouvavý, lou, ten ho strašně baví, co? Šlohne to nevydá, jelikož je nelida. Dubem za dubem, tam si na tě počíháme. Pod dubem za dubem, tam tě vošku vem.

se k tobě. Budu tvým snem, budu tvým nebem a každou hvězdou na něm, co si budeš přát. Nebudu ti lhát, často na tebe myslím. Vím, že bych neměl, ale nejsem si jistý snad vším a ničím, co ničím, když se

se mu spojení. Však někdo přetrhl drát, mám tušení, že jsem se přestal ptát, snad ze strachu, co mi odpovíš, nebo z pocitu, jestli

kytičky? Přestože vypadám jako tisíciletá dýně, jsem ve skutečnosti skřítek a jmenuji se Aladin. Já jsem skřítek Aladin, rád s vámi dovádím. Já jsem skřítek Aladin, rád s vámi dovádím. Úsměvem vás pohladím, příjemně vás naladím. Úsměvem vás pohladím, nezbednosti provádím. Čarodějnou lampu mám, hlavní přání ukrývám. Dospělých i děťátek, lítám tam i na zpátek. Jo, to je dřina lítat po celém světě a plnit přání, ale co mám dělat, když mě to tak baví? Na koberci kouzelném, ať je noc, či ať jeden, já jsem skřítek Aladin, hlavně, že vám nevadím. Čarodějná lampa hned vykouzlí vám celý svět. Ať je noc, či ať jeden, lampa splní každý sen.

Znám i popelkám, pro každého něco mám. Potěším i kašpárky, řekněte si o dárky. Na koberci kouzelné, ať je noc či ať je den. Já jsem skřítek Aladin. Hlavně, že vám nevadím, já jsem skřítek Aladin. Dědečka vám omladím. Každé přání vyplním, pro lidičky oceán, pro slujata, porcelán. Maminky, prstýnky, pro tatínky, mašinky. Já jsem skřítek Aladin, Petr žel vám zasadím.

jdem spolu na procházku světem. Většinou trefíme a někdy se snad spletem. Však ono stačí nechtít všechno hned. A naděje je velká jako svět.

0: Ptákopiska, ptakopiska, jmenuje se Takopiskátko.
1: A štěňátko Klokana, jmenuje se
0: Klokaňátko. A štěňátko Ježury, Ježurátko. A štěňátko Kasuárátko.

0: a štěňátko, anakondy, jmenuje se
1: Anakondiátko a štěňátko, jaguára.

0: šikátor.
1: Co?
0: Ne.
1: To ne, to ne.
0: Má zuby, takže je šikátor.
1: Ježolátor.
0: Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne. Prostě je šikátor.
1: Hele, a co? Ježkoláček.
0: Ježkoláček. Je šikátor. Ne, ne, ne. Šikátor.
1: Ne. A ježkolačka.
0: To je jasné. Ježkátor říká.
1: A vidě to malý ježe. Radio Junior.

0: každej pat, stopa, trhej.
1: Poďa, nič!

Měl jsem i Peugeota, žádná velká rechota. Potom Volvo, žádný stres, stejně tak i Mercedes. Audi chvíli odolalo a pak nevím, co se stalo. Využívám šířku trati, předjíždím i Maseraty. Jak když se nic neděje, předjel jsem i Bentleye. A nakonec mi marná sláva jenom Porsche odolává. Co jen může ze všech sil, předjel jsem.